chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Víte, že na dnešek připadá Den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s orohem, tak to já miluji. Já mám rád štrůdl, vábovku a tyhle věci, dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. Ty musíme v 12 se otvírat, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy si naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, nakrájím si knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, když máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnili. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nový suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, pak vždycky předem říkám, jako nic, abych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. No. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchneme do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takovou jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčejně.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to jdu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Narozeninový desátý rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restauraci má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Micán, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silnej hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo, a podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutých, my tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo? Víc to osvěžím na mě ten pohled, jo? Protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstám takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby. A to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajeme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu páme.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěcháme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiány, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařej a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dáme si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120 jenom, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla, už tam je jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům?
2: To bude tak 10 minut hodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází. Nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami. Pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby. Pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní. Myslím, že každý zvládne. A Patriku, to je zajímavý. Ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. To ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Ano. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásný jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všude, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme, v té profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách, o osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody, ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbacherovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogenuhličitan sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovýhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propo pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si na vám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té termenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když si žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct, takže aby si to ty ženy jako nechávaly odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuju za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Janička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce.

0: Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54, 5 let, úplně bez potíží, a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2, 3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by vám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je, a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
2: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhletom je, ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tohletom takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu v pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší, pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou konávaly, ale pro mě to bylo obrovský překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
0: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Pauze, co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělískem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněná. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu. Se taky jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je novější a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maží jenom jednou za 2-3 dny a taková udržovací dávka a k tomu je strašně důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál, proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy a samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží, takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
3: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdy bychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, co bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let, můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
3: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
2: Určitě.
1: Děkuju vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Valtičtí radní vybrali firmu, která opraví tamní hřbitovní zdi. Ministr Červený zatím neplánuje kvůli požáru Národního parku České Švýcarsko svolat krizový štáb. Více než 100 let staré hračky uvidí lidé na výstavě ve Znojmě. A dnes bude jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Firmu na opravu zdí okolo tamního hřbitova vybralo vedení Valtic na Břeclavsku. Rekonstrukce vyjde na víc než 3 miliony korun. Začít by měla v nejbližších dnech. Hotová bude do konce srpna. Oprava je součástí rozsáhlé rekonstrukce smuteční síně, včetně střechy, interiéru a fasády. Vysvětluje nezávislý starosta Aleš Hofman.
2: Bude se dělat v letošním roce první etapa, a to je ta čelní zeď, tak aby pohledově z komunikace od lednice směr Valtice byl krásný pohled na opravenou budovu hřbitova, včetně čelní zdi.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zatím nevidí důvod kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolávat krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením Ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
0: Hasiči zároveň žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelítal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Historické hračky nejen z dob první republiky uvidí lidé na výstavě s názvem Můj koníček vraný jako malovaný. Uspořádalo ji Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Expozice představí více než 100 let staré stavebnice, tahací hračky, panenky nebo kočárky, se kterými si hrálo několik generací dětí. Pokračuje mluvčí muzea Renata Hurníková.
4: Součástí výstavy je také interaktivní dětský koutek, kde si malí návštěvníci mohou některé hračky vyzkoušet nebo si vytvořit drobný suvenýr. Můžou si třeba poskládat večerníkovskou lodičku na hlavu, máme tam barbínky, které si můžou obléci a podobně.
0: Výstavu hraček sběratelky Marie Maderové ze Šanova na Znojemsku si lidé prohlédnou do 11. října tohoto roku. Sport. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposled se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Moravy jasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, vítr slabý, během dne mírný, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, hlavně na jihu, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda, která se v noci stala na silnici 37435 v Blansku, už dopravu nekomplikuje a i další silnice v Jihomoravském kraji jsou průjezdné bez problémů. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 4 minuty po 5. hodině začíná naše ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Je neděle 3. května roku 2026. Svátek má Alexej. Alexej je mužským křestním jménem, které má řecký původ. Překládá se jako obránce nebo ten, který brání. Tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Více zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Nabídnu také předpověď počasí. Jiří Trachtulec, zvaný Trachťa, pár minut před půl šestou otevře další víkendovou jazykovou dílničku. Svou pozornost dnes náš amatérský jazykovědec upře na opakování. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno. Na

Dospíval Janek Ledecký, máme 11 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 3. května roku 2026. Dnešek je od roku 1993 Světovým dnem svobody tisku. Má připomenout svobodu slova a nezávislost médií. Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. Autorem tohoto výroku je italský politik, filozof a spisovatel Niccolò Machiavelli. Narodil se před 557 lety. Potvrdil, že společnost nepodléhá boží vůli, ale přirozeným zákonům. Na svou dobu to byla velmi odvážná myšlenka. Před 532 lety objevil Kryštof Kolumbus zemi, která byla později nazvána Jamajkou. Před 147 lety se narodila Alice Masaryková, dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Stala se zakladatelkou a první předsedkyní Československého červeného kříže. Neuvěřitelných 95 let dnes oslaví herečka Jiřina Bohdalová. Je držitelkou tálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Excelovala kdysi v trezorovém snímku Ucho či v pozdějším úspěšném filmu Fanny. 84. narozeniny by dnes oslavila gymnastka Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězka. Na olympiádě v Mexiku v roce 1968, když zněla sovětská hymna, odvrátila hlavu. O pár měsíců později už byla v nemilosti komunistického režimu. Po sametové revoluci pracovala pro prezidenta Václava Havla. Z rodinných důvodů se později stáhla do ústraní. A před 47 lety se britskou premiérkou stala Margaret Thatcherová, první žena v této funkci. To bylo několik významných událostí, které se vážou k dnešnímu dni. Už za malou chvíli nabídnu předpověď počasí. Ještě předtím Jitka Zelenková.

0: počasí.
1: Je 5 hodin a 16 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 2 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Strážnici 14 stupňů a nejchladněji máme v Pohořelicích 2 stupně Celsia. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Více oblačnosti, ale často průsvitné, bude přibývat postupně od západu až během pozdějšího večera a noci na pondělí. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů. Vád bude slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Hlavně na jihu kraje z místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě spíše dobré, jinak velmi dobré. Slunce dnes v Brně vychází v 5 hodin a 29 minut a zapadne 13 minut po 20. hodině. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Ve středu 6. května přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky, příčiny a rizikové faktory? To vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Znívá píseň Pro mámu, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 17:30. O víkendu nám v tomto čase Jiří Trachtulec, přezdívaný Trachťa, vždycky vysvětlí význam některého slova nebo úsloví. Nejinak je tomu i dnes. Jako téma si zvolil opakování.
1: Často slýchám, že opakování je matkou moudrosti. Přátelé, není. Původní latinská verze zní Repetitio est mater studiorum. Studiorum, slyšíte dobře, opakování je matkou studia. Volněji bychom toto latinské úsloví mohli přeložit jako opakování je důležitou součástí učení se. Osobně používám překlad opakování je matkou vědomosti. Ovšem není opakování jako opakování. Neustálé opakování chyb není matkou vědomosti ani vzdělanosti. Je to spíše důsledkem nepoučitelnosti a často i hlouposti. Například, neustále dostávám pokuty za překročení rychlosti, neustále se přejídám, neustále nadávám nebo kritizuji. Neustále, bez přemýšlení, automaticky. Jak z toho ven? Na to se mne neptejte. Většina z vás je chytřejší než já. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachťa.

0: milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9:00.
2: Bylo 17:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: V Brně Kohoutovicích v květnu otevřou komunitní zahradu v lokalitě na Kopaninách. Zahradu dokončují také v okolí radnice v Bašného ulici. Tu plánují otevřít na konci června. Oba tyto prostory poslouží lidem jako místo pro odpočinek a botanické vyžití. V obou zahradách právě dokončují výsadbu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by taky měly proudit bezpečnostním složkám. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. Turisté neprojdou až do odvolání po červené trase Ústí Nabi na Prostějovsku. Důvodem je rekonstrukce nedaleké krajské silnice. V místě turistické trasy vedoucí obecním lesem mají dělníci skládku materiálu a pohybují se tam těžkými stroji. Vyplývá to z informací na webu obce. Příští týden otevře Vysoké učení technické v Brně nové univerzitní centrum v kryté tržnici na Zelném trhu. Na středečním slavnostním otevření lidé uvidí i dvě sestrojené závodní formule, které vyrobili studenti. Škola bude prostory využívat k pořádání výstav, přednášek a dalších akcí, uvedla mluvčí univerzity Kamila Šmítková. Radnice ve Znojmě při příležitosti 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občánků na znojemské radnici. Medailí město zatím vyrobilo 100 kusů. A počasí. Dnes bude na jihu Moravy jasno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, hlavně na jihu. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí zastávek Vysočany a Vysočany-Housko ve směru do Blanska. Kvůli opravě zastávkových přístřešků obslouží od pondělí 4. května do 19. června všechny spoje linky 232 uvedené zastávky v přeložených polohách. Obě zastávky budou přeložené přibližně o 50 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřan.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Hořely, padaly hvězdy na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5:40. Do okříšek na Třebíčsku se po několika letech vrátili čápy. Uhnízdili se v části staré osady na nevyužívaném sloupu. Městys na něj v minulých letech nainstaloval kovovou konstrukci na hnízdo. S jehož stavbou teď za dohledu obyvatel mladý pár čápů bílých začal.
1: Vy bydlíte přímo naproti hnízdu a teď zrovna jeden čáp přiletěl na silnici, se tady promenáduje. Co na to říkáte?
2: Je co pozorovat. Z okna ze zahrady.
1: Zatím tam nemají moc větví, je to takové...
2: Flákají se. Buď tam nejsou, anebo přiletějou a spijou. A tam jsem jim dal seno.
1: Jo, to je od vás ta hromada sena tamhle. A teď se to nabírá.
2: No, on to jede vytřepat někam.
1: Nedostal k tomu návod?
2: Ne, on musí dostat vejšku.
1: Teda, jak letí.
2: Tak jo, tak to používaj, tak to jsem rád.
1: Zkusím sena.
2: Ale jak říkám, byl jsem zklamaný z toho, protože oni se flákali. Ráno se probudím, oni spijou. Pak zmizijou, přiletějou večer, dají tam jednu, dvě větvičky a zase spijou. Ale teď asi už jim teče do bod, tak už takhle intenzivně nepracoval ještě.
1: Muž, který má dům přímo naproti hnízdu, se sice nepředstavil, čápy na hnízdě ale sleduje pravidelně. Kolem sloupu projíždí na kole každé ráno i večer paní Radka.
3: No je to radost. Lidi to sledujou, když jedete okolo, tak koukáte, jestli jsou doma nebo nejsou.
1: Oni ještě musí docela to hnízdo nějak doladit.
3: Já zatím ho moc neladím. Ale já věřím, že se pochlapujou. Třeba jsou to mladí čápy, tak ještě uvidíme.
1: Aby v obci zahnízdili čápy, si obyvatelé okříšek přejí dlouho. Vedení městy se proto ptákům nachystalo podmínky, pokračuje starosta Zdeněk Ryšavý za Socdem.
4: Po několika letech, tak je už takový dotaz, jestli tam bude kamera, tak teďkom ne, ale pokud by se tady teda usadili a zůstali tady celý léto, tak bychom asi příští rok zvážili, že tam nějak udělat nějaké ještě takovou tyčku, nějaký stojánek a na to dát kameru, aby jsme to mohli sledovat třeba, jak to mají v Třebíči nebo v některých jiných místech, že by tady mohl být nějaký online přednos z toho. No.
1: Takže jim dáváte rok na zkoušku, jestli tady tak zůstanou a pak
4: ano,
1: to posunete dál.
4: Ano, mají to na dobu určitou a když to vyjde, tak jim to dáme na dobu neurčitou a zvýšíme jim komfort bydlení. Je tady teorie, že jsou to nějaký mladí, kteří jako poprvně přiletěli, takže možná ještě úplně nevíjou, jak ten sex a to budování toho příbytku zvládnou, tak možná se teprve učí a třeba až příští rok vyvede.

0: Uvidíme.
1: Po návratu čápů vedení Okříšek plánuje, že v dalších letech hnízdo zpevní, aby bylo odolnější. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5:47 a to je čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 2 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Strážnici 14 stupňů a nejchladněji máme v Pohořelicích 2 stupně Celsia. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Více oblačnosti, ale často průsvitné, bude přibývat postupně od západu až během pozdějšího večera a noci na pondělí. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 15. Rozptylové podmínky ráno ještě spíše dobré, jinak velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5:29 a zapadne 13 minut po 20. hodině. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Píseň z roku 1985, Take on me, v překladu Oddej se mi. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 6 hodin. Před kamerou stála poprvé v 6 letech v roce 1937. Vidět jsme ji později mohli i v divadle Na Vinohradech nebo ve filmech Ucho či Světáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu i v televizi. Dnes slaví tato legendární česká herečka 95. narozeniny.

0: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
1: Máš tady večeři, Fanny?
0: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
2: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
0: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
3: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
4: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla.
0: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na výcvik, vybavení i rychlejší zásahy dostanou hasiči a policisté od Jihomoravského kraje 23 milionů korun. Povinné terapie po ztrátě řidičského průkazu za 2 roky absolvovalo 7 tisíc řidičů. Dobročinný pochod Alice Garek Masarykové se dnes koná v 16 českých městech, včetně Brna. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Jihomoravští hasiči a policisté získají od kraje peníze na výcvik i nové vybavení. Hejtmanství jim přispěje 23 milionů korun. Částku odsouhlasili tento týden zastupitelé. Peníze pomůžou například s dokončením hasičské stanice v Moravském Krumlově nebo s rozšířením garáží pro hasiče v Mikulově. Další využití dotací upřesňuje mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
2: 3 miliony korun jsou určeny na provozní výdaje hasičů při zprůjezdňování krajských silnic po dopravních nehodách nebo při zásazích po větru, dešti a dalších mimořádných událostech. Cílem je co nejrychleji obnovit bezpečný provoz.
0: Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu za 2 roky od spuštění absolvovalo 7 tisíc řidičů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo dopravy poskytlo Českému rozhlasu. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku, a všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a více. Podstoupit terapie ale k vrácení řidičského průkazu nestačí, říká mluvčí rezortu Alena Míl.
3: O vrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
0: Stovky lidí v 16 různých městech v republice dnes vyrazí na pochod Alice Garek Masarykové, zakladatelky Československého červeného kříže. Výtěžek z něj poputuje na rekonstrukci dětské léčebny ve středočeských Bukovanech. Zapojit se můžou i lidé v Brně. V 10 hodin se vydají z Bakalova nábřeží směrem k zoo. Tam na ně bude čekat speciální doprovodný program, vysvětluje Petra Hašková z Českého červeného kříže, která letos pochod v Brně organizuje.
4: Bude tam vodní záchranná služba, stanoviště první pomoci, představení projektů pro pečující osoby, představení psychosociální podpory. Lidi si budou moct vyzkoušet kardiopulmonární resuscitaci, zástavu krvácení, dozvědí se něco o transportu. Sport.
0: Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Eurohockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a v sobotu podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas s výběrem ze země pořadatelů nadcházejícího mistrovství světa začne v Budvar aréně v 16 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vád bude ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr částečně slábnout. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí zastávek Vysočany a Vysočany Housko ve směru do Blanska. Kvůli opravě zastávkových přístřešků obslouží od pondělí 4. května do 19. června všechny spoje linky 232 uvedené zastávky v přeložených polohách. Obě zastávky budou přeložené přibližně o 50 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu a příjemné ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Dnes je neděle 3. května roku 2026. Svátek má Alexej. Všem nositelům tohoto jména přejeme jen to dobré. A už za pár minut se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události spojené s dnešním datem. Přibližně ve 6:45 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. No a nebudou chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívají nám Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Jaromír Nohavica. Přeji vám krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 11 minut po 6. hodině. Listujeme kalendářem. Roku 1469 právě 3. května katolická šlechta zvolila v Olomouci Matyáše Korvína českým králem. V roce 1645 začalo obléhání Brna švédským vojskem generála Lennarta Torstensona. Švédům Brňané úspěšně odolávali celých 112 dní. 23. srpna Švédové od města odtáhli. V roce 1916 se narodil skladatel a výtvarník Jan Polách. Pocházel ze Zubří na Valašsku. Skládal valčíky, polky i tanga. Spolupracoval s brněnským i ostravským rozhlasem a také s televizí. 3. května roku 1924 se ve výstavním pavilonu Sokolského stadionu v Brně v dnešní Kounicově ulici konala mezinárodní výstava automobilů, první svého druhu na Moravě. V roce 1945 pokračovali také osvobozovací boje Moravy, a to rudou a rumunskou armádou. Právě 3. května se osvobození dočkali například obyvatelé Českého Těšína, Frýdku Místku, Otrokovic nebo Karviné. Před 62 lety byl v Brně slavnostně otevřen nově vybudovaný hotel Continental, původně zvaný hotel Sport, určený mimo jiné k ubytování hostů veletrhů. O 4 roky později v roce 1968 byl zahájen první veletrh spotřebního zboží v Brně, který trval do 15. května. Doplnil tak především strojírenské veletrhy na výstavišti. Vystavovalo zde 11 nábytkářských průmyslových podniků a představily se také všechny kraje zastoupené národními, výrobními a družstevními podniky. Před 33 lety zemřela režisérka a scénáristka Hermína Týrlová. V malém studiu při Baťových závodech ve Zlíně dokončila v roce 1944 svůj první samostatný loutkový film slavného Ferdu Mravence. Následovala velice úspěšná Vzpoura hraček, která v Benátkách v roce 1947 získala hlavní cenu festivalu. To byly důležité události, které se vztahují k dnešnímu dni. Po písničce se spojím s brněnskými meteorology.

0: počasí.
1: 17 minut po 6. hodině přinášíme aktuální předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Ondřej Brambus. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Aktuálně máme jasnou oblohu, takže samozřejmě počasí bez srážek. A ta dnešní noc byla přibližně o 2 stupně teplejší než ta včerejší. Minimální teploty se pohybovaly v rozpětí od 7 do 2 stupňů Celsia. Aktuálně už nám začínají teploty stoupat, většinou se pohybují v rozpětí od 3 do 9 stupňů, ale na stanici Strážnice už se nám rozfoukal jihovýchodní vítr, který způsobil to, že tam už jsou ty teploty vyšší, a to kolem 14 stupňů Celsia. Co se týče toho větru, celkově máme většinou slabý proměnlivý vítr, jenom tedy v té oblasti Bílých Karpat už nám fouká vítr trošku svižnější od jihovýchodu.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Dnes budeme mít další slunečný den, bude jasná nebo skoro jasná obloha. Už se nám začne objevovat oproti včerejšku nějaká drobná oblačnost na obloze, ale půjde jen o takovou jemnou průsvitnou oblačnost vysokých pater, takže stále tedy slunečný den bez srážek a teploty velmi podobné těm včerejším, takže od 23 do 26 stupňů. Vítr se nám začne postupně během dne rozfoukávat, bude nám foukat od jihovýchodu nebo od jihu a vítr bude mít rychlosti od 10 do 25 km. Takže to je takový zásadní rozdíl oproti včerejšku, kdy jsme měli slabý vítr, že dnes ten vítr určitě budeme pociťovat, zejména na jihu kraje může být místy s nárazy kolem 55 km, ale večer bude pak opět částečně slábnout.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: V noci stále ještě relativně málo oblačnosti, zpočátku jasno nebo skoro jasno, ale během noci nám bude od západu přibývat taková ta oblačnost vysokých pater, takže k ránu pak budeme mít oblačnosti více, ale dalo by se to nazvat takým polojasným. Teploty vyšší než v té uplynulé noci, většinou od 12 do 9 stupňů Celsia, ale v údolí se slabším větrem může být kolem 8 stupňů. Během noci bude mírný jihovýchodní vítr do 20 km za hodinu.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Ano, nejvyšší teplota pochází z roku 1946 z Hodonína a konkrétně šlo o teplotu 31 stupeň a 2 desetiny. Nejnižší teplota byla naměřena v roce 1935 na stanici Štítary, minus 6 stupňů a 3 desetiny.
1: To byl Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěknou neděli. Naslyšenou.
2: Děkuji vám také. Naslyšenou.
3: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Doznívá píseň Můj rodný dům, posloucháte Český rozhlas Brno. 5 minut před 6:30 zavítáme na web irozhlas.cz, kde najdete reportáž Anežky Hlávkové. Kněží v Česku křtí stále častěji dospělé. Počet je stabilní, ubývají případy dětí, míní religionista. Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Stejná křestní formulace, mění se ale ti, kdo ji přijímají. Podle římskokatolické církve jí kněží při polévání novokřtěnce svěcenou vodou stále častěji vyslovují nad dospělými věřícími. Celkově přitom křtů s nižší porodností ubývá. Jestli se chcete dozvědět víc, celou reportáž najdete na webu irozhlas.cz nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Firmu na opravu zdí okolo tamního hřbitova vybralo vedení Valtic na Břeclavsku. Rekonstrukce vyjde na víc než 3 miliony korun. Začít by měla v nejbližších dnech, hotová bude do konce srpna. Oprava je součástí rozsáhlé rekonstrukce smuteční síně včetně střechy, interiéru a fasády, vysvětlil nezávislý starosta Aleš Hofman. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zatím nevidí důvod kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolávat krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku. Zahradníci v Blansku postupně vysazují novou zeleň. Letos na jaře přibude ve městě zhruba 100 nových stromů a 1000 květin. V květnu chtějí pracovníci doplnit záhony o zhruba 15 000 letniček a instalují květinové věže na náměstí Republiky a taky závěsné koše v centru. Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4. A počasí. Dnes bude na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dávejte pozor na 10. kilometru dálnice D2 ve směru na Břeclav. Stojí tam porouchané osobní auto, počítejte se zdržením. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Rocková skupina Turbo na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 9 minut po půl sedmé. Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7 000 řidičů. A ti, kteří terapie podstoupí, chyby opakují méně často než motoristé, kteří na terapie nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu v Brně, které program zajišťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu toho budete foukat.
2: Ano, to jo. Ještě.
3: Druhá dechová zkouška je 2,89.
4: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
4: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
5: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaká je tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
4: Popisuje Řezáč. Za povinných 5 sezení řidiči zaplatí asi 13 000 korun. Na nich s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Následně probírají třeba účinky alkoholu a drog, agresivitu nebo překračování rychlosti. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
6: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlosti.
4: Jen terapie, ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Obrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
4: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 3 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Strážnici 14 stupňů a nejchladněji máme v Pohořelicích 3 stupně Celsia. Během dne očekávejte jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Vád bude ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 15. Vítr bude večer částečně slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 29 minut a zapadne 13 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Hodoníně v roce 1946, a to 31,2 stupně Celsia. A nejchladněji bylo ve Štítarech v roce 1935, kde bylo naměřeno minus 6,3 stupně. Je 6 hodin a 47 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze Střední zahradnické školy v Rajhradě. A povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Naď a psi sa bránia útokom. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 7 hodin. Začal květen a tak můžeme říct, že už příští měsíc přivítá Brno motocyklovou velkou cenu. To dosud nebylo nikdy možné. Závod mistrovství světa hostil Masarykův okruh vždy až o prázdninách. Tentokrát ale přijedou závodníci a s nimi taky desítky tisíc fanoušků na jih Moravy už předposlední červnový víkend.
1: Jediný český zástupce v mistrovství světa silničních motocyklů Filip Salač samozřejmě dobře ví, že brněnská Grand Prix je letos na programu už o víkendu 19. až 21. června. Přesto ho trochu zaskočilo, jak blízko už tento termín vlastně je.
2: Už za 7 týdnů, jo. Letí to. Doufám, že se mi teďka povedou následující závody, abych se na to připravil jak já psychicky, tak já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
1: Přilákat fanoušky může být letos trochu složitější než loni, kdy se závod MotoGP vrátil do Brna po 5leté pauze. Letos se navíc velká cena pojede v době fotbalového mistrovství světa. O prodeji lístků mluví majitel Autodromu Brno Karel Hubáček.
3: V loňském roce byl nejsilnější prodej na začátku, v tom předprodeji, kdy se všichni diváci samozřejmě těšili po 5 letech znovu návrat, v podstatě návrat z závodu MotoGP. Letos je to trošku jinak. My se budeme snažit jako v celkovém cíli se co nejblíže přiblížit tomu, co bylo v loňské sezóně. Nepředpokládáme, že bychom tu návštěvnost loňska překonali.
1: Mluvčí Autodromu Petr Boháč doplňuje, že letošní křivka prodeje vstupenek vypadá trochu jinak než ta loňská.
4: Předpokládáme, že i těsně před tím závodním víkendem, třeba i v závislosti na předpovědi počasí, ti lidé, kterým nevadí to řešit last minute, takže si to pořídí až na poslední chvíli.
1: Po praktické stránce se podle majitele Hubáčka pro organizátory posunutím Grand Prix do červnového termínu nic zvláštního nemění.
3: Pokud je organizaci okolo závodu MotoGP, tak nevnímáme problém. Co je pro nás zásadní a důležité je to, že všechnu práci, kterou musíme udělat, abychom byli na MotoGP připraveni, vlastně musíme udělat v kratším termínu. To je to zásadní.
1: Říká Hubáček a doplňuje, na čem teď brněnský autodrom směrem k velké ceně pracuje.
3: V rámci potřeby neustálého zvyšování bezpečnosti jezdců MotoGP pracujeme na dalších 3 vjezdových zónách z těch důležitých zatáček, zejména po rychlých úsecích. To je velmi, velmi důležitá věc a taky náročná. Intenzivně pracujeme na tom a jistě to zvládneme.
1: Upozorňuje Karel Hubáček, že loňskou kompletní výměnou asfaltu na trati úpravy Masarykova okruhu neskončily. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Žáci v Rajhradě budou mít větší jídelnu. Bude součástí přístavby za 80 milionů. Hasiči bojovali s lesním požárem v Českém Švýcarsku celou noc. Ráno se znovu zapojí vrtulníky. V Moravském Krumlově se dnes díky pouti otevře kaple svatého Floriána a bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Rajhradě u Brna pokračuje rozsáhlá přístavba základní školy TG Masaryka. Práce začaly loni v prosinci. Hotovo by mělo být do konce ledna 2027. Hlavním podnětem pro projekt za 80 milionů korun byla podle nezávislého starosty Rajhradu Františka Ondráčka potřeba větší jídelny.
3: Těch žáků je hodně a nemohli se všichni ve vhodný čas stravovat, takže my děláme novou jídelnu, kuchyni, zázemí pro kuchařky. Dál se tam podařilo umístit 3 nové učebny kmenové s kabinetem a se zázemím pro učitele a asistenty.
1: Součástí přístavby bude i další rozšíření směrem do zahrady a sjednocení vzhledu fasády do neutrálních barev. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodin ráno začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše asi 100 hektarů několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z více krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvod.
4: My už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
1: Lidé se dnes v Moravském Krumlově můžou vydat na Floriánskou pouť. Slavnostněji v 11 hodin zahájí bohoslužba v kapli svatého Floriána nad městem. Zároveň se dneškem kaple otevírá veřejnosti. Přístupná bude do září vždy v pátek a o víkendu odpoledne.
5: Na dnešní Floriánskou pouť naváže zítřejší bohoslužba k příležitosti svátku svatého Floriána. Ten je uctíván jako patron hasičů, kominíků nebo pekařů, je ochráncem před požáry, suchem, ale taky vodou. Kaple v Moravském Krumlově se v předchozích letech otevírala veřejnosti jen výjimečně, o víkendech ji moravsko-krumlovská farnost otevírá od loňska. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vád bude ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr, hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrní buďte aktuálně na 10. kilometru D2 ve směru na Brno. Po dálnici se pohybuje chodec, místem projíždějte opatrně. Šťastnou cestu bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7 hodině. Prožíváme neděli s datem 3. května roku 2026. Všem Alexejům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. A co dalšího nás čeká v našem ranním vysílání? Přibližně za 10 minut to bude aktuální předpověď počasí. Babské rady dnes budou patřit máslu. Jarka Vykoupilová nabídne i trik na to, jak rychle přimět stuhlé máslo změknout. Ať už právě teď vstáváte, snídáte nebo cestujete do práce, doufám, že máte krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dospíval Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 10 minut po 7 hodině. Od pondělí do pátku vždy od 10 do 12 hodin máte možnost si užít dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Kromě jiného do tohoto pořadu přicházejí zajímaví hosté a často radí s problémy, které nám dělají těžkou hlavu. Tak to bylo i v případě poradny s Petrem Dvořákem, prezidentem Unie akvaristů České republiky, který se věnoval tématu chovu akvarijních ryb. Řeč přišla i na nemoci rybiček a na to, jak jim můžeme pomoci. Ptala se moderátorka Sandra Silná.
1: Jak vlastně rozpoznat, že se našim rybičkám nedaří úplně dobře v akváriu?
2: Tak asi vás možná překvapím, ale nejčastější choroby ryb jsou chovatelské chyby. Pokud dlouhodobě držíme rybky v nevhodných podmínkách, tak to je jako u jiných živočichů nebo u člověka. Dochází k stresovým reakcím a k oslabení imunitního systému. A v takovém případě potom takzvaně podmíněně patogenní mikroorganismy, podmíněně patogenní bakterie, tento organismus napadnou, organismus se neubrání, no a projevy jsou různé od různých bakterióz, to znamená na povrchu kůže, mohou být stažené ploutvičky, mohou tam být různé tečky, rybičky mohou obtížně dýchat, čili jsou uhladiny, skřele mohou být více rozevřené, než je běžné a podobně. Rybky se mohou otírat o různé předměty z pohledu svědění, jenomže tyhle příznaky nejsou úplně specifické, protože existují parazitózy, různé druhy parazitů, kde to klinicky vypadá dost podobně. Takže potom to rozlišení pro laika je velmi, velmi obtížné, ale dá se odhadnout, že pokud nekrmím živým krmením z rybníka, tak zavlečení tady těchto parazitů, těch standardních, těch nejběžnějších, je málo pravděpodobné.
1: Můžeme si s takovýmhle stavem vůbec doma nějak poradit? Znamená to tedy to akvárium, tak říkajíc, vystavit znovu, rybky dát třeba někde do jiné vody jinam? Jak se vlastně léčí ryby doma?
2: Pokud máme podezření na nějakou tu bakteriózu, tak následně musíme především spravit ty zoohygienické podmínky. To znamená, vyměníme vodu, alespoň částečně, tam už musíme opatrně, protože ta rybka už je stresovaná tím onemocněním, když prudce změníme vlastnosti vody, taky nepomůžeme, spíš uškodíme. Další věc, můžeme se pokusit léčit, ale tady opravdu už je potřeba ta literatura a poradit se v akvaristické prodejně, případně tam zakoupit některá léčiva, která jsou běžně dostupná.
0: Celou poradnu s Petrem Dvořákem, prezidentem Unie akvaristů České republiky o chovu akvarijních ryb si zpětně můžete poslechnout i na našem webu a také v aplikaci a na webu můjrozhlas.cz. No a snad ani nemusím připomínat, že zajímavé rozhovory a poradny na vás čekají také příští týden. Například už v pondělí 4. května přijde zahradnice a pedagožka Dana Felklová, která se tentokrát bude věnovat správnému hnojení zahrádky. Tak určitě zase poslouchejte.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 18 minut, je tu předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 6 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Strážnici 14 stupňů a nejchladněji v Troubsku 6 stupňů Celsia. Během dne očekávejte jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vád bude ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Vítr bude večer částečně slábnout. Rozptylové podmínky dnes velmi dobré. Slunce v Brně vyšlo v 5 hodin a 29 minut a zapadne 13 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Hodoníně v roce 1946, a to 31,2 stupně Celsia. A nejchladněji bylo ve Štítarech v roce 1935, kde bylo naměřeno minus 6,3 stupně. Je 7 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: V úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: České rady.
1: Máslo obsahuje více jak 80% tuku. Zbývajících 20% je většinou voda. Je dobré uchovat ho v lednici při teplotě do 6 stupňů a spotřebovat nejpozději do 3 měsíců. Nevybalujte ho z původního obalu, svědčí mu to. Použít můžete máselnici svíčkem nebo neprůhlednou plastovou krabičku. V běžné pokojové teplotě máslo brzy žlukne. Máslo můžeme i zamrazit, ale pouze jednou. Zpracování těsta bude snazší, když máslo nebo tuk nastrouháme. Menší kousky se do hmoty snadněji zapracovávají a přidám i rychlý trik na změknutí másla. Na stuhlé máslo položte šálek s horkou vodou. Hmota povolí během pár sekund a můžete pokračovat v dalším zpracovávání. Když vás bude honit mlsná, přidejte na namazaný chléb s máslem vrstvu oříškové pomazánky. Krémová chuť je božská.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští hasiči a policisté získají od kraje peníze na výcvik i nové vybavení. Hejtmanství jim přispěje 23 milionů korun. Částku odsouhlasili tento týden zastupitelé. Peníze pomůžou například s dokončením hasičské stanice v Moravském Krumlově nebo s rozšířením garáží pro hasiče v Mikulově. Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu za 2 roky od spuštění absolvovalo 7 000 řidičů. Vyplývá to z dat, která ministerstvo dopravy poskytlo Českému rozhlasu. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku, a všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a více. Stovky lidí v 16 různých městech v republice dnes vyrazí na pochod Alice Garrigue Masarykové, zakladatelky Československého červeného kříže. Výtěžek z něj poputuje na rekonstrukci dětské léčebny ve středočeských Bukovanech. Zapojit se můžou i lidé v Brně. V 10 hodin se vydají z Bakalova nábřeží směrem k zoo. Tam na ně bude čekat speciální doprovodný program. Běžecká dráha na střeše horácké arény v Jihlavě bude dějištěm pokusu o český rekord. Na konci května se tam při oslavě Dne dětí budou moct rodiny zapojit do snahy o vytvoření českého maxima v uběhnutých kilometrech za 12 hodin. Uvedl to mluvčí arény Bedřich Musil. Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Euro Hockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a v sobotu podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas s výběrem ze země pořadatelů nadcházejícího mistrovství světa začne v Budvar aréně v 16 hodin. A počasí. Dnes bude na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, aktuálně dávejte na D2 na 10. kilometru ve směru na Břeclav. Stojí tam porouchané osobní auto, počítejte se zdržením. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Padá hvězda na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 39 minut. V Letohrádku Mitrovských v Brně včera začala výstava s letohrádkem kolem světa. Určena je především pro předškoláky a čerstvé školáky. Má jim pomoct s pochopením základních geografických pojmů a představit jim jednoduchou formou všechny kontinenty světa. Další informace zjišťovala od správce letohrádku Petra Lukase moderátorka Alena Přikrylová.
1: Jaké vědomosti o světadílech si děti z výstavy odnesou?
2: Je toho celá řada. Dozví se například základní geografické údaje, jaká je rozloha, počet obyvatel, seznámí se s nejvyššími horami, nejdelšími řekami, největšími jezery a nechybí ani údaje o objevení či osídlení jednotlivých kontinentů.
1: Co všechno si děti mohou na výstavě vyzkoušet?
2: Výstava je velmi interaktivní, taková hravá, dá se říct, že v celém letohrádku je jedna velká herna a výstavu tvoří množství interaktivních stanovišť, které se stávají například z hracích stolů. V rámci Ameriky máme například hrací stůl z kasína v Las Vegas. Dále máme souboj pirátů a objevitelů na hracím stole. Jsou to také nejrůznější stavby, které si děti mohou postavit, jako je Eiffelova věž, šikmá věž v Pize, socha svobody, pyramida, sfinga. Mohou se stavit také Taj Mahal nebo vlastní čínskou zeď. Nechybí ani stojky s magnetickými tabulemi, různými vkládačkami a puclemi. A velmi pěkný je také přístav, kde si děti mohou vyzkoušet, jak se pracuje s jeřábem při nakládání kontejnerů do lodí.
1: Jsou součástí expozice i nějaké části, které překvapí třeba dospělé nebo které překvapily vás?
2: Mě nejvíce zaujala obrovská loď, která nám tvoří více než polovinu jednoho sálu. Má to představovat loď Krištofa Kolumba, jednoho z nejznámějších, nejvýznamnějších objevitelů mořeplavců, a tato loď má funkční kormidlo s kompasem, je tam stěžeň, na kterém si mohou děti vyzkoušet, jak se vytahuje plachta, je tam také zařízení na vytažení kotvy a dělo. To jediné není funkční, to nestřílí, ale toto všechno děti si mohou do té lodě vlézt a vyzkoušet si práci námořníku. To si myslím, že je takové největší lákadlo na naší výstavě.
1: A jak dlouho výstava potrvá?
2: Výstava je něco přes 2 měsíce, tedy od 2. května do 6. července včetně. Otevřeno máme vždy od středy do neděle od 10 do 16 hodin.
0: Správce letohrádku Mitrovských Petr Lukas nás pozval na výstavu s letohrádkem kolem světa. A cestovat budeme i krátce před 8 hodinou, tentokrát ale po tuzemsku s nadšeným turistou Petrem Vejrostou. Ještě předtím nabídnu předpověď počasí, tak určitě zůstaňte s námi.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 6 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Strážnici 14 stupňů a nejchladněji v Troubsku 6 stupňů Celsia. Během dne očekávejte jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Vád bude ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 15. Vítr bude večer částečně slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 29 minut a zapadne 13 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Hodoníně v roce 1946, a to 31,2 stupně Celsia. Nejchladněji bylo ve Štítarech v roce 1935, kde bylo naměřeno minus 6,3 stupně. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině. Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Doznívá píseň František, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 8 hodin. Námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů. A já vím, že to bude z Prosetína do Štěpánova, tedy po podhůří Vysočiny, pokud tuším správně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji vám i všem, kdo nás poslouchají. Tušíte správně? Ano, tak. Takže půjdeme na trasu. Já jenom, abych na to pak nezapomněl, je to trasa jako v ideálním případě na pracovní dny, protože ten Prosetín je o víkendu, jak jsem se díval, veřejnou dopravou nepřístupný. Dá se to samozřejmě, pokud turisté by jeli autem a bylo jich víc, tak se dá přejet a jeden teda se musí obětovat a jít do protivky tak do půli cesty, a takže ono se to dá udělat i o víkendu případně takovýmto způsobem. No, takže Prosetín. Je to, jak jste naznačila, na podhůří Vysočiny, je to v kraji Vysočina přímo a v okrese Žďár nad Sázavou. Je tam základní škola, první stupeň, mateřská škola, dva kostely, taky pošta, a turisty nejvíc bude zajímat, že Prosetínem prochází žlutě značená turistická cesta a u zastávky autobusu je turistický rozcestník. No a když se dáme směr Štěpánov nad Svratkou, tak hned za Prosetínem se otevírají velmi zajímavé rozhledy a pohledy. Je to, myslím, tak východní směr, to znamená směr k Roseči a Klouce. Roseč na Kunštátem leží za velmi prořídlým lesem a vrchol, který je právě tam z toho rozhledového místa vidět, je nedaleko kovového stožáru a má nadmořskou výšku 701 metrů. No, jsme tedy na té žlutě značené turistické cestě za Prosetínem. Půjdeme kolem rybníka, projde se zase řídkým lesem a znovu si můžeme užívat dalších rozhledů. Dalším místem k zastavení je Sklapsko. Tam, kdo od hlavní cesty odbočí, je to myslím tak 500 metrů, tak přijde k dávnému bunkru, který připomene poslední dva roky druhé světové války. A půjdeme zpátky na tu hlavní žlutou cestu a už se budeme pomalu blížit Štěpánovu. Možná ještě připomenu, že pořád jsou k vidění takové ty první jarní květy. Petrklíče už, myslím, většinou odkvetly, ale podběl ještě se dá potkat a plicník, a léčivé jsou mladé kopřivy, kterých také cestou si můžeme užít a sbírat třeba. No a asi kilometr před naším cílem se otevře velmi široký pohled jednak do údolí Svratky a také k okolním kopcům, a nepochybuji o tom, že turisté se tady aspoň na chvíli zastaví a pořídí si fotky na památku. No a pod sebou uvidí městys Štěpánov, který je cílem tady té procházky. Je vidět kostel, tamní závod, jsou to železárny Štěpánov. No a jak jsem říkal, Štěpánov tedy je koncem, cílem té dnešní trasy.
0: To byl Petr Vejrosta. Já vám moc děkuji za cestovatelský tip, nebo spíše tipy a náměty, a přeji vám ještě pěknou neděli. Naslyšenou.
1: Také přeji vám i všem posluchačům naslévanou a naslyšenou.
0: Děkujeme, naschledanou a naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT 2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Brně Kohoutovicích postaví klimatický park. Požár v Českém Švýcarsku zatím nepoškodil žádné významné turistické cíle. Dnes u něj bude zasahovat 500 hasičů. Při dnešních motocyklových závodech ve Starém městě na Uherskohradišťsku budou řidiči jako objížďku zdarma využívat dálnici D55 a bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Moderní volnočasová zóna s klimatickým parkem vznikne na Libušině třídě v Brně Kohoutovicích. Nový prostor poslouží pro relaxaci v horkých letních dnech. Jeho součástí bude lanová pyramida, zapuštěná trampolína a vodní prvky včetně mlžítek. Projekt za víc než 10 milionů korun se inspiruje podobou parků ve Vídni. Hotovo má být na konci července, doplňuje starosta Jakub Hruška z KDU-ČSL.
4: Na prostranství pod poštou vznikne klimatický park. Je to vlastně první klimatický park v Brně a zasloužil si dokonce dotaci z Jihomoravského kraje, protože je to jedna z věcí, které bojují proti změnu klimatu.
2: Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli nezasáhl žádné zásadní turistické cíle. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách a lesnických zařízeních. Oheň ale nemohl vzniknout přirozenou příčinou, říká Salov.
5: V Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem a to se prokazatelně stát nemohlo, takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
2: Podle Salova se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo. Poslední týden totiž správci kvůli suchu kontrolovali park dvakrát denně pomocí dronu s infrakamerou. Národní park vyzývá návštěvníky, aby v lese nekouřili, nerozdělávali ohně a nepoužívali přenosné vařiče. Ve Starém městě na Uherskohradišťsku jsou dnes od 7 do 19 hodin uzavřené ulice Huštěnovská, Velehradská, Tovární a Východní. Důvodem jsou motocyklové závody Slovácký okruh. Jako objízdnou trasu můžou řidiči zdarma využít úsek dálnice D55 mezi Babicemi a Kostelany nad Moravou. Pro návštěvníky, kterých v loni přišlo asi 6 tisíc, je připravených několik diváckých zón, říká hlavní organizátor závodu Petr Chmelař.
6: Nově budeme mít tribunu v oblasti startu a cíle, to znamená před Tradixem pro 500 sedících lidí. A ještě jedna novinka letos, budeme mít tribunu v Kapce, to znamená uvnitř té části u Třineckých železáren.
2: Mapku diváckých zón najdou zájemci na webu závodů.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposled se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vád bude ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr částečně slábnout. Biozátěž pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, stále dávejte na D2 na 10. kilometru ve směru na Břeclav, kde stojí porouchané osobní auto. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné nedělní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je neděle 3. května. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Začneme počasím s brněnskými meteorology, už za pár minut. Krátce před 8:30 budu mluvit s organizátorem srazu Velorexu Tomášem Kostíkem. No a ráno si můžeme zpříjemnit písničkami a zaspívat si například s Lucí Bílou, Ivetou Bartušovou nebo Hanou Zagorovou. U mikrofonu Eliška Zárecká, pohodové ráno a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: počasí.
1: 13 minut po 8 hodině přinášíme aktuální předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s brněnskou meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Obloha je víceméně jasná nad prostorem Jihomoravského kraje, jenom na západě, asi kdybyste vystoupali do nějakého kopcovitějšího terénu nahoru, tak uvidíte právě dál na západ nějakou vysokou oblačnost, drobnou, ale ona se spíš má tendenci rozpouštět a ubývat, takže v podstatě jasná obloha. Teploty ty už oproti těm raním, které i v údolích leckdy byly až ke 2 stupňům Celsia, tak teď už stoupají, jsou nejčastěji mezi 13 až 16 stupni Celsia nebo 12 až 16 a vítr ten začíná už leckde pofukovat, směr má jihovýchodní a teď fouká hlavně ve vyšších polohách nebo sem tam někde i v takových těch otevřenějších prostorech, ale jsou ještě i místa, kde fouká vítr slabý.
1: A co nás čeká v průběhu dne?
2: Převládat bude i nadále spíše ta jasná obloha nebo na nejvýš, případně se může objevit ta malá průsvitná oblačnost vysoká. Teploty dnes by měly šplhat mezi 23 až 26 stupňů ve svých maximech, no a vítr ten se bude rozfoukávat, postupně bude foukat takový výraznější, mírný, jihovýchodní až jižní, hlavně na jihu kraje pak přes den může mít i nárazy kolem 50 km v hodině a večer by vítr pak měl částečně slábnout.
1: Očekáváte večer a v noci nějaké výraznější změny?
2: Výraznější ani ne, jenom bude asi přibývat ta vysoká průsvitná oblačnost, takže zítra ráno skoro jasno, polojasno, potom v průběhu zítřejšího dne může být až oblačno, ale ta oblačnost zase může být jak částečně průsvitná, tak i nějaká kupovitá. Dokonce to vypadá, že zítra později odpoledne a večer, ale ta pravděpodobnost je zatím malá, takže jenom malá možnost, že na západě kraje se může objevit přeháňka. No a zítřejší ranní teploty už vyšší než dnes 12-9 v údolích se slabším větrem, protože ono může i v noci pofukovat kolem 7 stupňů a zítřejší nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Určitě ano, ta nejvyšší hodnota je tropická, 31,2 stupně Celsia byla naměřena v Hodoníně v roce 1946 a Štítary na Znojemsku v roce 1935 nejméně, -6,3 stupně Celsia.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám pěknou neděli. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Irská zpěvačka Enya na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 10 minut bude 8:30. Zhruba 150 posádek přijelo tento týden do Boskovic na tradiční sraz velorexů. Akci pořádají od roku 1998 nadšenci z uskupení Zlatá růže v Boskovicích a pyšní se titulem největšího velorexového srazu na světě. Krásu a konstruktérský fenomén těchto legendárních vozidel nám představí organizátor srazu Tomáš Kostík, který je s námi ve spojení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čím jsou velorexy výjimečné?
1: Výjimečné jsou svojí konstrukcí a karoserií z koženky.
0: Uhum. A jaké nejstarší stroje návštěvníci srazu uvidí?
1: Vidí se velorexy z počátku výroby z 50. let.
0: Včera, tedy 2. května, se uskutečnil orientační závod po okolí Boskovic. Jak dlouhou trasu posádky absolvovali a co museli na jednotlivých stanovištích splnit?
1: Měli jsme 5 stanovišť, najeli zhruba 120 kilometrů a celé téma srazu bylo zpátky řemesel, takže na každém stanovišti měli 2 soutěže o řemeslech, vyráběli si takovou kapsičku, šili, použili různé kování, vyklepávali si plechové štítky na to na ozdobení. A vlastně výsledek celého závodu byla malá krásná kapsička, kterou mají navždy.
0: To zní krásně a ještě bych se chtěla zeptat, na co se můžou návštěvníci srazu těšit dnes?
1: Dnes je vyvrcholení celé akce, kdy se mezi 9 a 10 hodinou sjedeme na parkovišti v Boskovicích a 10:20 vyjde spanilá jízda městem, která se následně vrátí od parkoviště, kde vyhlásíme výsledky a předáme ceny účastníkům.
0: Zlaté české ručičky československých konstruktérů bratrů Stránských jsme si připomněli u příležitosti 28. srazu velorexů. Mluvili jsme s organizátorem Tomášem Kostíkem. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě pěknou neděli. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: Ve středu 6. května přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky, příčiny a rizikové faktory? To vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: V Rajhradě u Brna pokračuje rozsáhlá přístavba základní školy TG Masaryka. Práce začaly loni v prosinci, hotovo by mělo být do konce ledna 2027. Hlavním podnětem pro projekt za 80 milionů korun byla podle nezávislého starosty Rajhradu Františka Ondráčka potřeba větší jídelny. Parkování v Kroměříži usnadní nový systém, který bude od června monitorovat obsazenost parkovišť ve městě. Českému rozhlasu to řekl místostarosta Jan Hebnar z ODS s tím, že cílem cedulí ukazujících počet volných parkovacích míst je zvýšit komfort pro řidiče, aby nekroužili centrem města při hledání volného místa. Pro radnici jde o investici za 700 tisíc korun. Dobrovolní hasiči z Olomouce získají letos od města dotaci 780 tisíc korun. Rozhodli o tom radní. Peníze jednotky budou moct využít na kulturní, sportovní a komunitní akce, na práci s mládeží a činnost hasičských sportovních družstev. Vyplývá to z informací na sociálních sítích radnice. Lidé se dnes v Moravském Krumlově můžou vydat na Floriánskou pouť. Slavnostně ji v 11 hodin zahájí bohoslužba v kapli svatého Floriána nad městem. Zároveň se dneškem kaple otevírá veřejnosti. Přístupná bude do září vždy v pátek a o víkendu odpoledne. A ještě počasí. Dnes bude na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na dočasné zrušení zastávky Boleradice u Kříže. Ta bude zrušena pro oba směry od pondělí 4. května do středy 13. května. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Cesty bez komplikací vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

Setkání na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 9 minut po půl deváté. Extrémně suchý duben se začíná podepisovat na vegetaci. Nedostatek vláhy ohrožuje zemědělské plodiny ve 2/3 Česka. Pokud urychleně nezaprší,

0: mezi prsty prosím vám hlínu, která připomíná spíš prach.
1: Nám teď nezapršelo měsíc a půl, nějaký 4 mm, to nepočítám za déšť, to je akorát svlažení.
0: Pár kilometrů od pole v Sedlejově si teď povídám s předsedou místního zemědělského družstva Jindřichem Pospíchalem.
1: Takže v tuhle chvíli čekáme na déšť jak na smilování, ale pokud ještě zaprší do 10 dnů, tak si myslím, že u nás by to nemuselo mít takové následky. Určitě jde hlavně o výnos. Ale samozřejmě my třeba děláme nějaký sladovnický ječmen, takže tam se bavíme i o kvalitě potom zrna.
0: No a co když nezaprší?
1: Když nezaprší, tak bude zemědělství trošku na útlumu. Zrovna optimisticky to nevidím a to si myslím a vždycky opakuju, že jsem optimista.
0: Už se dá třeba nějak odhadnout, o kolik menší by ty výnosy mohly být?
1: Může se stát, že to bude 30%. To je ještě brzo na to definovat, ale zcela určitě to sucho se do toho promítne.
0: Že situace je skutečně vážná, mi potvrdil také Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
2: Prakticky na celém území máme výrazně nižší nasycení do těch 40 cm, než je obvykle. Jsme skutečně na duben nezvykle nízkých číslech. Podle našich zpráv od agronomů a zemědělských podnicích, ale i satelitní data nám naznačují, že kondice vegetace se oproti minulému týdnu výrazně zhoršila, zejména ve východních dvou třetinách území.
0: Podle meteorologů by srážky neměly přijít ani v nejbližších dnech a suché počasí bude pokračovat. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 8 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 10 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Kobylí 16 stupňů a nejchladněji, tedy 10 stupňů, je v Brně Žabovřeskách. Během dne očekávejte jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů. Vád bude ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Vítr bude večer částečně slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 29 minut a zapadne 13 minut po 20. hodině. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Hodoníně v roce 1946, a to 31,2 stupně Celsia. A nejchladněji bylo ve Štítarech v roce 1935, kde bylo naměřeno minus 6,3 stupně. Je 8 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze střední zahradnické školy v Rajhradě a povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dospíval nám Karel Gott, je 8 hodin a 50 minut. Naše ranní vysílání pomalu končí. Následují zprávy a s nimi Jakub Večeřa. No a krátce po 9. hodině se můžete těšit na tolky Josefa Veselého. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásnou neděli. Naslyšenou.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Šaratice na Vyškovsku řeší opravu střechy sportovní haly, do které zatéká. Zapojením do charitativního běhu nebo procházky lidé podpoří předčasně narozené děti. Nové parkoviště u Archeoskanzenu v Modré bude sloužit i poutníkům mířícím na Velehrad. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Problémy se střechou sportovní haly řeší vedení obce Šaratice na Vyškovsku. Na konci loňského roku zjistili, že do ní zatéká. Po posouzení statika museli halu na začátku března zavřít. Na zasedání zastupitelstva obce v tomto týdnu probírali, jak budou dále postupovat. Hrozí i výměna celého pláště střechy. Vysvětluje starosta Šaratic Karel Kalouda z KDU-ČSL.
4: Tu zavřeme smlouvu s projektantem, který teda na tom bude dál pracovat. Udělá si tam nějaký sondy, aby zjistil, jestli to, co se zdá, jako, že by se dalo zachránit. Tak zatím budeme pracovat na tom, že by se to mělo dát ta střecha zachránit, že by se nemusela dělat celá nová střecha.
2: Lidé dnes můžou podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny nebo zdravotníky. Charitativní běhy a procházky pořádá nezisková organizace Nedoklubko. Výtěžek ze startovného získají neonatologická centra, která se o předčasně narozené děti starají.
5: Honzík se narodil ve 33. týdnu. Vážil skoro 2 kila a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
6: To byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne.
5: Vzpomíná jeho máma Zdenka Havrliková. Právě přítomnost rodičů a vzájemné dotyky znamenají pro předčasně narozené děti pozitivní stimul. A těch kvůli dalšímu vývoji potřebují co nejvíc, říká Martin Vita, lékař z fakultní nemocnice Olomouc.
7: Protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
5: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: V Modré na Uherskohradišťsku vzniká nové záchytné parkoviště. Bude sloužit nejen návštěvníkům Archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale také poutníkům mířícím na Velehrad. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Modré Miroslav Kovářík.
8: To parkoviště bude obsahovat 99 stálých stání pro auta a potom ještě 6 pro autobusy plus točna pro autobusy, tak aby při kvarlové dopravě na pouti bylo bezpečno.
2: Vybudování parkoviště bude stát přes 16 milionů korun. 55% nákladů pokryje dotace od Zlínského kraje. Hotové by mělo být do konce května. Asi 30 studentů z brněnského vysokého učení technického zvítězili v letecké soutěži v americkém Texasu. Tým Chicken Wings, v překladu kuřecí křídla, měl za úkol navrhnout letadlo řízené rádiem, které vzlétne na dráze kratší než 3 metry a které je schopné přepravit třeba vodu. Vítězství je pro fakultu strojního inženýrství zatím největší úspěch v texaské soutěži, uvedla mluvčí školy Iveta Hovorková.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vád bude zpočátku slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr. Hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr částečně slábnout. Biozátěž pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí zastávek Vysočany a Vysočany-Housko ve směru do Blanska. Kvůli opravě zastávkových přístřešků obslouží od pondělí 4. května do pátku 19. června všechny spoje linky 232 uvedené zastávky v přeložených polohách. Obě zastávky budou přeložené přibližně o 50 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu a příjemné dopoledne vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobrý den, milí moji, tak vás teda pěkně vítáme a taky vám při té příležitosti blahopřejeme, že jste si v tuhletu nedělní hodinu vyradili tento pořad, neboť právě na této stanici a v tuto dobu začínají naše toulky. Boty toulavé, jak se o nich zpívá v jedné písničce, si obuli redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. Posíláme vám bratrskou a taky sesterskou majovou zdravici, byť s malým zpožděním. No nejprve si dáme něco na rozproudění krevního oběhu. Nikoli vašeho, ale svého, tedy našeho, protože se ponoříme do hlubin vzpomínek. Podnikneme cestu z Ostroměře do pravěku a zpátky. A proč zrovna z této obce? Protože se v ní narodil jeden dodnes čtený a oblíbený spisovatel. A ano, psal o pravěku. Taky si můžete zasoutěžit, budete se trefovat do jména jistého pana, kdo to byla. A pak tu máme další schůzku s českým králem, který byl zvolen. A co se týče jeho váhy, tak patřil na našem trůně k rekordmanům. Takže si užívejte tohleto sváteční, protože nedělní dopoledne v měsíci máji, který se opakuje každý rok.

0: Do studia a taky k vám u přijímačů usedl kromě mě i redaktor Marek Zouhar. Dobrý den, Marku.
1: Dobrý den, hezkou první květnovou neděli.
0: Já bych navrhoval, abychom se vydali v těch dnešních tedy rozhlasových memoárech na jedno starověké hradiště, které se nachází ve východních Čechách. Je to na Jičínsku u obce jménem Ostroměř.
1: Zvláštní jméno, Ostroměř. Jakože se tam měří ostře, neboli přesně?
0: No tak možná tak měřil zakladatel Ostroměře. Byl to jistý pan Ostromír.
1: A ten vybudoval tamní hradiště?
0: Ne, to už tam fungovalo pár set let předtím.
1: A kdo pak je měl na svědomí?
0: Byli to Slované, zřejmě slavníkovci. Toto hradiště proslulo mimo jiné nálezem černé perly.
1: Skutečné nebo skleněné?
0: Skutečné. Ona se sem dostala zřejmě s nějakou obchodní výpravou. A taky, když se tu kopala cihlářská hlína, došlo k nálezu 415 stříbrných denárů. Asi je tu někdo ukryl, když padla slavníkovská Libice.
1: Kolikže má Ostroměř obyvatel?
0: No, tak na městy to nevíde, nějakých 1300 osob.
1: Je ale ku podivu, kolik tady přišlo na svět slavných rodáků.
0: Jo, no, jsou nejméně 3. A všichni mají mnoho společného, tedy s uměním, s divadlem, a to loutkovým, tedy pro dětské publikum, pak s literaturou, určenou většinou dětem, a nakonec i filmem, na který se ráda dívala nejenom mládež, ale i dospělí, a to platí dodnes.
1: Takže bychom měli odkryt první z těch men.
0: Patří Matěji Kopeckému.
1: Slavnému loutkáři.
0: No tak ten, kterého máš na mysli, se narodil jinde, ale tady přišel na svět jeho pravnuk, loutkoherec svého času divadla Drak v Hradci Králové. Toho jsem ještě v minulém století zastihnul a natáčel jsem s ním.
1: Zrodil se tu i budoucí spisovatel.
0: Eduard Storch. Pán, který napsal řadu knížek o lovcích mamutů, o bronzovém pokladu, o Minehávě.
1: A taky Volání rodu, hrdina Nik, Osada Havranů.
0: Když se k jeho knížkám třeba někdo nedostal, tak mu to vynahradila filmová trilogie, v níž exceloval lovec Sokol, neboli Jiří Bartoška.
1: On, pan Storch, byl profesí pan učitel, který svými příběhy vzbuzoval ve svých žácích zájem o pravěk, a nejenom v nich.
0: Jeho křik, tedy co by novorozence, se poprvé ozval ve věži vodárenské na Ostroměřském nádraží, odkud si lokomotivy brali vodu, aby z ní potom udělali páru.
1: Ty jsi měl štěstí, že si mohl v Ostroměři natáčet, mimo jiné s kroužkem zdejších dětských archeologů.
0: Já si dodnes vzpomínám, jak jsme procházeli Chlumem. To je takový pás lesů, u kterého se ty archeologické poklady našly.
1: A zbývá ještě jedno jméno?
0: A to svým způsobem souvisí s Eduardem Storchem.
1: I s pravěkem?
0: Přesně, neboť zdejším rodákem je i filmový režisér Karel Zeman, autor Cesty do pravěku.
1: A vynálezu Skázy a Bláznovy kroniky a dalších snímků.
0: I on měl zase hodně společného s loutkářstvím. Začínal tím, že vodil loutky, a potom mnohé svoje výtvory pak použil ve svých filmech.

0: Abychom neprozradili úplně všechno, něco taky necháme na reportáž z Ostroměře věnovanou právě Eduardu Štorchovi.
1: Když viděl, jak děti byly takové málo zdravé, málo dobře vyvinuté, tak se staral o to, aby ty děti nejenom ve škole dobře prospívaly, ale také, aby si utužili své zdraví. A proto na Libeňském ostrově vznikla jeho dětská farma. Byla to taková osada, kam se scházeli děti právě z Libně a okolí, potom i z celé Prahy. A on se staral o jejich takovou, jak si bychom řekli, dnešní tělesnou výchovu, ale i takovou výchovu mravní. Protože se snažil právě v této osadě vést děti tak, aby, jak se říkalo dřív z darebáku, ovšem myslím si v uvozovkách, vyrostli pořádní lidé, aby to byli lidé zdraví, aby se prostě vyznali v přírodě, aby ty děti vyrostly tak, jak mají být. A co teda myslím stojí za povšimnutí, že veškeré výdaje šly na účet toho pana učitele, že rodiče neměli ani z čeho, tedy nemohli ty výdaje na tu dětskou farmu platit.
2: On totiž Eduard Štorch, než začal o pravěku psát, musel si jej ověřit. Aby mohl vyprávět, jak si lovci mamutů rozdělávali oheň, požádal o pomoc slavného amerického vědce českého původu doktora Aleše Hrdličku. Také cestovatel Alberto Vojtěch Frič mu pomáhal. Ten ho naučil vyrobit oheň třením dřívek, jak to dělají Indiáni. Ještě než však nějakému ověřování došlo, tak už měl Eduard Štorch za sebou archeologické nálezy, čili vykopávky.
1: V té době už se Eduard Štorch začíná zabývat archeologií. Tenkrát to byla tak trošičku móda chodit krajinou a odkrývat kulturní jámy a zbytky pravěké zvěře. Zpočátku chodil sám, pak už s tou skupinou těch svých chlapců a velikým pomocníkem byla jeho žena Božena, která mu pomáhala právě při těch vykopávkách, která potom doma v bytě ty nálezy třídila, ošetřovala. No a bylo zajímavé, že s tou skupinkou žáků nalézali už v okolí Prahy třeba stoličky mamutů, parohy sobů, kosti koní, čelisti nosorožců i sezuby. Bylo prostě těch nálezů velmi mnoho a postupně zaplňovali celý byt.
2: Tak si říkám, že paní Štorchová musela mít pro svého manžela vzácné pochopení. Nejen, že s ním přespávala v jeskyních a pod borovicemi, chytala sisla, plácala hrnce, tesala pazourky a prchala před vejci, které vybuchovaly ve žhavém popelu, ale nakonec souhlasila s přeměnou bytu v malé muzeum. Asi měla toho svého podivína a tvrdohlavce Eduarda moc ráda. Ale oni taky. To se ukázalo k stáru, když se o ní, těžce nemocnou, obětavě starala.
1: Měl v plánu psát takový dějepis pro mládež, takový dějepis, aby tomu prostě děti dobře porozuměly. Věděl, že čím jsou děti mladší, tím více se bude ten dějepis podobat beletrii. No a myslím, že velikým takovým podnětem pro psaní takových knih, jako my je dnes známe, bylo právě nalezení mamuta nad Bulovkou v roce 1906. Bylo to mladé zvíře, asi 30leté, a Štorch se svou skupinou vyzvedl jeden kel a jednu nohu. Štorch se nad tím překopem kanálu změnil rázem v učitele, který vyprávěl zvídavým žákům o lovu mamutů do vykopané jámy. Později to tak i popsal, však to známe z té jeho známé knihy Lovci mamutů.

0: Tahle ta znělka mnohé naznačila. Vy, kteří si myslíte, že se v životních příbězích slavných mužů a žen vyznáte, tak prosím, zrovna teď si můžete svoje znalosti a vědomosti na jednom z nich otestovat.
1: Narodil jsem se 10. března roku 1920 v západním pařížském předměstí Ville-d'Avray.
2: Náš neznámý pocházel z dobře situované rodiny.
1: Otec přišel k majetku spekulacemi se zlatem, načež si žil v pohodlí jako rentiér. Maminka byla talentovaná klavíristka.
2: Právě ona vybrala svému synovi křestní jméno.
1: Obdivovala slavnou musorgského operu o ruském carovi, kterou slédla v Paříži v Ďagilevově režii se Šaljapinem v hlavní roli.
2: Od dětství měl náš neznámý potíže se srdcem a proto se nacházel stále ve středu matčiny péče.
1: Kvůli těžkému onemocnění tyfovou horečkou jsem musel dokonce na čas nechat studií.
2: Což mu ale nezabránilo, aby v 17 letech neodmaturoval, a to z matematiky a z filozofie.
1: Během studií jsem našel nejbližší přátelé.
2: Jejich jmény a přezdívkami později křtil protagonisty svých románů.
1: Za války jsem se setkal s Claudem Abadim. Angažoval mě do svého jazzového orchestru a založil tak moji kariéru trumpetisty.
2: Francouzskou porážku a německou okupaci odmítl brát na vědomí a uzavřel se do mikrosvěta mejdanů, krásných dívek a jazzu.
1: Přesto ve mně byla stále přítomna jakási úzkost. Pronikala i do toho, co jsem tehdy napsal.
2: Násilí bylo podle něj rubem komiky a krutost zase rubem něhy.
1: Vystudoval jsem lyceum a absolvoval jsem studium techniky.
2: Stal se hutním inženýrem, ale toto povolání nikdy nevykonával. A když s čerstvým diplomem nastoupil do francouzského normalizačního úřadu, brzy bylo zřejmé, že on sám se znormalizovat nedá.
1: Zřejmě nejvýznamnějším plodem mého nedlouhého působení v této instituci zůstala stupnice normalizovaných nadávek pro průměrného Francouze.
2: Po válce pracoval v živnostenské komoře papírenského průmyslu.
1: Jenže to už jsem naplno žil jazzem a literaturou.
2: Dlužno konstatovat, že v muzice byl náš neznámý úspěšnější. Žádná z jeho próz čtenářský úspěch za jeho života neměla.
1: Mimořádného ohlasu se mi ale dostalo kvůli románové mystifikaci Na plivu na vaše hroby. Předložil jsem ji čtenářům nikoli jako svoji práci, ale jako překlad amerického autora Vernona Sullivana.
2: Paradoxně byla literární sláva našeho neznámého až do jeho smrti spojena právě s tímto obratným pastišem.
1: Finanční úspěch mi umožnil dát výpověď v živnostenské komoře a začal jsem vystupovat s Abadiho orchestrem. Také jsem se pokoušel malovat. Psal jsem divadelní skeče, spolupracoval jsem s rozhlasem i s filmem.
2: Vypravěčské dílo našeho neznámého se stává ze 6 románů, ze 4 mystifikací a ze 4 knih povídek. Skládal opery, hudební komedie, básně, psal filmové scénáře, baletní libreta, texty na obaly gramodesek, hudební kritiky a skoro 500 písní.
1: Těsně po druhé světové válce vznikla moje pěna dní a také podzim v Pekingu. Po nich následovala Červená tráva a Srdce rváč.
2: Kritika se trvávala vůči němu stále v mrazivé lhostejnosti, i když jeho díla už byla opravdu mistrovská. O čem vyprávěla?
1: O nereálnosti lidské touhy po štěstí, o traumatech mládí, o rozporech mezi mužským a ženským světem, o ztrátě svobody a snů.
2: Zemřel 23. června 1959 na srdeční záchvat při projekci filmové verze svého prvního provokativního díla Na plivu na vaše hroby. Pár let poté zavalila Francii módní vlna spojená právě s jeho jménem.
0: Odpověď na otázku, čí jméno jsme dnes před vámi utajili, nám pošlete na adresu, kdo to byl, poštovní směrovací číslo 602 00 Brno, Český rozhlas. A ještě vám dáváme jednu možnost, a to e-mailem na tuto adresu, kdo to byl, @rozhlas.cz. Vše o této soutěži se dozvíte na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: Jak již bylo přislíbeno, věnujeme se v Toulkách českou minulostí osobnosti jednoho z nejpopulárnějších a zároveň kontroverzních českých panovníků. Neměl to ve své době Jiřík z Poděbrad lehké. No, tato schůzka s naší historií nese název skoro jako nějaký inzerát. Hledá se král. Značka pro České království.
2: Temnou beznaděj bez královí, hlubší o to, že předchozí selská válka poddaným nakonec nic nepřinesla, měl rozptýlit zázrak.
3: A rozptýlil?
4: Stadický král, který vystoupil z poustevnického ústraní svým zevnějškem a blouznivými řečmi o tom, že ho poslali svatí...
2: Mimo jiných patron země svatý Václav?
4: Tak ten představám netrpělivě očekávaného zjevení vyhovoval.
5: Hluk o věci té brzy se rozléhal po celé zemi a budil tu nadšení, tam smích. Hojné davy lidstva hrnuli se zblízka i zdaleka ke stadicům. Nejeden rytíř přikazoval se novému panovníkovi a v městech i ve vsích počali oni činiti se strany. Rostoucí mysli všech pohnutí zdálo se zvěstovati bouři. U pánů českých, když to spatřili, smích náhle obrátil se v strach. I sjevše se u pana Smiřického v Routnici vypravili čeledi branné do stadic, aby divadlu takovému konec učinili.
3: A učinili?
2: Arciže, takový nepořádek opravdu nemohli dopustit.
4: Nejprve se ukázalo, že starý Jakub býval poddaným na zboží Jakubka z Vřesovic blízko Teplic a že odtud kdysi zběhl.
2: Pak bylo se stadickým králem naloženo, jak náleží. Internovali ho nejdříve na Roudnici a potom v Praze.
4: Ale zanedlouho byl ten dědoušek, lapený do osidel obsesí, totiž, že to je na něm, aby se chopil české koruny, propuštěn jako neškodný blázen.
3: A co se s ním stalo?
4: Ztratil se, Bůh ví kam.
2: To se přihodilo v roce 1445.
4: Ale už předtím, během dlouhých 5 let, probíhala četná jednání na jediné téma. Zdali ten...
2: popřípadě onen...
4: není ochoten na český trůn usednouti.
3: A on většinou nebyl?
4: Nebyl.
5: Nepodařením pokusu o volení krále octli se Čechové na dně bezvládí. Nejen zajisté již neměli mocnáře a panovníka, ale brzy ani čáky k nabití jeho. Stav takový za věku, neznajícího ještě ani policie, ani stálých vojsk, byl mnohem strastnější, nežli umíme si představiti za dnů našich. Král, třeba i nečinný, býval vždy přece živým obrazem i rukojmím jednoty státní a co pramen moci ústřední ode všech uznané, jmenoval aspoň úředníky, kterým vesměs neodporováno poslušenství. Ústrojí tedy vládní, jakkoliv spozdilé v chodu svém, nezastavovalo se nikdy. Nyní ale kvůli nebytí krále nebylo ani jednoty, ani kázně, ani poslušenství vůbec. Rozsmekly se svazky, kterými koruna česká byla dohromady spojena. Úřady zanikaly, nebo aspoň ztrácely svou moc, neboť nikdo nechtěl úředníkům plniti toho, čím králi samému povinen byl.
2: Poté, co Albrecht Bavorský českou korunu sice zdvořile, ale přece jenom odmítl, začal nanovo volební kolotoč.
4: Bývalá rakouská strana v čele s Oldřichem z Rožmberka opět připomenula, že tu jeden následník je. A to nezletilý syn krále Albrechta, Ladislav Pohrobek.
2: Kališnický blok pana Ptáčka z Pirkštejna Ladislavovu kandidaturu podmínil svobodnou volbou.
4: Zároveň však souhlasil s vysláním poselstva k římskému králi Fridrichovi a ke vdově Alžbětě, která s pomocí českých žoldnéřů srdnatě hájila nároky svého syna v Uhrách.
2: Do Kolína byl svolán sjezd stoupenců polské kandidatury, který hojně obeslala i města hlásící se k táborské víře.
4: Ale nadarmo.
3: Proč?
4: No, Když oni Poláci jaksi ztratili zájem o českou korunu?
3: Zdá se, že nebyli jediní.
2: V případě Českého království nebylo oč stát. Těžko lze bylo nalézt v Evropě zemi ve větším nepořádku a chaosu.
3: Tehdy.
2: Ovšemže tehdy. Stále hovoříme o 40. letech 15. století.
5: Došly nás zprávy o hojných záštích a půdkách té doby, jak uvnitř země, tak i na jejich hranicích, v nichž bylo žalováno z obojí strany na křivdy a bezpráví, na loupeže a pálení statků. A zdá se, že ani jedna strana nebyla bez viny, ale o některých šlechticích a rytířích šel nadto hlas obecný, že byli zloději a škůdcové zemští. Tak spravují nás letopisové, že v roce 1440. obehnán byl skrze pány a zemany v kraji Boleslavském hrad Valdštejn, kde se prý zavřeli loupežníci. Když Pražané vytrhli tam na pomoc s lidem i s puškami, hrad ten dobyt byl. Potom přibík z Klenového Petr Zmrzlík Zelnář a s nimi páni klatovští oblehli Hus, hrad tvrdý v lesích Vimperských, a brzy ho dosáhli, neb čeleť na něm neměla co jísti. Páni Hynek Krušina ze Švamberka a Hanuš Kolovrat obehnali hrad skály na Klatovsku, dobili ho mocí a vzali jeho pána do vězení a hrad vypálili. Mezi strakonickým pánem Václavem z Michalovic a knížetem bavorským Henrichem vypukly také dlouhé a kruté nesnáze. Lužičané, čili šestiměstští, měli téměř bez přestání půdky krvavé z pány z Wartenberka. A dále jeden ze služebníků biskupa Vratislavského unesl jednu z dcer po panu Půtovi z Častolovic a učinil jí násilí. Pan Hynek Krušina z Lichtenburka se zdvihl k pomstě proti Slezákům vůbec, až konečně dostihl viníka trest ukrutný.
3: Nějaká tarvačka, přepadení, loupež nebo únos, to všechno bylo tenkrát skoro na denním pořádku.
4: Ze všech zemských škůdců té doby se nejvíce vyznamenal Jan Kolda ze Žampacha.
3: Jestli se nepletu, na jednoho pána ze Žampacha jsme v našich toulkách už narazili.
2: Nebyl jenom jeden. On to byl takový povedený rod tihleti Žampachové s poměrně pestrým kriminálním rejstříkem.
4: Karel, ještě když nebyl čtvrtý, ale zatím jenom markrabě, musel tvrdě zasáhnout proti Mikuláši Žampachovi, který přepadával kupce a pocestné a za svými loupeživými výpravami se vydával až na Moravu.
2: Karel dobil jeho hrad Choceň a Mikuláš slíbil, že loupežnictví pověsí na hřebík.
4: Ale nepověsil. A tak ho musel Karel oblehnout na jeho hradě pod Štejně. Mikuláš se opevnil ve věži, ale útočníci ji podkopali a obránci v jejich troskách zahynuli.
2: No a dalším zemským škůdcem spojeným se Žampachem byl Jan ze Smojna, zvaný Pancéř.
4: I on to zkusil s odporem proti Karlovi IV., tehdy už českému králi.
2: Nebyl rodem ze Žampachu, pouze se tohoto hradu zmocnil.
4: Což neměl dělat. Neboť král si s ním hravě poradil a zajatého rytíře dal jako výraz jeho nepochybných zásluh zatažení do Itálie pověsit na zlatém řetěze.
2: Po tomto strašném rytíři nám zůstalo rčení
5: Brní jako pancéřova košile.
4: Jan Kolda ze Žampacha, pán na Náchodě, šel o 100 let později důsledně ve stopách svých kolegů.
2: V seznamu jeho úspěchů však není jenom pár nějakých bezvýznamných vsí či městeček, po případě kupeckých výprav.
4: On si troufl i na hlavní město.
2: Nenaplánoval si nic menšího než státní puč.
5: Roku 1440. v pátek na svatou Martu

0: sedíme. Posadili jsme se, máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No, já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice jsme bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mi to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To, jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně se jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec jsem to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě, stáli a slinili tam. Tak dostali zbytky.
0: Co ještě dělat takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No, tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
2: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. To se pak někomu dělají, bifteky, že jo?
2: No. My je nejíme. My totiž známe ty...

0: ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pasty. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
0: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže no, se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. A táta pak jezdí teda nějakém po loukách a honí krávy.
2: No. Trkla vás někdy?
0: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ní moc nechodím.
2: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatny. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit, tak abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Žáci v Rajhradě budou mít větší jídelnu. Bude součástí přístavby za 80 milionů. V Brně Kohoutovicích postaví klimatický park. Jeden z požárních úseků v Českém Švýcarsku je blízko domova důchodců. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Rajhradě u Brna pokračuje rozsáhlá přístavba základní školy TG Masaryka. Práce začaly loni v prosinci. Hotovo by mělo být do konce ledna 2027. Hlavním podnětem pro projekt za 80 milionů korun byla podle nezávislého starosty Rajhradu Františka Ondráčka potřeba větší jídelny.
2: Těch žáků je hodně a nemohli se všichni ve vhodný čas stravovat, takže my děláme novou jídelnu, kuchyni, zázemí pro kuchařky. Dál se tam podařilo umístit 3 nové učebny kmenové s kabinetem a se zázemím pro učitele a asistenty.
0: Součástí přístavby bude i další rozšíření směrem do zahrady a sjednocení vzhledu fasády do neutrálních barev. Moderní volnočasová zóna s klimatickým parkem vznikne na Libušině třídě v Brně Kohoutovicích. Nový prostor poslouží pro relaxaci v horkých letních dnech. Jeho součástí bude lanová pyramida, zapuštěná trampolína a vodní prvky včetně mlžítek. Projekt za víc než 10 milionů korun se inspiruje podobou parků ve Vídni. Hotovo má být na konci července, doplňuje starosta Jakub Hruška z KDU-ČSL.
3: Na prostranství pod poštou vznikne klimatický park. Je to vlastně první klimatický park v Brně a zasloužil si dokonce dotaci z Jihomoravského kraje, protože je to jedna z věcí, které bojují proti změnu klimatu.
0: Hasiči si požár v Českém Švýcarsku rozdělili na 4 úseky. Jeden z nich je blízko domova důchodců. Seniorům kvůli dýmu zatím nehrozí žádné nebezpečí. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči se snaží domov uchránit, aby nemuseli seniory evakuovat. U požáru teď zasahuje zhruba 500 hasičů, 5 vrtulníků a další speciální technika. Školáci a učitelé na Vysočině se budou v novém vzdělávacím programu seznamovat s umělou inteligencí. Vznikne ve spolupráci českých a rakouských odborníků. Má přispět k bezpečnému používání AI ve škole i v profesním životě.
4: Přeshraničně vedený vzdělávací program je zaměřený na pedagogy a žáky středních a základních škol ve věkové skupině od 12 do 18 let. Počítá i se zapojením rodičů, aby se v oblasti umělé inteligence lépe orientovali. Seznámí se i s tím, jak ovlivňuje už dnes pracovní profese a pracovní trh. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr během dne mírný jihovýchodní až jižní, hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr částečně slábnout. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor dávejte na silnici 152/66 u Ořechova na Brněnsku. Bouralo tam osobní auto, provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Milí posluchači, šestkový rok vstupuje do měsíce lásky a hudební lásky Jana Daleckého chtějí dále připomínat kulaté výročí národního klasika Jaroslava Ježka, jehož melodie nepřestávají znít ani 120 let od jeho narození. Nejprve se tedy vrátíme do letopočtu 2006, toho nejkulatějšího ve vztahu k Ježkovu příchodu na tento svět. Alespoň podle mých poznatků, když jsem prošmejdil naši rozhlasovou fonotéku, nejčastěji všichni možní interpreti zpracovávají po svém skladatelovu píseň z konce abecedního seznamu jeho děl. Život je jen náhoda. Tedy zásadní melodii z filmu Peníze nebo život, v němž roku 1932 zpívali Anita Schlesingerová a Ježdina Srbová. O téměř 3/4 století později i na mikulovských oslavách Karla Krautgartnera přednesl Tibor Lenský za doprovodu big bandu Gustava Broma, který tentokrát řídil Igor Vavrda.

0: Děkuji, vážení přátelé. Děkuji.
1: Tak to zpívalo Tiboru Lenskému zhruba na přelomu produktivního a důchodového věku. To podstatně mladší Ondřej Ruml přivezl počátkem dubna 2016 na brněnský Jazzfest kompletně ješkovský program, doprovázený pouze pěticí hudebníků pod vedením klavíristy Matěje Benka. Stuctu písní s Ondřejem Rumlem jsme už dříve několik vyslechli a dnes zazní další. Hlavní hit ze hry Osel a stín, totiž Klobouk ve křoví. Premiéra proběhla 13. června 1933 a 187 repríz svědčí o diváckém úspěchu. Po dvou písních pak ve druhé desetiminutovce zazní naopak dvě melodie nespívané v podání rozhlasového orchestru Studio Brno. Zůstaňte proto na příjmu.

0: Miroslav Holcal na trubku. Děkujem.
1: Český rozhlas Brno.

Milí posluchači, jak už bylo řečeno, i v druhé části dnešních hudebních lásek Jana Daleckého bude znít hudba Jaroslava Ješka, jenže tentokrát bez textové složky Jiřího Voskovce a Jana Wericha, tedy v orchestrální podobě. Jako první to bude melodie dobře známé písně, jejíž vznik je pevně spojen s naším městem Brnem. Jiří Voskovec i ve své vzpomínkové knížce Klobouk vekřový řadí do kategorie blues. Píše, že je to vůbec první blues naší trojice tvůrců. Cituji dále jeho slova. Původně složeno do skeče Babylon, který byl provozován jen jednou na brněnském výstavišti za prvního jarního zájezdu osvobozeného. Později zařazeno ve sborové úpravě do reví Ostrov dynamit. Já ještě dodávám, že píseň se zrodila jednoho slunečného odpoledne na jevišti potemnělého sálu, text i hudba vznikaly současně a vyjadřují nejvýstižněj stav, který trvale zažíval Jaroslav Ježek. Mnozí si jej určitě vybaví při poslechu nahrávky rozhlasového orchestru Studio Brno a solového klavíru Oldřicha Lubicha. Snímek vznikl pod taktovkou Erika Knirše v březnu roku 1989.

Tmavomodrý svět zazněl poprvé roku 1929 a nyní se dostáváme až ke sklonku existence předválečného osvobozeného divadla k dubnu 1938, kdy měla premiéru poslední společná kreace Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce a Jana Vericha Pěst na oko. Její zpívaná čísla nepatří k těm často zpracovávaným. Mezi orchestrálními mezihrami zcela vévodí valčíkový jarní vítr. Hudba radostná, jásavá, optimistická, jejíž rozmach pak surově utěly mnichovské události. Dalšího uvádění se s podzimem 1938 hra již nedočkala a nahrávka valčíku Jarní vítr na konci ledna 1993 podobně nečekaně uzavírá éru brněnského rozhlasového orchestru po 42 letech utěšené existence. Jako dirigent tehdy vzácně hostoval Josef Hrnčíř. Na rozdíl od posmutnělého závěru se za týden vrátíme v optimističtější náladě. Těším se na vás.

0: úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky.

0: na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Jank Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze Střední zahradnické školy v Rajhradě a povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

A teď už se můžeme tedy, chcete-li, všichni věnovat dalšímu nedělnímu vyzvánění, a to z Brumovic. Pořídil je pro nás náš spolupracovník Štěpán Radkovič, přičemž na tom zvukovém záznamu je zvláštnost, že byl pořízen na takzvané Noci kostelů. Zdejší svatostánek měl pohnutou historii, protože v době 30leté války ho postihl požár. Po něm byly Brumovice přifařeny k blízkému Kobylí a teprve na začátku 18. století byla postavena a vysvěcena kaple svatého Antonína Paduánského. No, během let došlo k její přestavbě a byla povýšena na kostel. Také bylo upraveno členění fasád, přestavěna sakristie s oratoří a vestavěna hudební kruchta. Z věže kostela, tehdy na začátek Noci kostelů, o 17. hodině zazvonili dva zvony. A vy se nyní do jejich hlasu můžete zaposlouchat. Dobrý den, milí moji.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Modřicích u Brna budou v nejbližších letech dva nové velké obchody. Výstraha před vznikem požáru bude platit až do středy. Meteorologové ji rozšířili kvůli suchu a letním teplotám. Tým studentů z Vysokého učení technického v Brně vyhrál leteckou soutěž v americkém Texasu. Dnes bude převážně slunečno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Obchodní zóna u jižního okraje Brna se v nejbližších letech rozroste. Odbor životního prostředí Jihomoravského krajského úřadu vydal k záměru kladné stanovisko. Nový hobby market bude na území Modřic blízko nákupního centra Olympia, jak potvrzuje nezávislý starosta Libor Procházka.
2: To nám bylo řečeno, že by se chtěl otvírat už za rok, na jaře v roce 2027. Mělo by se začít stavět ještě teď někdy na jaře. Jsou to dlouhodobé záměry, které vlastně se řešily už před nástupem našeho vedení na radnici.
0: Příští rok tam má začít výstavba nového hypermarketu z řetězce, který funguje na opačné straně Brna v Ivanovicích. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přeháňky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen včera hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů. Problémy se střechou sportovní haly řeší vedení obce Šaratice na Vyškovsku. Na konci loňského roku zjistili, že do ní zatéká. Po posouzení statika museli halu na začátku března zavřít. Na zasedání zastupitelstva obce v tomto týdnu probírali, jak budou dále postupovat. Hrozí i vyměna celého pláště střechy, informoval starosta Šaratic Karel Kalouda z KDU ČSL. Asi 30 studentů z brněnského Vysokého učení technického zvítězili v letecké soutěži v americkém Texasu. Tým Chicken Wings v překladu kuřecí křídla měl za úkol navrhnout letadlo řízené rádiem, které vzlétne na dráze kratší než 3 metry a které je schopné přepravit třeba vodu. Vítězství je pro fakultu strojního inženýrství zatím největším úspěchem v texaské soutěži, jak líčí mluvčí školy Iveta Hovorková.
3: Tým Chicken Wings v minulosti zaznamenal i řadu jiných úspěchů na dalších leteckých soutěžích, například New Flying Competition, nicméně co se týče SAE Aero Design, tak to je historicky největší úspěch, zlatá medaile.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno s jemnou oblačností vysokých pater, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, vítr mírný, jihovýchodní až jižní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se stala nehoda ve směru na Prahu na 189. kilometru. Před ní se vytvořila kolona, která začíná na 194. a 5. kilometru a zdržíte se v ní přibližně 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Příjemné a především pohodové nedělní májové poledne vám přejeme z brněnského studia Českého rozhlasu. Moravanka se postarala o úvod našeho pořadu Blahopřání s písničkou, u jehož poslechu vás vítáme. Měsíc máj začal přímo vzorově, modrá obloha, sluníčko a teplíčko a taky mnoho dnešních písniček se ponese přímo v májovém duchu. I když se samozřejmě zemědělci a zahrádkáři těší, až v našem pořadu zazní naopak písničky o deštíčku, no už by to chtělo, ale je prostě krásný máj, tak si počkáme. Číslo k nám 726 46 5200 a svátek nech slaví Alexej či Alex. Mám tady první písemné gratulace, mám jich povícero, tak se do toho pustíme. To první přání patří paní Martě Pitelové z Kozlan, která se dožívá 9., což je za nějaký čas, 9. května 80. roku. Ať na každém tvém kroku štěstí číhá, ať anděl tvůj tě dobře hlídá, ať neustále ve tvé tváři štěstí a radost září, ať splní se ti všechna přání a tvé sny, ať prožíváš jen krásné dny, to ti přejí kamarádi. Tak zahráli jsme, přáli se, ať to zahráme dneska. A další gratulace, připraví se pan František Mareček ze Zlechova, tady jsou slova pro něho. Rok s rokem se sešel, věk tvým dveřím vešel a ty dnes krásné 90. narozeniny slavíš. Po čem člověk touhle věk touží, jen ať zdraví ještě dlouho slouží. Ať zdraví, štěstí a láska jsou s tebou na pořád, to ti chceme všichni ze srdce přát. Ano, 7. května se dožívá tohoto krásného životního jubilea. 90 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, pan František Mareček ze Zlechova. Za jeho obětavost a celoživotní péči o své nejbližší mu do dalších let přejeme hodně zdraví, lásky, šťastných chvil v kruhu nejbližších a boží požehnání. S láskou a gratulací dcera Marcela s manželem Otakarem a vnučky Markétka a Kateřinka s rodinami. Tolik přáníčka, když jsem říkal, že se nesme v té májové, v tom májovém čase, tak májová polka od Františka Maňase a Standy Pěnčíka v podání Stříbrňanky.

0: Ano, maj, vidíte, začala písnička i bajovým deštíčkem, ale prostě zatím ne. Ale dovolal se Zdeněk z Prakšic. Zdení, krásné poledne vám přeji.
1: Dobrý den, taky krásné poledne, zdravím vás a všechny posluchače. Dneska má krásný narozeninový den moje manželka Marie Vlková, tak za 4 děti, 8 vnoučatí přejeme hodně, hodně zdravíčka, božího požehnání, pohody a nejmladší vnučka babičce posílá pusinku, Kordulka.
0: Mm-hmm.
1: A ještě takový vám dodatek, před 45 lety, bylo 2. května sobota, my jsme se brali.
0: Aha.
1: Já jsem si bral slečnu Vlkovu, která měla 18 roků a na druhý den 3. měla 19 roků a byla znovu, ale paní Vlková.
0: No to je krásný. To je příběh.
1: To je příběh, ano.
0: Ano. Tak vidíte, dneska taky vyšla ta to druhá květnová, vlastně
1: ano,
0: druhý květa na sobotu.
1: No.
0: Nádhera.
1: A my jsme byli teď před svadební cestu, 1. května je na porodově půď našeho děkanátu Hrskobrodského, tak jsme se tam vypravili na koloch a pěkné jasně. Počasí nám přálo.
0: A měli jste i dneska svadební noc?
1: No, tak to asi jo, bylo, co si bylo.
0: Že vám to takhle vyšlo po těch letech.
1: A i oběd.
0: Super, skvěle, Zdeni, mějte se krásně a přejeme moc hezkých dnů s paní Maruškou, ať si prožíváte, ať se daří, nashledanou.
1: Děkujem, nashle.
0: Dnes slaví náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Jenda Cuták, rodák z Kyjova Boršova, své významné životní jubileum 85 let. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš, za tvou dobrotu, moudrost a laskavé srdce. Máme tě moc rádi a přejeme ti hlavně pevné zdravíčko, štěstíčko, pohodu v kruhu svých nejbližších. S láskou manželka Alenka, dcery Lenka a Radka s rodinou, vnoučata a pravnoučata posílají sladkou pusu. Další gratulace. 28. dubna oslavili naši rodiče Marie a Jiří Ferbiovi z Velkého dvora u Pohořelic 53. výročí svatby. Milá maminko a tatínku, k vašemu krásnému 53. výročí svatby vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti. Je pěkné vidět, jak společně dokážete překonávat všechny překážky a jít životem bok po boku. Děkujeme vám za péči, podporu a lásku, kterou nám celý život dáváte, i za domov, ve kterém jsme vždy vítáni. Přejeme vám, ať si ještě dlouhá léta užíváte společné chvíle ve zdraví, radosti a pohodě, obklopení těmi, které máte rádi, syn Jiří a dcera Renata s rodinami. A pokračujeme v tom máji, Slávek Smíšovský, už je máj, frajárka, zpívali jsme s Martinou Růžičkovou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dovolala se paní Maruška z Uhříc. Krásné poledne, Mařenko.
1: Dobrý den, pane Hegner, já zdravím vás a celý Český rozhlas Brno a prosím o zahrátí pěkné písničky paní Milatce Janalíkové z Chválkovic, která dneska se dožívá krásných kulatých narozenin. Do dalších hledí přeji všechno nejlepší, hodně a hodně zdravíčka, zdravíčka, štěstička, lásky od svých blízkých, pohodu a boží požehnání, to jí přeji. Já, Marie z Uhříc, její bývalá spolupracovnice a Boženka Přikrylová z Nemochovic, taky její bývalá spolupracovnice, a vám děkuji za prostor a přeji vám hezký den.
0: Mařenko, my vám taky, mějte se taky krásně, nashledanou. A teď dostává slovo Liduška z Bzence. Zdravíme vás, Liduško, do Bzence.
2: Já vás, Karličku, taky ještě jednou zdravím a všechny přijímačů. A dneska má narozeniny naša vnučka Natálka Jaksová z Bzence. Tak bych ji chtěla popřát. Hodně, hodně zdravíčka, které ona moc potřebuje. Mm-hmm. Hodně lásky, božího požehnání. A Natínko, máme tě moc rádi. Babička, dědeček, Jaksový, kamarádi, Šišákovi v Bzence. Mm-hmm. A jestli bych potřála zrovna paní Věrce Šišákové, která bude mít 12. narozeniny. Taky přejeme. Taky hodně, hodně zdraví. Ať má dobře.
0: Mm-hmm.
2: Dobře. Moc vám děkuju.
0: Liduško, pro Natálku tady mám ještě posléze nějaká písemná přáníčka, takže opravdu to tady... No.
2: Jsem to vzala jenom tak, protože ona má strašně ráda, když i babička popřeje.
0: Jo, osobně, ale mám tady přání, nevím, jestli je to od vás nebo od někoho, to už to je jedno, to prostě...
2: Od maminky.
0: No uvidíme, uvidíme, je jich tady víc. Tak se mějte hezky, Liduško, děkujeme.
2: Aj víc, Liduško, moc vám děkuju.
0: Naschledanou.
2: A hezký den, Petrý.
0: Děkujeme. Krásný pozdrav všem posluchačům pořadu Blahopřání s písničkou. Po další odmlce bychom rádi poprosili o gratulaci k 75. narozeninám pro pana Petra Šišperu z Ostrožské Nové Vsi. Našemu májovému koťátku vinšuju dobré zdraví, spokojenost a boží požehnání členové mužského pěveckého sboru Krasavci z Nové Vsi a Chylic. To je hezké. Další gratulace. 2. května oslavil krásné kulaté 20. narozeniny náš skvělý vnuk Tomáš Bohun. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, které moc potřebuje, taky štěstí, pohodu. To přeje babi Věrka, děda Mirek, mamka Renata, taťka Libor, sestra Sofie a teta Bruno. A ještě jedna gratulace. To si představte, mě dokonce předal jeden student divadelní fakulty, přímo napsaný pro svoji babičku, tak to musím dnes samozřejmě předat. Včera oslavila své krásné 87. narozeniny paní Květoslava Nováková z Brna. Naše milovaná babičko Květoslávko, děkujeme za tvé úsměvy, vlídná slova a pomoc, kterou nám nepřetržitě dáváš, byť kolena bolí od kamínků z dětství. Jsi pro nás nenahraditelná. A vnuk Jan Hozník dodává, možná už mě nedoprovázíš na hodiny violončela, ale věř, že každý den jdeš se mnou kamkoliv jdu. Nosím si tě sebou, jsi mé bezpečí. Snažím se být nejlepším já a taky dělám spoustu chyb. Učím se. Promiň, že tě navštěvuji tak sporadicky, ale snažím se. Miluji tě, nechci zdravá, šťastná a usměvavá Květoslávka. Tvůj vnuk Jan a všichni tví ostatní. Krásné přání a písnička. Láďa Prudík, Václav Babula, postavím ti májku a šohaj.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Tak, ano, tak tolik anonce. Dovolala se Anežka z Dolních Bojanovic. Dobrý den, Anežko.
3: Dobré odpoledne, pěknou neděli přeju a já bych se chtěla nechat zahrát a popřát našej sestře Božence Slezákové, která má dneska narozeniny, tak jí přejeme všetci, co ji máme rádi, zdraví, radosti z každého dne, trpělivost a sílu. A připojuju se také kamarádky a celá její rodina. A 5.5. má můj vnuk Filip Němec také narozeniny, tak mu přeju zdraví, ať práci je spokojený a má kolem sebe dobré kamarády a užívá si pěkného mladí. A také bych chtěla poděkovat za poutní zájezd včera po Slovensku paní Ireně Janu. Takže ještě jednou moc za všechny účastníky děkujeme. A já vám přeju pěknou neděli.
2: Díky, Anežko, pěknou neděli také vám. Naschledanou.
3: Ano, děkuji moc.
2: A je tady Lánčot a Mařenka. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karlíšku, zdravím vás a všech v Brně a všech dobrých posluchačů. Já dneska mám aj přáníčko, ale já bych chtěla dneska i poděkovat. U nás byl včera koncert, měla ho u nás mistříňanka. Mm-hmm. Rodná naša Moravo. Ohromné zážitky, ohromně hráli, jak hráli muzikanti krásně, tak zpěváci mají aj mladých nových zpěváků.
2: Já vím.
4: Bylo to překrásného něco, to byl taký zážitek. Tak bych jim chcela poděkovat. Aj Tonda, Pavluš tady byl dojetý. Mm-hmm. Tak bych jim chcela všetkým poděkovat. A nech to roznášají, nebo nech to rozdávají do celého světa, tu dechovku. To bylo něco úžasného, to bylo tak krásné. Tak já jim děkuju za všetkých těch nás, co jsme tam byli.
2: Jasně, jasně. Komu popřejete, Mařenko?
4: A ještě teda mám aj jako jedno přáníčko. 7. oslaví narozeniny Lidka Bartošová, pologulaté. Lidi, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, všecko dobré, rodinu, pohodu a hlavně nech se ti všecko vydaří, co si přeješ. Zdraví všech mojich kamarádů a nějaký pan Turek od Šumpírka volal, že se mu lúbí velice naše nářečí, tak já mu to posílám také ten pozdrav.
2: Kavičku,
4: moc děkuju, zdravíčko, zdravíčko aj vám a celé rodince.
2: Mařenko, díky.
4: Naschle.
2: Prosíme o písničku, kterou posíláme do Zlína pro paní Ludmilu Krajíčkovou, která dnes slaví kulaté narozeniny. Milá Lidko, žij si blaze v plném zdraví, ať máš vše, co tě baví. Samé růže, voné kvítí, spokojenost, dlouhé žití ti k tvým narozeninám přejí Anička, Staňa a celá rodina z Horních Věstonic. A pozor, právě dnes slaví 70. narozeniny vinař pan Josef Valihrach z Krumvíře. Vše nejlepší, boží požehnání, ale hlavně zdraví přeje bratr Fana s celou rodinou, manželka, děti, Boženka a Joža s rodinami. A u Valihrachů se v květnu hodně slaví, neboť 1. května slavil své 40. narozeniny Martin Valihrach. Vše nejlepší přejí rodičem, bratr Fana s rodinou, manželka Klárka a děti Ondra, Tereska a nejmenší Adélka. No a nám zahraje Moravěnka pod Grumvířskou lůku od Ladi Fefra.
0: Český rozhlas Brno.

0: tak nám zaspívali Krumvířáci, Jaruška Kachyňová, Jožka Šmukař s Moravěnkou. Dovolala se Maruška ze Slopného. Maruško, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hevner, já přeju vám všem posluchačům z krásného slunného Slopného a chtěla bych poslat písničku do Hrušovan nad Jevišovkou paní Jarmile Dohnalové, která slaví narozeniny v těchto majových dnech a v těchto dnech slaví i její bratr, pan Ladislav Juračka z Břežan u Znojma své narozeniny. Chtěla bych pozdravit naši jejich tetu, paní Marii Šoráňovou v Šejkovicích u Znojma, ať ji písnička potěší. A já jim přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, ale hlavně zdraví, protože na takový dar žádný není a všichni ho potřebujeme. A písnička ať zaletí taky do Znojma a pozdraví tam rodinu Andělovu. Mm-hmm. Já vám strašně moc děkuju a mějte se moc krásně.
0: Díky, taky děkuju. Maruško, nashledanou. Prosíme o písničku k narozeninám pro paní Dášu Malinovou z Loučky, která slaví právě dnes. S přáním dobrého zdraví, štěstí, lásky, pohody, hodně radosti, také zábavy, údechové hudby a krásného setkání s přáteli do dalších let. Děkuje Danka Kašparová. A další gratulace pro Natálku Jakšovou Zence, která slaví dnes 26 let. Milá Natálko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, radosti, spoustu krásných chvil s lidmi, kteří tě mají rádi a tě každý den potěší oblíbená hudba z rádia, kterou máš tak ráda a ti dělá společnost i ve chvílích, kdy zrovna nemůžeš být s ostatními. Přejeme ti, ať máš kolem sebe samé lidi, hodné úsměvy a pohodu. Vše nejlepší k narozeninám přeje Jana Ivanová s rodinou. A vím, že ještě tady pro Natálku, ano, naskočil e-mail už před chvíličkou. Takže přání pro Natálku moc a moc zdraví, štěstí, lásky, pohody, božího požehnání, šťastných okamžiků, hodně kamarádů. Milá Natálko, ti přejí maminka, tatínek, sourozenci Kuba s Kačkou, Adélka s rodinou, připojuje se babička Janštová z Moravského Písku, holky z penzionu, babička a dědeček Jakšovic Bzence, kamarádka Renata s Emou a Adamem, kamarádi z Vinárny pod Třešněmi ze Slavkova, Věrka Láďa Šišákovi a celá řada tvých blízkých. Tak děkujeme za písničku. A ta písnička ať potěší taky kamarádku paní Marušku Pomykalovou z Hluku. Dneska i ona slaví své krásné narozeniny. Milá Maruško, přejeme ti, po čem nejvíc toužíš, to je zdraví a tě přitom provází boží požehnání, láska, štěstí. To ti ze srdce přeje Iva a Natálka. A naše písnička Víťa Klabačka se sborem muziky Hudců z Kyjova, cimbalová muzika, ty uherské brodské zvony.

0: Ano, Toliku Ciskijová, Vojta Klabač, Víťa Klabačka a dovolala se Naďa z Mitřína. Naďi, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát taky Natalce Jakšové dobřence k jejím 26. dnešním narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka, to jí přeji Jakubíčkovi, Maríkovi.
0: Ano.
1: A chtěla bych pozdravit její maminku a babičky a dědu.
0: Dobře, Nadí. Tak Nadí, děkujeme moc krát, mějte se krásně.
1: Ještě bych chtěla popřát dcera Renoska Maríková, bude mi čestého narození, tak bych chtěla taky popřát. Hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pevné nervy, jak se o mě stará.
0: Dobře. Nadí, děkujeme.
1: To jí přeji. Manžel, syn Ondra s přítelkyní Natálkou, Lukášek, sestra Eva s rodinou, rodiče a rodiny Formanova, Slováčkova a Pakanova.
0: Dobře.
1: Moc krát vám děkuji.
0: Nadí, mějte se taky moc hezky, zrovna tady naskočil e-mail, že Natálce posílá srdečné přání k narozeninám, ať je den plný radosti, úsměvů, nezapomenutelných chvil. Přejeme ti hodně lásky, zdraví, úspěchu v každé oblasti, kterou si vybereš. Užij si tento výjimečný den naplno, to přeje Jarda Wolf. Tak, tolik gratulace a ještě tady mám přáníčko pro Zdenka z Pitína, který 2. května slavil 60. narozeniny. Milý tatínku, přejeme ti ze srdce všechno nejlepší k tvým kulatinám. Hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti v každém dni. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš a přejeme ti, ať tě čeká ještě spousta krásných a šťastných let. To přeje dcera Aneta a syn David. A další písnička je pro pana Alojze Horsáka z Holešova. Vše nejlepší k narozeninám. Zdravíčko, štěstíčko, pohodičku, lásku a boží požehnání přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. A také musím předat gratulaci. V tomto týdnu oslavil své narozeniny Jareček Lorenz Ořechova u Brna. Vše nejlepší mu přeje celá jeho rodina, samozřejmě Anuška, ale také jeho kolegové z Ořechovského divadla, kteří obdivují jeho energii, kdy ve věku 86 let pobíhá po jevišti jako statný třicátník. Jarečku, máme tě rádi. František Maňas, Růžena Sipěnová, ať je máj nebo leden a Straňanka.

0: To byl takový májový pochod, musíme si ty písničky připomínat, to už je dřívější nahrávka. Dovolal se ještě také paní Kamila z Olšan u Telče. Paní Kamilo, myslím, že voláte poprvé, ještě jsme se nikdy nesetkali, já nevím, jestli jste volala někdy
1: dobrý
0: k nám.
1: Den.
0: Dobrý den.
1: Ne,
0: jsem fakt poprvní. Paráda, poprvé, bezvadný, tak všichni vás poslouchají a můžete povídat a přáti.
1: Děkuju. Já bych ráda zahrála nějakou pěknou polku od podlahy.
0: My to máme vybráno už, jo?
1: Už máme to vybráno.
0: Ale bude se mu to líbit.
1: Nebo jakoukoliv krátká pěknou písničku, taťka má dechovky rád. Je to pro Bohuslava Píšu z Brodců. A já bych ráda popřála svému nejmilejšímu taťkovi k jeho 69. narozeninám. Popřála bych mu ráda především zdraví, radost a štěstí, ať mu jde stále všechno od ruky tak jako dosud, máme ho všichni moc rádi, děkujeme ti, taťko, za všechno, co pro nás děláš a přejeme ti stálý úsměv na rtech. Taťka slaví 69. narozeniny.
0: Hezky, ano.
1: A tohle všechno mu ze srdce přeje dcera Kamila s manželem Milošem, vnoučátka Fandík, Tereska a Víteček a k přání se také připojuje manželka Dana a syn Petr a dcera Dana s rodinami.
0: A Kamilo, promiňte, jenom malý dotaz. Mm-hmm. Petr Píša, ano. Není to ten slavný muzikant z Jihlavy?
1: To je shoda jmén.
0: Ano, to je jenom takhle, ano. Protože jsem se tam setkal několikrát, takže tak mě to zaujalo. Výborně, takže moc krát děkujeme, že jste s nám zavolala a písnička za chvíli poletí a bude jí hrát Keramička. Budou to hrát Galáni z Příbyslavy, takže vydržte, jo? Děkujeme, nashledanou. Tak, další gratulace je pro paní Dášu Malinovou. Vše jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, pohodičku, lásku, ať se stále setkáváme na krásných dechovkových akcích. Přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi. No a protože budou hrát za chvilinku Galáni z Příbyslavy, tak přátelé, dnes slaví zpěvačka a bezvadné děvče Markétka Fuchsová z Mělčan své kulaté 50. narozeniny. Všichni muzikanti z našeho dechovkového světa jí přejí především zdraví, štěstí, lásku a ještě mnoho hezkých chvilek u muziky. A že je to fajn děvče, potvrdil včera na vinařských slavnostech svatého Gotharda v Dolních Kounicích i pan starosta Mělčan Davin Fiala, který ji poděkoval za spolupráci a přiznal, že si váží všech takových občanů jejich obce, jako je Markétka. Markétko, živí jo, a teď nám zaspíváš společně s Janičkou Indrovou, Radkem Rudou písničku za doprovodu Galánu. Pěkná notečka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tak Markétku ještě jednou zdravíme a děkujeme. Paní Boženka se dovolala ještě z Březí, za malinkou chvilinku budeme končit, takže paní Boženko, povídejte, ano. Dobrý den.
1: No, já tady mám tři ženy, jo? Tak 4.5. se dožívá 75 let moje sestra Věrka Navrátilová v Livnice. Dělu ji všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Potom má 6.5. moje druhá sestra, Marie Míková z Novosedel, taky přejeme hodně zdraví. A 5. května má naše nevěsta 50, no neměla jsem to říkat.
0: A to proč ne?
1: Kamilka Zajícová z Hlohovca. Taky přejeme všechno nejlepší, ať se mají rádi a všichni, ať jsou zdraví. To jí přeji Zajícovi z Březí a Gajdovi, ano?
0: Ano. Taky děkujeme, naschledanou. Tak musím taky nějaký e-mail, protože všechny nestihnu, to už říkám dopředu, že některé zůstanou na večer. Prosíme o písničku pro dceru Natálku Haluzovou z Vedrovic, jejím dnešním 23. narozeninám. Velkou pusu, hlavně hodně zdravíčka, lásky, božího požehnání, přeje dceruška Sofinka, maminka, tatínek, babička Maruška, strýc Pavel Haluza z Rajhradu a sestřičky Nikolka, Anetka, Janička a synovec Maxíček. Tak, odklikneme další. Pro naše, to je prosba o písničku pro naše kamarádky valašské dcerky Dášu Malinovou z Loučky, Milušku Buriánkovou z Vízovic k narozeninám. Přeji vše nejlepší, zdraví, pohodu a radost naší milované dechovky, při které se scházíme. Tož dcerky, užijte si dnešní den a na zdraví. Písnička ať potěší všechny naše kamarády, posluchače tohoto pořadu. Přeje Jirenka Večeřová. Nám zahraje Keramička, Byla noc krásná májová.

A loučíme se, přátelé, těšíme se na večer v 18 hodin. Děkuji tady Alence, to ona má vysílání od 14 hodin, ano, kývá hlavou, tak ať se ti daří, Ali, a ještě májový lístek, Metoděj Prajka a Bojané. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na Pražskou ulici v Brně po bosonohách položí tichý asfalt. Nové parkoviště u Archeoskanzenu v Modré má tvar letícího dudka. V Moravském Krumlově je ode dneška otevřená kaple svatého Floriana. Bude převážně slunečno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Hlavní dopravní tah v Brně Bosonohách ulici Pražskou čeká rekonstrukce. Silničáři na ni položí tichý asfalt, který má zajistit delší životnost a snížení hluku. Rekonstrukce vyjde na 4,5 milionu korun. Práce potrvají od 18. května do 15. června, aby dělníci vše stihli před začátkem mistrovství světa silničních motocyklů, popisuje starosta Brna Bosonoh Martin Černý z KDU-ČSL.
3: Jedná se o modifikovaný asfalt právě s příměsí nižší frakce toho kamínku, který se přidává, ten zajistí to, že ta hlučnost toho povrchu je nižší. Celá ta rekonstrukce bude teda řízená semaforem a kyvadlovou dopravou a věřím, že zase ta komunikace bude sloužit všem řidičům.
1: Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravovali na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. V Archeoskanzenu v Modré na Uherskohradišťsku bude nové parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní auta a 6 míst pro autobusy. Jeho součástí bude i točna a sloužit bude také jako záchytné parkoviště při slavnostech ve Velehradě, uvedl nezávislý starosta Modré Miroslav Kovářík. Práce za 16 milionů korun budou hotové do konce května. 55% nákladů pokryje dotace od Zlínského kraje. Kaple svatého Floriána v Moravském Krumlově je ode dneška otevřená pro veřejnost. Dopoledne tam bohoslužbou začala Floriánská pouť. Kaple bude přístupná do září vždy v pátek a o víkendu odpoledne.
4: Na dnešní Floriánskou pouť naváže zítřejší bohoslužba k příležitosti svátku svatého Floriána. Ten je uctíván jako patron hasičů, kominíků nebo pekařů, je ochráncem před požáry, suchem, ale taky vodou. Kaple v Moravském Krumlově se v předchozích letech otevírala veřejnosti jen výjimečně, o víkendech ji Moravsko-Krumlovská farnost otevírá od loňska. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převládat jasná obloha, může se objevit i malá průsvitná oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr je mírný, jihovýchodní až jižní a hlavně na jihu kraje místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Vítr bude večer částečně slábnout, biozátěž je pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S kolonou stále počítejte na dálnici D1 u Brna na výjezdu ve směru na Prahu v úseku mezi STým 94. a Pultým a STým 88. kilometrem. Je to kvůli dopravní nehodě, i když auta po nehodě už jsou na krajnici. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
6: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
5: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
6: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
5: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
6: No.
5: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
6: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
5: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
6: Děkuji. Díky
5: moc.
6: Mějte se krásně, hezký večer.
5: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
7: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
5: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
7: No právě.
5: To byl její druhý manžel.
7: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
5: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
7: Tak já nevím, že měla samý hezký...
5: To až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
7: No dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
5: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
7: Ano, my jsme si volali.
5: No.
7: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
5: No, to je dokonalý.
7: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedináčci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
5: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
7: no
5: tak?
7: Vlastně ano.
5: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
7: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
5: Strýček, takže
7: ona byla
5: teta?
7: Moje nevlastní teta.
5: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
7: Teta.
5: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
7: no,
5: plno.
7: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
5: No ne, ale pro strýčka Majera,
7: no, pro
5: že byste
7: Majera.
5: Něco napsal.
7: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
5: Ale no jistě, co mu můj chcete strýčku. Dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho Bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
7: Bílou,
5: mě, a já od něj
7: napsal.
5: Ještě nic nemám.
7: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval, on to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
5: On je duchem velmi
7: nikdy
5: mladý.
7: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
5: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
7: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
5: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
7: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
5: všechny ty Spotify, já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
7: no
5: přece
7: ne,
5: bylo umělecký dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
7: Potkaj, mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
5: Jo, tak.
7: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
5: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším. Track,
7: no
5: diss track,
7: to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
5: Aha.
7: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
5: To je dokonalý.
7: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
5: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
7: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
5: No samozřejmě.
7: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
5: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo.
7: Kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
5: já myslím, že leckdo ve světě populární.
7: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
5: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
7: Ano, čili i takhle to funguje.
5: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech ohledech.
7: No tohle je seriózní zpráva.
5: No,
7: že mluví, kdo by se tam našel.
5: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře?
7: S kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
5: To je hezký.
7: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
5: No jasně, jasně.
7: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že jsme si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
5: Tak to mi bude velkou ctí.
7: Mě je také nesmírnou ctí.
5: Ježišmarja,
7: to jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
5: Dámy a pánové, jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
7: Ano, jistě.
5: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
7: Ano, z daleké ciziny,
5: zdaleké.
7: S čím dal tím vzalující se.
5: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
8: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbíjí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest v listech fuchsií. Na první chvíle posed mění, šeptala jsi, ať se čerti žení.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta aktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, mm-hmm. Protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Mm-hmm. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně, tak. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. V sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To dělám, ano. Ale
3: je to pravda.
2: Není. Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně nejde, jiná prostě. Atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, ale já to pak budu vyprávět, jak budete křepšit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Ďakujeme.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na si SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo,
3: dobře, se
0: omlouvám.
3: Dobře.
2: On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak je se hádat do listě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný, ano, ono jich je 15, další dvě to mají s formou speciální daně, no a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme naradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal, stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuji s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatit. A co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád, že tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se ho týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuju za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, protože jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry nebudou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu, takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma, mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme, hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejné právní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavné věci, a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když

0: podcast a musí to byť hodne bizár, anebo v rýchlem sledu to musí biežať, anebo musí opravdu to byť hodne otevřené. Přes ty podcasty práve.
1: Ja k tomu môžu říct jednu vec, k tomu věkovému spektru. Ja myslím, že k tomu človek musí dorúst proste. Když sa mu zmiení spektrum zájmu, bude si po iných věcech, ktorých v tých šortech a rílech a ja neviem co, nedostane. Pak, když je intelektuálne vyzraje nejakým spôsobom, tak mělo by sa to v ňom otočiť. Ale myslím si, že BBC má úplne stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
2: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají. A oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
3: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
2: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. Jo, protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média, veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
3: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
4: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
5: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
4: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
6: 2 kostely.
4: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
6: Aha.
4: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
6: Myslím, že ty recepty.
4: Myslíte C?
6: Myslím, že jo, stupka.
5: Kuchařské čarování Petra Stupky.
4: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
7: Kolia.
4: Jendo?
6: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
4: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům. A pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
1: Přidal naopak.
4: Ja, kerej?
1: Já k Šakalým létům jsem produkoval hudbu.
4: No dobře, tak ale produkoval.
1: To, ne, tak to je rozdíl.
4: Já no já jsem, vím, no ale...
1: To psal Ivan Hlas.
4: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
1: No tak jo, no.
4: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
6: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
4: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
7: Johanka z Arku.
4: Vy myslíte Johanka z Arku?
7: Ano.
4: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
0: Už to tak bude.
4: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
0: ne,
4: říklo?
0: Já nevím, jestli to můžu říct.
4: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
0: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
4: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Boží, boží!
9: Plamený, plamený švejt, jedničně!
8: Rychle želev na oponu, pustné želev na oponu!
10: Ať spustí celý dešť!
8: Proboha, ohé!
9: Požár!
8: Boží, rychle
9: želev! Požár! Vidíte, jak jsem to polou!
11: Dajte, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, proboha, hrajte! Tak.
4: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
6: Řekněte tu Bčku.
4: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
6: Může být, no.
4: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
12: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek.
3: Velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Štefelová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravský kraj podpoří hasiče a policisty 23 miliony korun. V Rajhradě přistavují ke škole jídelnu a učebny za 80 milionů. V Brně severu se snaží více zapojit děti ze sociálně znevýhodněných rodin do předškolní výchovy. Dnes bude slunečno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Jihomoravští hasiči a policisté dostanou od kraje peníze na výcvik i nové vybavení. Hejtmanství jim přispěje 23 milionů korun. Částku odsouhlasili tento týden zastupitelé. Peníze pomůžou například s dokončením hasičské stanice v Moravském Krumlově nebo rozšířením garáží pro hasiče v Mikulově. Další využití dotací upřesňuje mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
2: 3 miliony korun jsou určeny na provozní výdaje hasičů při zprůjezdňování krajských silnic po dopravních nehodách nebo při zásazích po větru, dešti a dalších mimořádných událostech. Cílem je co nejrychleji obnovit bezpečný provoz.
0: V Rajhradě u Brna pokračuje rozsáhlá přístavba základní školy TG Masaryka. Práce začaly loni v prosinci, hotovo by mělo být do konce ledna 2027. Hlavním podnětem pro projekt za 80 milionů korun byla podle nezávislého starosty Rajhradu Františka Ondráčka potřeba větší jídelny. Součástí přístavby bude i další rozšíření směrem do zahrady a sjednocení vzhledu fasády do neutrálních barev. Radnice v Brně severu začne využívat nové terénní pracovníky. Budou mít za úkol motivovat sociálně znevýhodněné rodiny, aby posílali děti do mateřské školy dříve než v předškolním věku. Děti, které v mateřince stráví delší dobu, se lépe adaptují na režim na základní škole, zjistil to výzkum. Takzvaní peer pracovníci zahájí činnost v červnu, pokračuje místostarosta Martin Glogar z KDU ČSL.
3: Peer pracovník si bude identifikovat nějakou skupinu, nějakou rodinu, bude se snažit s nima komunikovat. Ty informace se můžou předávat ať už v rámci nějakého setkání, v rámci třeba toho, že tady proběhne nějaká informační kampaň, případně prostě přes školu.
0: Peníze na tento projekt získala městská část z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Procházkou nebo během dnes můžou lidé podpořit předčasně narozené děti. Stačí se registrovat na webu akce Miminka do dlaně. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko, která pomáhá a radí rodičům nedonošených dětí. Peníze vybrané ze startovného získají perinatologická centra v Česku, která se o předčasně narozené děti starají. Využijí je například na nákup pomůcek nebo na zlepšování prostředí.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr je mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně na jihu. Biozátěž je mírná. Více o počasí za chvíli s meteoroložkou Jitkou Kučerovou a Alenou Přikrylovou, která vám bude dělat společnost v nedělním odpoledni s Českým rozhlasem Brno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále počítejte s kratším zdržením na výjezdu z Brna ve směru na Prahu. Kolona je mezi stým 92. a stým 88. kilometrem na maximálně 5 minut. Vytvořila se kvůli dopravní nehodě, která byla na stém 88. kilometru. Auta po nehodě už jsou ale na krajnici. Další nehoda je na silnici 383 mezi obcemi Ochoz u Brna a Březina, a to u odbočky na Kanice. Zasahují tam také záchranáři. Projížděte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pohodové nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme krátce po 14. hodině a následující 2 hodiny a následně i po 17. hodině vás víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme 3. května, dnes má svátek Alexej a stejně jako jeho zkrácená verze Alex má jméno řecký původ. Vychutnáváme si jarní dny s dostatkem slunce, kdy příroda kvete a voní. Na výlety ideální, ale rostlinám téměř měsíc bez dešťových srážek rozhodně neprospívá a zemědělci se obávají výrazně nižších výnosů. Za nimi se vypravíme v reportáži, ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology. A krátce po půl vám babské rady dnes nabídnou všeho chuť různých praktických typů. Nástrojící vysílání samozřejmě dosyta vyplní písničky, které nestárnou. Hodinu nám otevírá Olympik, zaspívá Karel Gott a Helena Vondráčková v duetu s Jiřím Kornem. Tak dobrý poslech a krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 10 minut po 14. hodině a to je ten správný čas na počasí s brněnskými meteorology. Neděli se vychutnáváme další slunečný den prodlouženého víkendu. Padnou dnes teplotní rekordy, ptám se brněnské meteorologky Jitky Kučerové. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, no nepadnou, oni jsou sice ty teploty relativně vyšší, většinou tak mezi 22 až 25 stupni Celsia, ale ty rekordní už sahají za hodnoty tropické, takže to dnes nehrozí.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: Teď té oblačnosti je málo, jenom nějaká drobnější vysoká oblačnost, v podstatě něco podobného by mělo vydržet i do večera a z počátku noci. Potom ve druhé části noci zhruba bude postupně od západu přibývat další ta průsvitná oblačnost a ráno potom už čekáme skoro jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty ty by měly klesat mezi 13 až 10 stupňů Celsia v údolích s nějakým slabším větrem, protože on i v noci bude pofukovat mírný jihovýchodní až jižní vítr, teď fouká celkem svižně, tak večer může alespoň částečně slábnout, nicméně ten mírný bude zůstávat, ale v těch údolích s nějakým slabším větrem kolem 8 stupňů, no a vítr tedy mírný jihovýchodní až jižní.
1: Jarní období si žádá hodně vláhy, která se zatím moc nedostává. Jaké máme dešťové vyhlídky a jaký nás čeká začátek nového týdne?
2: Ty dešťové vyhlídky jsou spíš špatnější, ještě ty první dva až tři dny příštího týdne budou mít letní hodnoty na teploměrech, zřejmě nejteplejší bude úterek, zítra tedy 24 až 27, v úterý do 28 stupňů, středa to vypadá do 25 stupňů a právě až tu středu je nějaká trošičku aspoň větší šance, že už se objeví srážky, buď přehánky nebo déšť, i nějaká bouřka v tu středu už se může objevovat a snad na nějaké větší části, nebo mělo by se to snad týkat nějaké větší části území. Zítra a pozítří jenom nějaká hodně zanedbatelná pravděpodobnost, že se objeví přeháňka.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Měla pro nás aktuální předpověď počasí i výhled na další týden. Děkuji vám, mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Krásnou neděli.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Spolí se práší, půda je světlá a zemědělci marně vyhlížejí déšť. Na některých místech v Česku se výraznějších srážek nedočkali déle než měsíc a pokud urychleně nezaprší, ohrozí to letošní sklizeň. Výnosy se mohou propadnout až o třetinu, více už za okamžik, tak poslouchejte dál Český rozhlas Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: V úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Řekněte mamce pro Krista,

0: Miroslav Donutil a píseň z balady pro banditu na vlnách Českého rozhlasu Brno dohrává a doznívá 23 minut po 14. hodině. Krásné odpoledne. Extrémně suchý duben se začíná podepisovat na vegetaci. Nedostatek vláhy ohrožuje zemědělské plodiny ve 2/3 Česka. Pokud urychleně nezaprší, mohou se údajně zemědělci obávat o úrodu.
1: Já jsem teď na okraji pole, nedaleko Telče, kde raší zelené výhonky obilí. Já si nemůžu nevšimnout, že ale dost řídce. A pokud se podívám blíže na půdu, tak je velice světlá. Hodně se mi práší od nohy. Já zkusím zabořit schválně ruku. Jsem několikrát hrábil do země. Na vláhu se nenarazil. Mezi prsty prosívám hlínu, která připomíná spíš prach.
2: Nám teď nezapršelo měsíc a půl. Nějaký 4 mm, to nepočítám za dešť, to je akorát svlažení.
1: Pár kilometrů od pole v Sedlejově si teď povídám s předsedou místního zemědělského družstva Jindřichem Pospíchalem.
2: Takže v tuhle chvíli čekáme na dešť jak na smilování, ale pokud ještě zaprší do 10 dnů, tak si myslím, že u nás by to nemuselo mít takové následky. Určitě jde hlavně o výnos. Ale samozřejmě my třeba děláme nějaký sladovnický ječmen, takže tam se bavíme i o kvalitě potom zrna.
1: No a co když nezaprší?
2: Když nezaprší, tak bude zemědělství trošku na útlumu. Zrovna optimisticky to nevidím a to si myslím a vždycky opakuju, že jsem optimista.
1: Už se dá třeba nějak odhadnout, o kolik menší by ty výnosy mohly být?
2: Může se stát, že to bude 30%. To je ještě brzo na to definovat, ale zcela určitě to sucho se do toho promítne.
1: Že situace je skutečně vážná, mi potvrdil také Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
3: Prakticky na celém území máme výrazně nižší nasycení do těch 40 cm, než je obvykle. Jsme skutečně na duben nezvykle nízkých číslech. Podle našich zpráv od agronomů a zemědělských podnicích, ale i satelitní data nám naznačují, že kondice vegetace se oproti minulému týdnu výrazně zhoršila, zejména ve východních 2/3 území.
1: Podle meteorologů by srážky neměly přijít ani v nejbližších dnech a suché počasí bude pokračovat. Milan Soldán, Český rozhlas. Dobrý.

0: Rádi zpíváme i broukáme s Naďou Urbánkovou, posloucháte Český rozhlas Brno. Pohodové nedělní odpoledne máme bezmála 7 minut po 14:30. Teď nalaďte své uši nejen hudebním směrem, doporučuji pro krátké poznámky, které se vždy hodí, i papír a tušku. Dnes nám nabídnou babské rady pelmel různých praktických typů, třeba jak snadněji oloupat vajíčka, anebo jak porazit pach z vařeného zelí.
1: Babské rady.
2: Dnes pro vás mám dávku vychytávek. Mozzarella se snadno bokrájí, když ji před úpravou vložíte na pár minut do mrazícího boxu. Při smažení v trojobalu můžete zkusit vyměnit běžné mléko za kefír. Těstíčko chutná mnohem lépe. Uvařená vejce slijeme a zatřeseme s nimi v hrnci, aby skořápky popraskaly. Pak je zalijeme studenou vodou. Ta vnikne pod povrch skořápky a loupání je hračka. Při vaření kapusty a zelí se často linou kuchyní různé nepříjemné vůně. Stačí do hrnce s vodou přidat starší kůrku chleba. Ta zápach pohltí. Zeleninová polévka bude chutnat lépe, když všechnu zeleninu nejprve osmažíte. Zbytek z tvrdlé hořtice promíchejte se šťávou z citronu a pár kapkami oleje a vrátíte jí původní konzistenci. Loupání čerstvě uvařených brambor usnadní to, že je přelejete studenou vodou. Chybí vám při pečení vajíčko? Nahraďte ho uvařenou bramborou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

cyklu Fajnšmek si v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin.

0: Poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky, příčiny a rizikové faktory? To vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Michal Tučný a skupina Tučňáci z písni Já světem táh jen tak z Celtu z roku 1982. Country skladba s textem Zdeňka Rytíře a hudbou Jiřího Zmoška. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme neděli s datem 3. května, je 14 hodin a 46 minut. Od pondělí do pátku, vždy od 10 do 12 hodin, máte možnost užít si dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Kromě jiného do tohoto pořadu přichází i zajímaví hosté a často radí i s vážnými problémy. Tak to bylo i v případě poradny s neurologem Markem Balážem z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, který se věnoval Parkinsonově chorobě. Rozhovor s moderátorkou Sandrou Silnou začali popisem nemoci a příznaky.
1: Co přesně je Parkinsonova choroba a co se při ní vlastně děje v mozku?
2: Parkinsonovu chorobu dnes považujeme za typické neuropsychiatrické, neurodegeneratívne multisystémové ochorenie, ktoré postihuje v podstate nervový systém v tej celej komplexite, takže nielen mozog, ale aj periférny nervový systém a podobne. A dochádza k úbytku rôznych nervových buniek. Zjednodušenie vyučuje medikov a ostatní, že je to úbytok hlavne dopamínu, ale je tam narušený spústa ďalších chemických látok, ale mozog je primárne elektrický orgán, takže sú narušené určité vlny a koordinácia medzi mozgom a ďalšími časťami tela. A vlastne prejavuje sa to hlavne poruchou pohyblivosti, spomalenosťou, ale sú tam mnohé tzv. Nemotorické príznaky, takže poruchy pamäti, zvýšené potenie, proste tých príznakov je obrovské množstvo.
1: Kto nejčastej, v jaká veková kategórie pacient se nejčastěji u vás objevuje nebo kdo bývá nejčastěji postižen Parkinsonovou chorobou?
2: Najčastejší vek je okolo 60 rokov. Stúpa počet mladších pacientov. 10-15% má po 40, aj mladší pacienti. Postupne pribúda tých

0: pacientov práve v tom mladšom vekovom rozpetí medzi 40 a 60. O niečo viacej sú to muži. A dá sa povedať, že s vekom to mierne rastie, ale není to úplná závislosť. Potom po 80 už ten nástup není taký razantný.
1: Pojďme prosím ještě jednou tedy vyjmenovat ty první, možná neúplně nápadné příznaky, které možná lidé často úplně si nespojují hned s Parkinsonovou chorobou, ale na které bychom třeba měli si dát pozor.
0: Tých príznakov je mnoho. Typická, dobre známa bola porucha čuchu. Ten čich je ale zhoršený v rámci aj pokovidových príznakov, takže to nám trošku vymizlo. Ale napríklad málo známa je možno zácpa. Kto má stolicu menej ako jedenkrát za deň dlhodobo, tak je v zvýšenom riziku neurodegeneratívnych ochorení včítane Parkinsonovej choroby. Ale tam platria napríklad bolesti jednoho klbu, to niekedy môže byť nenápadné, rieši sa to ortopedicky spočiatku, ale môže to byť aj poruchy nálady, depresivita, zhoršený spánok. Veľmi typické sú tzv. Živé sny. To je to, keď niekto sebou melie behom tých snov, že nemá vypnutý ten svalový tonus, to svalové napätie, ale vlastne trochu žije svoje sny, mláti okolo seba, vykrikuje, tak to môže skutočne takýto príznak niekedy aj desiatky rokov predchádzať rozvoj typických príznakov Parkinsonovej choroby.
2: Celou poradnu s neurologem Markem Balážem z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, který se v našem vysílání věnoval Parkinsonově chorobě, si zpětně můžete poslechnout i na našem webu a také v aplikaci a na webu můjrozhlas.cz. No a snad ani nemusím připomínat, že zajímavé rozhovory a poradny na vás čekají také příští týden. Například už v pondělí 4. května to bude zahradnice a pedagožka Dana Felklová, která se tentokrát bude mimo jiné věnovat správnému hnojení zahrádky. Tak určitě poslouchejte. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. V tuhle chvíli se zaposloucháme do hlasu Ivety Bartošové z písní Když láska schází. Krásnou neděli.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Modřicích u Brna budou v nejbližších letech dva nové velké obchody. Výstraha před vznikem požáru bude platit až do středy. Meteorologové ji rozšířili kvůli suchu a letním teplotám. V Brně Kohoutovicích vybudují klimatický park. Zítra bude polojasno nebo oblačno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Obchodní zóna u jižního okraje Brna se v nejbližších letech rozroste. Odbor životního prostředí Jihomoravského krajského úřadu vydal k záměru kladné stanovisko. Nový hobby market bude na území Modřic blízko nákupního centra Olympia, potvrzuje nezávislý starosta Libor Procházka.
2: To nám bylo řečeno, že by se chtěl otvírat už za rok, na jaře v roce 2027. Mělo by se začít stavět ještě teď někdy na jaře. Jsou to dlouhodobé záměry, které vlastně se řešily už před nástupem našeho vedení na radnici.
0: Příští rok tam má začít výstavba nového hypermarketu z řetězce, který funguje na opačné straně Brna v Ivanovicích. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přehánky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen včera hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů. Provoz na železničním koridoru z Brna do Prahy na téměř hodinu zastavilo kamení na kolejích v úseku Pardubice-Kostěnice. Vlak do něj najel. Nikdo nebyl zraněn a koleje nejsou poškozené, uvedla policie a zástupci správy železnic. Regionální spoje nahradili autobusy, dálkové vlaky v obou směrech stály. Teď je provoz podle webu Českých drah obnovený, některé spoje ale mají až hodinové zpoždění. Případ vyšetřuje policie. Moderní volnočasová zóna s klimatickým parkem má být na Libušině třídě v Brně Kohoutovicích. Nový prostor poslouží pro relaxaci v horkých letních dnech. Jeho součástí bude lanová pyramida, zapuštěná trampolína a vodní prvky, včetně mlžítek. Projekt za více než 10 milionů korun se inspiruje podobou parků ve Vídni. Hotovo má být na konci července, doplňuje starosta Jakub Hruška z KDU ČSL.
3: Na prostranství pod poštou vznikne klimatický park. Je to vlastně první klimatický park v Brně a zasloužil si dokonce dotaci z Jihomoravského kraje, protože je to jedna z věcí, které bojují proti změnu klimatu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, skoro jasno, přes den většinou polojasno nebo oblačno, zítra později odpoledne a večer přehánka. Nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů, v údolích se slabším větrem kolem 8. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr mírný jižních směrů, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, zejména na jihu a jihovýchodě. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 dejte pozor ve směru na Brno. V okolí 22. kilometru je odstavená porouchaná dodávka. Se zdržením počítejte v místě dopravního omezení na dálnici D1, také na D2 u Brna. Zdržíte se ale maximálně 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné nedělní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Je krátce po 15. hodině, máme 3. května a následující hodinu vám nabízíme nejen písničky, které nestárnou. Máme pro vás rubriku Erko, která se věnuje posluchačským ohlasům. Krátce po půlce během nedělní pohody můžete zaposlouchat i do příběhu Zemlejna, ale úvodem hodiny přidáme na rychlosti. Poprvé v historii totiž přivítá brněnský Masarykův okruh motocyklovou Grand Prix už před velkým letními prázdninami. Co pro organizátory posunutí termínu na červen znamená, to uslyšíte v reportáži. Ale ještě předtím Jiří Trachtulec, zvaný Trachťa, otevře další víkendovou jazykovou dílničku. Tak zůstaňte s námi. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno je s vámi Alena Přikrylová. Dobré odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Miroslav Žbirka na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po 15. hodině. I my pro vás něco máme, podívejte. O víkendu nám v tomto čase, tedy krátce po 15. hodině, Jiří Trachtulec, přezdívaný Trachťa, vždy vysvětlí význam některého slova nebo úsloví a dnešním tématem je opakování.
1: Často slýchám, že opakování je matkou moudrosti. Přátelé, není. Původní latinská verze zní repetitio est mater studiorum. Studiorum slyšíte dobře. Opakování je matkou studia. Volněji bychom toto latinské úsloví mohli přeložit jako opakování je důležitou součástí učení se. Osobně používám překlad opakování je matkou vědomosti. Ovšem není opakování jako opakování. Neustálé opakování chyb není matkou vědomosti ani vzdělanosti. Je to spíše důsledkem nepoučitelnosti a často i hlouposti. Například, neustále dostávám pokuty za překročení rychlosti, neustále se přejídám, neustále nadávám nebo kritizuji. Neustále, bez přemýšlení, automaticky. Jak z toho ven? Na to se mne neptejte. Většina z vás je chytřejší než já. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiří Trachťa.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate and today his honor has been restored.

0: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze Střední zahradnické školy v Rajhradě a povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno v 15 hodin 20 minut. Ano, je to paráda, čas nám běží a vychutnáváme si první květnový víkend. Ale už příští měsíc rozburácí motory na brněnském Masarykově okruhu. Grand Prix poprvé v historii bude totiž v červnu. To dosud nebylo nikdy možné. Závod mistrovství světa hostil Masarykův okruh vždy o prázdninách. Tentokrát ale přijedou závodníci a s nimi taky desítky tisíc fanoušků na jih Moravě už v předposlední červnový víkend.
1: Jediný český zástupce v mistrovství světa silničních motocyklů Filip Salač samozřejmě dobře ví, že brněnská Grand Prix je letos na programu už o víkendu 19. až 21. června. Přesto ho trochu zaskočilo, jak blízko už tento termín vlastně je.
2: Už za 7 týdnů, jo. Letí to. Doufám, že se mi teďka povedou následující závody, abych se na to připravil jak já psychicky, tak já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
1: Přilákat fanoušky může být letos trochu složitější. Než loni, kdy se závod MotoGP vrátil do Brna po pětileté pauze. Letos se navíc velká cena pojede v době fotbalového mistrovství světa. O prodeji lístků mluví majitel autodromu Brno Karel Hubáček.
3: V loňském roce byl nejsilnější prodej na začátku v tom předprodeji, kdy se všichni diváci samozřejmě těšili po pěti letech znovu návrat, v podstatě návrat z závodu MotoGP. Letos je to trošku jinak. My se budeme snažit jako v celkovém cíli se co nejblíže přiblížit tomu, co bylo v loňské sezóně. Nepředpokládáme, že bychom tu návštěvnost Loňska překonali.
1: Mluvčí autodromu Petr Boháč doplňuje, že letošní křivka prodeje vstupenek vypadá trochu jinak než ta loňská.
4: Předpokládáme, že i těsně před tím závodním víkendem, třeba i v závislosti na předpovědi počasí, ti lidé, kterým nevadí to řešit last minute, takže si to pořídí až na poslední chvíli.
1: Po praktické stránce se podle majitele Hubáčka pro organizátory posunutím Grand Prix do červnového termínu nic zvláštního nemění.
3: Pokud jde o organizaci okolo závodu MotoGP, tak nevnímáme problém. Co je pro nás zásadní a důležité je to, že všechnu práci, kterou musíme udělat, abychom byli na MotoGP připraveni, vlastně musíme udělat v kratším termínu. To je to zásadní.
1: Říká Hubáček a doplňuje, na čem teď brněnský autodrom směrem k velké ceně pracuje.
3: V rámci potřeby neustálého zvyšování bezpečnosti jezdců MotoGP pracujeme na dalších třech vjezdových zónách z těch důležitých zatáček, zejména po rychlých úsecích. To je velmi, velmi důležitá věc a taky náročná. Intenzivně pracujeme na tom a jistě to zvládneme.
1: Upozorňuje Karel Hubáček, že loňskou kompletní výměnou asfaltu na trati úpravy Masarykova okruhu neskončily. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Kabáti nám na vlnách Českého rozhlasu Brno rozproudili krev a možná jste si trochu skučili country taneček. Máme 15 hodin a 32 minut. Teď se chvíli vydechněte a zaposlouchejte se do krásného vyprávění Zdeňka Junáka. Ten nás pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve mlejně, tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová.
1: Jednou z věcí, která je pro všechna štěňata, snad jen kromě francouzských buldočků, typická, je jejich nekonečná energie. Zatímco já jsem po dlouhé podzimní procházce unavená, potřebuji knížku, ponožky, kamna, dobré slovo, svačinu a chvíli klid, moje čtyřměsíční hovártka Kora špacírovala stejnou trasu jak s mnoha odbočkami a očucháváním a neusne ani zamák. Já si užívám půllitrový čaj a potřebuji regeneraci. Ona spucne plnou misku granulí a už počítá všechna polena v obrovském proutěném koši, podlachní dvě koťata a hryže tři ořechy naráz. A tváří se, že chce zase bláznivě lítat tím ledovým potokem, lovit ostatní psi ve smyčce, až Maria Pano, teď dokonce někdo venku, štěká a ona u toho není. Nastal zkrátka čas začít tu 20-kilovou střelu cíleně zaměstnat a trochu pacifikovat. Přihlásili jsme se na tréninky poslušnosti pro štěňátka a máme za sebou dvě první hodiny. Milá Koro, jsi hlídač a strážce a tak důležitou úlohu nemůže zvládnout magor. To není jen tak a musíš se to naučit. Trenérka Soňa ví, že nejsem začátečník a přidala nás do skupiny váhově podobných plemen. Takže jsme se ocitli jedno chladné ráno ve skupině s obrovským ovčákem, boxerkou a kolií. Naše antré na cvičáku bych popsala jako, když se vydá dřevorubec na balet. Chvíli trvalo, než své tělo a mysl ukočírovala a vnímala nakrájený sýr v mé kapse. Ovšem Howard je samozřejmě v našich očích nejinteligentnější plemeno na světě. Ještě nedávno tady bořilo dům stvoření bez kontroly a v duchu jsem se ptala, jak se nám podaří vejít se do vymezených kolejí. A nechápu, jak je to možné, ale hned v první hodině si lehla, sedla, vstala, hrála s balónkem. Byla ostražitá, ale velmi soustředěná a pozorná. Kora dokonce napovel okolo, oběhla kužel přesně tak, jak měla. Přijeli jsme domů a z auta nevystoupil puberťák, ale dáma. Důstojně odkráčila k pelíšku a tam si v klidu lehla a usnula. Cestou ještě obhlédla smečku s výrazem klid, bando, já vás jednou všechny ohlídám. Tož tak.
0: To byla další příhoda zemlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou.

0: Ve středu 6. května přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky, příčiny a rizikové faktory? To vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Joe Cocker a jeho drsný bluesový hlas v něžné písni na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přeji vám pohodové nedělní odpoledne. Ani dnes nevynecháme naši rubriku Erko, která se věnuje posluchačským ohlasům. Kolegyně Julie Kalodová odpoví na nejčastější dotaz, který do rozhlasu přichází.
1: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
2: Posluchači, posloucháte Erko, pravidelnou rubriku, která se věnuje vašim dotazům a novinkám Českého rozhlasu Brno. Ze staniční pošty dnes vybírám dotaz, který se často opakuje. Dobrý den, se svojí třídou se chystáme do Brna na výstavu a ráda bych tuto akci rozšířila o prohlídku budovy rozhlasu. Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli tuto službu nabízíte a pokud ano, za jakých podmínek. Děkuji za odpověď a přeji hezké dny. Tak moje odpověď je ano, je to možné. Celá prohlídka je zdarma. Jsme moc rádi, že můžeme komukoliv ukázat pracoviště, odkud vysíláme a kdy připravujeme program a další prostory u nás na Beethovenově. Na prohlídku můžete přijít sami nebo ve skupině a je potřeba si návštěvu rezervovat online na našem webu brno.rozhlas.cz. Když na ten web kliknete, tak v horní části najdete sekci praktické. Tam znovu musíte kliknout a vyplnit rezervační formulář. Vyplněné údaje potom putují naší specialistce komunikace Elišce Veselovské a ta se o vás podle kapacity dostupných termínů postará. Ještě dodám, že prohlídka běžně trvá tak zhruba 60 minut. A pokud byste se chtěli, milí posluchači, podívat na živé vysílání, zvu vás na Den otevřených dveří v sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Přijďte se podívat, Beethovenova 4. Začínáme v 10 ukládáním schránky budoucím generacím do tajné schránky ve foaje. A ještě tady mám vzkaz od Jindry, který píše: Dobrý den, máte super písně v rádiu. Tak Jindro, jsme rádi, děkujeme, že se vám náš playlist líbí a poslech si užíváte. Milí posluchači, a další vaše vzkazy zase za týden ve stejném čase. Mějte se pěkně a rádi. Hezké jarní dny vám přeje Julie Kalodová.

Dívkám zpíval Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 16. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou. No a po zprávách hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem. A krátce po 17. hodině vám nabídnu souhrn nejzajímavějších reportáží uplynulého týdne. Tak zůstaňte s námi. Přibližně za hodinu se na vás na vlnách Českého rozhlasu Brno opět těší Alena Přikrylová. Přeji vám krásné nedělní odpoledne, ať už vyrážíte někam na výlet, anebo si jen tak dopřáváte pohodičku ve společnosti svých nejbližších.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři opraví Pražskou ulici v Brně Bosonohách a položí na ní tichý asfalt. Hasiči zasahují u zříceného domu v Šanově na Znojemsku. Tým studentů z Vysokého učení technického v Brně vyhrál leteckou soutěž v americkém Texasu. Zítra bude polojasno nebo oblačno a teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Hlavní dopravní tah v Brně Bosonohách, ulici Pražskou, čeká rekonstrukce. Silničáři na ně položí tichý asfalt, který má zajistit delší životnost a snížení hluku. Rekonstrukce vyjde na 4,5 milionu korun. Práce potrvají od 18. května do 15. června, aby dělníci vše stihli před začátkem mistrovství světa silničních motocyklů, popisuje starosta Bosonoh Martin Černý z KDU ČSL.
2: Jedná se o modifikovaný asfalt právě s příměsí nižší frakce toho kamínku, který se přidává. Ten zajistí to, že ta hlučnost toho povrchu je nižší. Celá ta rekonstrukce bude teda řízená semaforem a kyvadlovou dopravou a věřím, že zase ta komunikace bude sloužit všem řidičům.
0: Hasiči zasahují v Šanově na Znojemsku. Před 15. hodinou se tam zřítil dům. Uvnitř nalezli člověka bez známek života. Aktuální situaci popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
3: Momentálně z hlediska bezpečnosti čekáme na statika, který bude provádět nějaké další úkony v tom ve spolupráci samozřejmě s policií, aby nějaká naše činnost dále pokračovala. Momentálně jsme místo opáskovali a zabezpečili a čekáme dalším pokynům.
0: U Archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku bude nové parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní auta a 6 míst pro autobusy. Jeho součástí bude i točna a sloužit bude také jako záchytné parkoviště při slavnostech na Velehradě, uvedl nezávislý starosta Modré Miroslav Kovářík. Práce za 16 milionů korun budou hotové do konce května. 55% nákladů pokryje dotace od Zlínského kraje. Studenti Brněnského vysokého učení technického zvítězili v letecké soutěži v americkém Texasu. Tým Chicken Wings v překladu kuřecí křídla měl za úkol navrhnout letadlo řízené rádiem, které vzlétne na dráze kratší než 3 metry a je schopné přepravit třeba vodu. Vítězství je pro fakultu strojního inženýrství zatím největší úspěch v texaské soutěži, líčí mluvčí školy Iveta Hovorková.
4: Tým Chicken Wings z minulosti zaznamenal i řadu jiných úspěchů na dalších leteckých soutěžích, například New Flying Competition. Nicméně, co se týče SAE Aero Design, tak to je historicky největší úspěch, zlatá medaile.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, skoro jasno, přes den většinou polojasno nebo oblačno, zítra později odpoledne a večer přehánka. Nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů v údolích se slabším větrem kolem 8. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr mírný jižních směrů místy s nárazy kolem 55 km v hodině, zejména na jihu a jihovýchodě. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Porouchané auto komplikuje průjezd po dálnici D2 ve směru na Brno. Mezi 4. a 3. a 5. kilometrem je odstavené v levém jízdním pruhu. Dejte pozor také na silnici 38 mezi Znojmem a hranicí s Rakouskem. U odbočky na Vrbovec máme hlášenou dopravní nehodu a na místo míří také záchranáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: tím víc. No, že ne,
3: že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bejt? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženice s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda navedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, Jena, vy. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech být. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parape, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti.
4: prosím tě.
6: To snadno.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, teď mám, tohle mám ty za to.
3: To,
4: no. Ona to fakt to měla s matikářem.
3: To určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš. Co to je za... Co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnu? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let zfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě. Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil. Víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: A Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Brno.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čitne, a pak to musí mít porád.
3: Neleze
2: víte?
3: Vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak hodný, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte?
3: Ale prosím vás. Nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne. Že ne.
3: No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce byla parfém.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jo, jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondíje, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí, pady tu, mašery, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svým oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: Já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. Ježiši. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle? Ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu. Když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohlazení. Na to plídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohol, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohol. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já se mám v bejku.
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jako libo, snad tohle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerničkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo! Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
3: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
3: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
3: To je nenahraditelná ztráta.
2: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
0: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
4: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
0: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
4: No. Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
0: Vy jste mu dala náramek?
4: Náramek po mamince.
0: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
4: No a já to taky říkám, rozčilování...

0: zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. Nosánek jí roste moc nahoru.
1: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
0: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku, než bude pozdě.
1: Myslíš?
0: No.
1: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
0: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
1: Dobře.
0: To svolení.
1: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
0: No, jak to zařídí?
1: Už ať si peč.
0: Sama?
2: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
3: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.

0: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
0: Aha.
1: Že bych...
0: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
0: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
0: No, tak všude. Začněte. Ano.
2: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
0: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
1: Stačí.
0: To
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
4: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
1: Co?
4: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady no. Koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
1: Co abst?
4: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
1: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
4: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
1: Co? No tohle je snad trošku moc.
4: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti, mě a mamince? Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
1: Co?
4: No já dělám...
1: No co?
4: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
1: To
4: sestru.
1: Je. Co?
4: Totiž já jsem mužskej.
1: To vidím.
4: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
1: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
4: To jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
1: Komu?
4: No tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
1: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
4: Jo, takhle, tak vy jste jo. Na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
1: No dovolte, vypadám snad na to.
4: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, to víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no takovou, co? No takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
1: No, nyní mě doufám už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
4: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
1: Co?
4: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
1: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
4: A je, je.
1: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
4: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
1: co?
4: Třeba vy a já...
1: Co?
4: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
1: No, vyloučeno, vyloučeno, to já nemůžu.
4: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
1: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
4: Chápu, no.
1: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
4: Počkej, s kytkou? No. No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
1: no.
4: Já,
1: co?
4: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
1: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
3: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
5: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní díl. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
3: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský kraj podpoří hasiče a policisty 23 miliony korun. V Brně severu se snaží více zapojit děti ze sociálně znevýhodněných rodin do předškolní výchovy. Řidiče v Kroměříži od června navedou na volná parkovací místa nové informační panely. Zítra bude polojasno nebo oblačno a teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Jihomoravští hasiči a policisté dostanou od kraje peníze na výcvik i nové vybavení. Hejtmanství jim přispěje 23 milionů korun. Částku odsouhlasili tento týden zastupitelé. Peníze pomůžou například s dokončením hasičské stanice v Moravském Krumlově nebo rozšířením garáží pro hasiče v Mikulově. Další využití dotací upřesňuje mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
4: 3 miliony korun jsou určeny na provozní výdaje hasičů při zprůjezdňování krajských silnic pro dopravních nehodách nebo při zásazích po větru, dešti a dalších mimořádných událostech. Cílem je co nejrychleji obnovit bezpečný provoz.
2: Radnice v Brně severu začne využívat nové terénní pracovníky. Budou mít za úkol motivovat sociálně znevýhodněné rodiny, aby posílali děti do mateřské školy dříve než v předškolním věku. Děti, které v mateřince stráví delší dobu, se lépe adaptují na režim na základní škole, zjistil to výzkum. Takzvaní peer pracovníci zahájí činnost v červnu. Pokračuje místostarosta Martin Glogar z KDU-ČSL.
5: Peer pracovník si bude identifikovat nějakou skupinu, nějakou rodinu, bude se snažit s nima komunikovat. Ty informace se můžou předávat ať už v rámci nějakého setkání, v rámci třeba toho, že tady proběhne nějaká informační kampaň, případně prostě přes školu.
2: Peníze na tento projekt získala městská část z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Turisté na Prostějovsku až do odvolání neprojdou po červené trase Ústí Navy. Důvodem je rekonstrukce nedaleké krajské silnice. V místě turistické trasy vedoucí obecním lesem mají dělníci skládku materiálu a pohybují se tam těžkými stroji. Vyplývá to z informací na webu obce. Parkování v Kroměříži usnadní nový systém, který bude od června monitorovat obsazenost parkovišť ve městě. Českému rozhlasu to řekl místostarosta Jan Hebnar z ODS s tím, že cílem je zvýšit komfort pro řidiče, aby nekroužili centrem města při hledání volného místa. Pro radnici jde o investici za 700 tisíc korun.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, skoro jasno, přes den většinou polojasno nebo oblačno. Zítra později odpoledne a večer přeháňka. Nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů, v údolích se slabším větrem kolem 8. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr mírný jižních směrů, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, zejména na jihu a jihovýchodě. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž těžmírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silnější provoz a také kolona na 10 minut je na tahu Svitavy Brno mezi Lažany a Lipůvkou. Zdržíte se tam téměř 15 minut. Kratší kolona a silný provoz je také na dálnici D1 z Vyškova na Brno. V úseku mezi 211. a 209. kilometrem je zdržení do 5 minut. Podobná situace je na příjezdu do Brna i od Prahy. Tam se zdržíte zhruba v 2-kilometrové koloně u Kývalky. Dejte pozor také na dojezdu do Brna, v místě dopravního omezení se také tvoří kolony, a to v obou směrech, a zdržíte se i na příjezdu po D2. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, krátce po 17. vás vítám u nedělní hodiny složené z toho nejzajímavějšího, co se událo v našem vysílání během týdne. Vydáme se společně vzhůru k výškám, kdy ani invalidní vozík není překážkou, a to v cyklu Tady to žije. K jarnímu období patří mláďátka, ať už narozená nebo vylíhnutá. A právě líhnutí kuřátek je pro děti z jedné brněnské mateřské školy letos nezapomenutelným zážitkem, se kterým se podělí i s námi. Přelom dubna a května patří tradičnímu pálení čarodějnic. A to sebou nese vyšší riziko vzniku požárů. Jak jim obecně předejít, připomene cyklus Modré majáky. A za jarními květinami, a nejen za nimi, se vydáme do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně. Přeji vám pohodovou neděli v naší společnosti. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás následující hodinou provází Alena Přikrylová. Dobrý poslech.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám zpívají Bratři Nedvědi a věřím, že i spousta z vás si broukala společně s námi. Když ne dnes, tak možná někde u ohně během víkendového setkávání s kytarou a přáteli. Máme 12 minut po 17. hodině a připomínáme si vybrané reportáže minulého týdne. Začínáme informací o opravdu mimořádné akci. Brněnská pobočka Ligy vozíčkářů naplánovala zajímavé sportovní setkání. Šlo o adrenalin, ale především o radost a podporu komunity. U horolezických zážitků handicapovaných byla s mikrofonem i kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: V rámci týdne dobrovolnictví se koná i akce pro Ligu vozíčkářů.
2: Takže potřebujeme překonávat, připravovat tělo, protože si to co? Děcka?
1: Užijem. Kluci, co vy to trénujete?
3: Na horolezickou stěnu.
1: A těšíte se?
3: Jo.
1: Je to poprvé?
3: Jo.
2: Zatleskáme si.
1: Ivana Chovancová před malou chvílí rozcvičovala účastníky.
4: Já v Lize na starosti mám vlastně tu komunikaci mezi veřejností, lidmi, kteří chtějí pomáhat, mají zájem prostě svůj čas věnovat a mezi tím, co Liga potřebuje. A to ne Liga, ale vlastně klienti Ligy vozíčkářů. Dobrovolníkem může být kdokoliv, ale vlastně dobrovolníkem pro Ligu vozíčkářů si myslím, že by měl být i člověk, který je autentický, který má prostě srdce na pravém místě a který je už zrealizovaný. To znamená, že opravdu ví, že dobrovolničit znamená i dát komoditu času a čas je to nejcennější, co máme.
1: Aktuálně stále hledáte?
4: Aktuálně stále hledáme, protože dobrovolníků není nikdy dost a já říkám, že to je zlato. Dobrovolník je zlato společnosti, protože dobrovolně dělat věci je normální. Pomáhat je normální věc.
1: Tak a Liga vozíčkářů obecně spojuje, pracuje pro samozřejmě lidi s postižením, ale to i různého věku.
4: Liga vozíčkářů má kolem 70 klientů, jsou mozková obrna a jsou to klienti, kteří jsou už vlastně dospěláci. Ale protože víme, že prostě síla komunity je opravdu to nejvíc, tak se snažíme propojovat lidi. A my když uděláme třeba dobroklub, uděláme nějakou akci, tak zveme dětičky z kociánky.
1: A nápad vzít vozíčkáře na horolezeckou stěnu zvenčí to může vypadat velmi odvážně.
4: A proto máme tam takový podtitulek aktivně k výšinám a k výškám. Mířit k tomu slunci, k tomu světlu. Protože to není o tom, že něco musíte zdolat, ale už jenom, že zdoláváte. Tak je to ta cesta a ten cíl.
5: No, tak v současné době si dáváme postroj pro jištění, ten je podstatný, hlavně pro mě, abych mohl pohodlně spouštět.
6: Moje jméno je Igor
5: Mareš. Jsem tady instruktor komenců, rozhodně to výzva. Obvykle je to radost se dostat nahoru, hlavně vidět to. Je radost i pro mě.
1: Martina, podívej, jaká je to výška, těšíš se nahoru?
7: Jo, tak poprvé jdu na to, no tak...
5: Bravo. Pojď se chytit na stěně, rukama.
8: A i druhou, věř si, jo.
5: Moje práce není ho vytáhnout jako vlajku, jenom ho podporuju a zajistím ho. Jsme jediný areál v Brně, nebo možná i na celé Moravě, který se takovéhle věci zhostil skutečně.
1: Chce to odvahu a velký respekt.
5: Ano, děkuji.
0: Dodala vám kolegyně Jarka Vykoupilová odvahu? K něčemu, co vypadá na první pohled jako neuskutečnitelné, přikivujete? A to je dobře. Přejeme Lize vozíčkářů více takových vydařených akcí. Celý seriál o spolkovém životě s názvem Tady to žije najdete přehledně na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Po chvilce hudby se vypravíme na líhnutí kuřátek v mateřské škole. Těšte se na reportáž plnou dětského nadšení.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 17 hodin a 21 minut. Mezi zajímavé zpestření programu v mateřské škole v brněnské městské části Řečkovice patřilo i letos líhnutí kuřátek. S mikrofonem se za dětmi i dvojicí paní učitelek vypravila kolegyně Jarka Vykoupilová. A tentokrát jí odpovědí byly nejen hlásky dětí a dospělých, ale mimo jiné i pípání.
1: Jaro zblízka zažívají ve školce v brněnských Řečkovicích. S Terezou Novákovou už jdeme do herničky. Kolik dětí tady dneska máte?
2: Dneska jich tady máme 20, takže je jich dost. Tak to i slyšíte. Kuřátka nám přivezli v neděli a v pondělí jsme už začali pozorovat. Byli v líhni, takže každý den chodíme se koukat, jak se vyvíjejí.
1: Můžeme na ty kuřátka jít podívat? Ukážete mi děti, kde jsou?
3: Tam.
1: Tak děti nadšeně běží. Co se vám tady vylíhlo?
3: Kuřátka.
1: A kdo ví, kolik jich tam je?
3: Pět.
1: A dali jste jim už nějaká jména?
4: Někteří dali jména, že jo?
3: Jeden pípal, šedíny.
1: A které se ti líbí nejvíc? Je tady žluté, hnědé a šedé?
3: To šedé.
1: No, nám se taky líbí. Všichni jsme se zhodli. Tam má takové žluté... Taky žlutý melír, tak je takové
3: speciální. Ten nejšedější.
1: Vy teď pro ně vkládáte dovnitř vodu.
2: Pak mají tady zrnička na jídlo a potom tady mají takovou topnou desku, která nahrazuje vlastně do teplo slepičky, takže si tam po to zalezou.
1: A děti to tady berou s nadšením.
2: Tak vidíte, no, tak oni jsou nadšení, že takový zázrak života, no, když to prostě fakt vidíou.
1: Co všechno to kuřátko má? Co tam vidíte na něm?
3: Obázek, jídelka, otíčka.
1: A kolik má prstičku? Kdo to spočítá?
3: Si.
1: A má tam na nich i takové malé?
3: Drápky.
4: Vůbec nejsou ostré ty drápky. Mám ho na rukách, to kuřátko. A vůbec mě to neškrábe. Jo, kam lezeš?
3: Kam lezeš?
2: Jsme s dětmi už domluvené. Ví, jak si mají sednout, ví, jak to kuřátko mají držet, jak se k němu chovat.
1: A víte, proč je tady namalovaná ta slepička?
3: Protože oni si pak myslí, že to je jejich maminka.
1: Zahřívá je to podobně, jako by je zahřívala maminka.
4: A uměli byste zapípat jako kuřátka? Děcka, kdyby vás to nějak třeba vám to bylo nepříjemné, prosím vás, nikdo neudělejte to, že to kuřátko hodíte na zem. Když tak ty ruce jenom položte dolů a ono si odejde, jo?
3: Tak jako heboučky je. Přijde jak mech.
1: Paní učitelka Petra Hofmanová také vkládá kuřátka dětem do dlaní.
4: Já si myslím, že děti z města určitě to ocení, ale i pro nás jako učitelky je to příjemný zážitek. Letos nás kuřátka trošku vypekla tím, že se nám vylíhla v noci, takže jsme je neviděli. V minulých letech jsme viděli takřka v přímém přenosu, jak se líhnou, jak praská skořápe, jak se klube na svět a jak jakoby ožívá postupně.
1: Některé děti byly rozechvělé, když dostávali kuřátko do dlaní, ale myslím, že vládne hlavně nadšení.
4: Rozhodně, jednoznačně.
0: Roztomilá reportáž, tak jsme snad kousek euforie dokázali zprostředkovat i přímo vám, milí posluchači Českého rozhlasu Brno. Ještě doplním, že pár dní po vylíhnutí se kuřátka převáží na farmu a pokud by někdo z rodičů měl o nový zvířecí přírůstek do domácnosti zájem, může si budoucí slepičku nebo kohoutka adoptovat. A ještě jednou připomínám, že tuto reportáž i všechny další najdete přehledně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. V našem nedělním shrnutí reportáží uplynulého týdne, posledního dubnového, nabídneme i připomenutí bezpečnosti při zapalování ohňů. Proto zůstaňte s námi. Teď zpívá Petr Kotwald píseň Gejzír.

0: Stárnoucí Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme krátce po 17:30, posloucháte nás během nedělního odpoledne v hodince, ve které se ohlížíme za právě uplynulým týdnem a vybíráme pro vás ty nejzajímavější reportáže. Jedna z nich patřila radám. Jak se vyvarovat toho, aby se veselí spojené se zvykem pálení čarodějnic nezměnilo ve stres při hašení požáru z vatry. A poučení si bereme i pro další příležitost, při kterých rozděláváme oheň. Jak případnému neštěstí předejít? O to se zajímal kolega Zdeněk Truhlář v dalším díle cyklu Modré majáky.
1: U jedné hranice s čarodějnicí se nacházíme na hřišti v Rozdrojovicích s Jaroslavem Mikoškou, mluvčím jihomoravských hasičů. Pane Mikoško, evidují hasiči zvýšené výjezdy právě v souvislosti s pálením čarodějnic?
2: Pro nás je to naštěstí většinou den jako každý jiný. Statisticky se víceméně nevymyká jiným dnům a pokud už vyjíždíme nějakým požárům, které mají přímou souvislost s pálením čarodějnic, tak jde většinou o požáry menšího rozsahu, jako například dohašení nějakého ohniště, které zůstalo právě bez dozoru.
1: Pokud je pálení čarodějnic organizováno typicky obcí nebo nějakým spolkem, jsou požadavky na to, aby hasiči byli přítomni?
2: U těchto akcí většinou asistují jednotky dobrovolných hasičů. Vlastně i díky jejich přítomnosti na těchto akcích neevidujeme ve statistice nějaké navýšení požárů v tomto dni.
1: Pokud by se někdo rozhodl zkrátka oslavit pálení čarodějnic třeba na své zahradě, bylo by dobré nahlásit takové pálení právě vám, hasičům?
2: My to ohlášení doporučujeme kromě těch malých soukromých akcí určitě i u těch velkých akcí, kdy ty ohně jsou vidět na velkou dálku a můžou nám chodit na operační středisko, tedy hovory o požárech, které se nakonec nepotvrdí. Takže pokud lidé opravdu plánují organizovat nějaké pálení čarodějnic, tak přes webové stránky lze a bylo by fajn, aby ti lidé opravdu to pálení ohlásili.
1: Pokud někdo pálí čarodějnice na zahradě, co byste doporučoval jako takové bezpečnostní nebo preventivní opatření, aby se eventuálně ten oheň nevymknul kontrole a nemusí se to týkat jenom čarodějnic, ale zkrátka třeba i běžných táboráků.
2: Úplně na začátku je důležité zvolit správné místo, to znamená, aby to bylo minimálně 50 metrů od hranice lesa, 100 metrů od stohu, aby to nebylo v blízkosti budov, protože jiskra vlastně z toho ohně může způsobit požár v okolí. Potom je dobré ten prostor kolem samotného ohniště vymezit, odstranit z něj hořlavé nějaké předměty. A potom, pokud je potřeba teda stavět přímo hranici, tak aby byla stabilní, aby nedošlo k jejímu svalení. A určitě ten oheň musí být po celou dobu pod kontrolou. Lidé by neměli užívat návykové látky, pokud mají na starosti hlídání toho ohně. A mít na místě dostatek hasebních látek je také určitě užitečné, pokud na místě není právě ta jednotka sboru dobrovolných hasičů. A pokud lidé vybírají to místo, tak přihlédnout třeba i k příjezdovým cestám, aby se v případě toho požáru mohla na místo dostat naše technika.
1: Když říkáte hasební prostředky, tak co tak pro laika byste doporučil právě třeba u nějakého táboráku?
2: Záleží na tom, v jakém měřítku člověk plánuje to pálení. Pokud se jedná o nějaký menší ohýnek, kde se budou opěkat špekáčky, tam opravdu stačí několik kýbů vody mít nachystaný, například sud s vodou. Ale potřeba, aby ti lidé opravdu byli připraveni třeba se zahradní hadicí, aby to nezačali řešit až v případě, že zjistí, že se jim to vymklo kontrole.
1: A co případně hasicí přístroje, které jsou vhodné třeba na to, aby se nějaký rozšiřující se oheň dal zase zpátky vrátit pod kontrolu?
2: I hasicí přístroje, které mají lidé doma, většinou jsou to práškové, tak lze samozřejmě použít, ale málo kdo si u toho ohniště opravdu chystá hasicí přístroj. Ze zkušenosti můžu říct, že spíš lidé mají nachystané nějaké sudy, mají nachystané konve s vodou, případně zahradní hadici na vodovodní řád a to je opravdu nejúčinnější, protože tam nejste většinou omezení tolik tím hasivem, ten hasicí přístroj vám vydrží opravdu desítky vteřin.
0: Hasiči také doporučují sledovat povětrnostní podmínky a obecně můžeme doporučit, že pokud fouká silný vítr, je lépe oheň vůbec nezapalovat. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv znova poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz. V závěru této hodinky zamíříme do Arboreta Mendelovy univerzity v Brně, kde to právě kouzelně kvete.

0: Dnem se na vlnách Českého rozhlasu Brno posouváme k další reportáži, možná také popojedeme k další reportáži. Je to jaro a s ním přichází i doba pučení a kvetení. Toto období je tak vhodné k návštěvě botanických zahrad s ucelenými sbírkami rozličných druhů flóry. Do arboreta Mendelovy univerzity v Brně se vydal za krásami nejen květů i náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendelovy univerzity Michalem Pavlíkem se procházíme tímto krásným areálem a opravdu těch rostlin a dřevin, které jsou tady rozkvetlé, už je celá řada. Které rostliny už tady mohou lidé teď vidět rozkvetlé?
2: V současné době kvetou jak jarní cibuloviny, takové ty časné, tak už ty středně jarní a pozdnější. K tomu se přidávají i keře. A kvetou tady, což je poměrně neobvyklé, ale poslední roky už to tak bývá zvykem, například forzicie, nebo lidově zvaný zlatý déšť, a k tomu šeříky, které obvykle kvetly až začátkem května.
1: No, když nasaju tu vůni, tak opravdu ten šeřík, ten je tady cítit všude v ovzduší, ale vaše zahrada je také pověstná, třeba kosatci.
2: Naše sběrka kosatců čítá téměř na 400 různých kultivarů. Pravidelní návštěvníci tuto sběrku velice dobře znají. Kosatcům, těm velkokvětým, se říká orchide severu a poslední roky je velice obtížné říci, kdy vlastně ty kosatce pokvetou, protože ten průběh těch teplot je natolik nestandardní, že z posledního víkendu v květnu se to změnilo na takový závod, kdy nikdo nedokáže dopředu odhadnout, jak dopadne.
1: Všímám si také rozkvetlých hyacintů a narcisů.
2: Tak jsou to jedny z takových těch krásných jarních cibulovin, které jsou přitažlivé jednak krásou svých květů, ale samozřejmě velmi výraznou vůní.

0: Ona hezky rozšířila, aby mu to doma krásně kvetlo a vonilo.
1: Kvetou samozřejmě nejenom cibuloviny a rostliny, ale zajímavé jsou také dřeviny.
0: Jaro vlastně nabízí celou škálu různých odstínů barev rašicích listů a samozřejmě je dobré kolikrát vyzkoušet i jak ty listy voní. My tady teď stojíme před stromem, který pochází z Jižní Ameriky, jmenuje se Notophagus antarctica, je příbuzný našim bukům. Nicméně, když tenhle strom raší, tak mají ty lístečky takovou krásnou, jemnou vůni takového toho lesa, který je těsně po dešti.
1: No, opravdu má to takové specifické aromaty lístky.
0: Jo, že opravdu je dobré, když člověk jde tou zahradou, tak vnímat kromě těch tvarů, barev i vlastně vůně, odkud pochází, jestli jsou to květy, mohou to být teda i listy a pochopitelně i si všímat toho, jak vypadají ty rašící listy, protože ty mají opravdu v některých případech velice hezkou strukturu.
2: Ostrov plný jarní vůně uprostřed města, botanickou zahradu a arboretum Mandlovy univerzity v Brně najdete na třídě generála Píky. Jak připomíná kolega Zdeněk Truhlář, otevřeno je ve všední dny mezi 7 a 15 hodinou. To byla inspirace k návštěvě jednoho ze zajímavých míst jihomoravské metropole. No a teď si dáme Ilonu Čákovou. Krásné odpoledne.

Jaromír Nohavica na vlnách Českého rozhlasu Brno. Nedělní hodinka věnována reportážím uplynulého týdne je také u konce. Věřím, že vám s námi bylo příjemně. Blíží se nám 18. hodina zprávy s Věrou Šembekovou a po 18. vás kolega Karel Hegner provede hudebními dárky k narozeninám, meninám nebo k výročí svatby v podání dechových hudeb a cymbálových muzik. A vy tak můžete potěšit třeba své blízké prostřednictvím našeho vysílání. Tak zůstaňte s námi. Od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová. Pohodový nedělní večer s Českým rozhlasem Brno a úspěšný start do nového týdne.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Ve středu 6. května přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky? Příčiny a rizikové faktory, to vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
4: Bylo 18 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: V Modřicích u Brna budou dva nové velké obchody. V Brně Kohoutovicích postaví klimatický park. Kaple svatého Floriana v Moravském Krumlově je pro veřejnost otevřená. Zítra bude polojasno nebo oblačno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Obchodní zóna u jižního okraje Brna se v nejbližších letech rozroste. Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje vydal k záměru kladné stanovisko. Nový hobby market bude na území Modřic blízko nákupního centra Olympia, potvrzuje nezávislý starosta Libor Procházka.
6: To nám bylo řečeno, že by se chtěl otvírat už za rok, na jaře v roce 27.
7: Mělo by se začít stavět ještě teď někdy na jaře.
6: Jsou to dlouhodobé záměry, které vlastně se řešily už před nástupem našeho vedení na radnici.
4: Příští rok tam má začít výstavba nového hypermarketu z řetězce, který funguje na opačné straně Brna v Ivanovicích. Hasiči se druhý den snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se nešíří, situace ale zůstává vážná. Na místě zasahuje zhruba 400 hasičů, dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Ohniska požáru mají rozlohu asi 100 hektarů. Podle meteorologů byly vidět i z vesmíru. Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, uvedl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit. Zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Moderní volnočasová zóna s klimatickým parkem bude na Libušení třídě v Brně Kohoutovicích. Projekt za více než 10 milionů korun se inspiruje podobou parku ve Vídni. S financováním pomůže i krajská dotace. Hotovo má být na konci července, upřesnil starosta Jakub Hruška z KDU ČSL. Kaple svatého Floriana v Moravském Krumlově je ode dneška otevřená pro veřejnost. Dopoledne tam bohoslužbou začala Floriánská pouť. Kaple bude přístupná do září vždy v pátek a o víkendu odpoledne.
8: Na dnešní Floriánskou pouť naváže zítřejší bohoslužba k příležitosti svátku svatého Floriána. Ten je uctíván jako patron hasičů, kominíků nebo pekařů, je ochráncem před požáry, suchem, ale taky vodou. Kaple v Moravském Krumlově se v předchozích letech otevírala veřejnosti jen výjimečně, o víkendech ji moravsko-krumlovská farnost otevírá od loňska. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, skoro jasno, přes den většinou polojasno nebo oblačno, zítra později odpoledne a večer přeháňka. Nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů, v údolích se slabším větrem kolem 8. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na nehodu pozor na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem, stala se na výjezdu z D1 na 210. kilometru, to je exit Holubice. Počítejte také s kolonou mezi 211. a 205. kilometrem na asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Zdravím všechny naše milé posluchače z brněnského studia Českého rozhlasu. Těším se na následující hodinku písniček a přání ve vaší společnosti. Pořad otevřela hudbou Moravanka a vy už víte, že je tu druhá hodina dnešního pořadu Blahopřání s písničkou. Myslím si, že vaše odpolední procházka, pokud byla, tak byla příjemná a byl bych potěšen, když se náš pořad ponese ve stejném duchu. Číslo k nám 726 465 2 00 a připomínám, že svátek dnes slaví Alexej či Alex. Tak a mám tady hned první písemné gratulace. K dnešním krásným kulatým narozeninám přejeme Miladě Janalíkové z Chválkovic. Všechno jen to nejlepší, spoustu zdraví, štěstí, lásky a příjemnou narozeninovou oslavu. Kamarádi Dagmar a Jiří Kuželkovi z Padochova. A vzkaz pro dceru Natálku Haluzovou z Vedrovic k jejím dnešním 23. narozeninám. Velkou pusu a hlavně hodně zdravíčka, lásky a božího požehnání přeje dceruška Sofinka, maminka tatínek, babička Maruška, strýc Pavel Haluza z Rajhradu a sestřičky Nikolka, Anetka, Janička a synovec Maxíček. Písnička Laco Hrdlička, Láďa Salčák, Zavonil měsíc máj a Vlčnověnka.

0: krásná májová písnička. Jožka Malina s Eliškou Maďarovou to krásně přednesli za doprovodu Vlčnovjanky. To už je taková dřívější nahrávka. Dovolal se Miloš z Brna, kterého zdravíme. Miloš, jste úplně první teď v této večerní části.
1: Ano. Já tebe nebo vás zdravím oba dva ve studiu. No, zdravím všechny posluchače od Aše až po Záhoří, všechny jak na tom Slovensku. Kadičku, mají je toho hrozně moc, ale já mám dneska speciální přání do Krokočina na Vysočině panu Ludvíku Roušovi a jako on má narozeniny 5. popřát mu hodně zdraví, pohody, takovéto rodinného štěstí. Rodina je velká, dětka, vnouči, všechno, babička, taky Maruška, tu taky pozdravuji, Janko, mamku jeho a přeju všem celé té rodině, ať si to užívá trošku ozlobí, asi záda říkala, babi, jo, takže ať se z toho dostane, takže já mu přeju krásnou dnešní, jako jestli je slavili dneska, nebo jestli mají to posledeníčko, aby si to užili. A všem i k němu, všem těm májovým koťatům, já myslím, že v květnu bych měl málo dní, kdybych někomu neměl popřát, ať do 31. tam mám pořád kamoče, který se rodí. Takže všem tady těm koťatům májovým, včetně Lučkovi nebo Ludvíkovi, Marušce a celé rodině přeju a stejně jako těm posluchačům ještě jednou nádhernou neděli a májový čas. Kaličku.
0: Dobře.
1: A díky moc.
0: Děkujem, milý. Taky hezký večer přejeme, ahoj.
1: Taky, Kájo, děkuju a pěkný večer.
0: A Miloše vytřídá Tonek, vidíte, dva pánové zavolali za sebou. Tonek z Miroslavy, to není hezký podvečer a je tady prostor.
2: Dobrý podvečer, pane Hegner Karoličku. Já bych chtěla, zdravím vás a celý kolektiv vašeho rozhlasu Brno. Rád bych využil vaší služeb
0: ano.
2: K blahopřání a zahrání pěkné písničky pro paní Květušku Urbánkovou z Miroslavy, která dnes 3. května slaví své narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dobré pohody a krásných vzpomínek na prožitá léta. Přeje celá rodina Tretinová a všichni sousedé z Miroslavy.
0: Mm-hmm.
2: A tak já, Tonek Zdepa.
0: Výborně,
2: děkuji.
0: Výborně, Tony.
2: Tož
0: tak, děkujeme taky, ať se daří krásný večer májový. Za chvíli poletí. Ano,
2: Nashledanou.
0: Za chvíli poletí májové tango, ale to až posléze, až předám další gratulaci. Prosím o písničku pro potěšení Marušce Baránkové z Bojkovic, která je v nemocnici v Uherském Hradišti po operaci kolene. Přeji jí úspěšnou rehabilitaci a brzký návrat domů. Kamarádka Jarka. Tak kamarádku Jaruško, máme tady písničku Májové tango od Jaroslava Voříčka a tentokrát to je Čího česká Budvarka.

0: tolik Budvarka. No ještě mám jednu písničku o máji, to tedy musím říci, protože já jsem vybíral dříve, než 1. května měla paní Jiřínka, no a já jsem vybíral na dnešek a vybral jsem jí spoustu písniček, tak jsme se tomu nasmáli trošičku, tak jsem se jí omluvil, že musela sahat do dalších májovek. No to je jenom pro zajímavost, že se takhle doplňujeme. Bětuško z Petrova, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já vás zdravím. Já bych si chtěla poděkovat do Lanzhota manželům Bališovým za milou návštěvu. Moc jim děkuju za všecko a posílám jim pěknou písničku od pana Hegnera.
0: Oho.
1: A ještě bych si chtěla pozdravit Mirka Zbánova a jeho manželku. Byli také trošku nemocní, tak snad tu jsou zdraví a také nech jich písnička potěší. Moc vám děkuju, pane Hegner.
0: Ano, Bětušku, já slyším podle hlasu, že máte furt plno optimismu.
1: Snažím se.
0: No ano, však jsem vám to říkal, že jsem vůbec netušil, jaký máte věk, že jsem sázel podle hlasu daleko méně. Má, to je právě...
1: Už to půjde ke stovce.
0: Páni, fakt? No jo, ano.
1: To z 91 už, no.
0: No už se to, už se přelovila poslední desítka, zase dalších 10 do 101. No, Bětuško, tak hlavně, ať jste v pohodě, zdravá a mějte se krásně, ano?
1: A děkuju vám moc a někdy naslyšenou.
0: Ano, naslyšenou, teďka to budu mluvit více, protože budu vysílat úterý, pátek,
1: ano?
0: Místo no, Ivánky, ona něco má, no, takže ano. Budu zaskakovat v týdnu také. Takže ať se daří, Bětuš, naslyšenou.
1: A moc děkuju.
0: Ano, Romanka Konečná z Drásova se dovolala a zdravíme Romy do Drásova.
2: Zdravíme do Českého rozhlasu. Já společně s paní Bínovou Marií, která oslavila v březnu 80. narozeniny. Bychom teď chtěli popřát paní Červinkové růženě, která dneska slaví o 10 let více než moje maminka, takže krásné jubileum 90 let. A přejeme jí hlavně pevné zdravíčko a štěstíčko, lásku, na čele žádnou vrásku a také zdravíme jejího syna Josefa Červinku a jeho manželku Anešku, kteří se o ní starají, o růženku, a všechny tímhle zdravíme od nás Drásova do Jevíčka.
0: Romy, děkujeme moc krát, děkujeme za zavolání a přejeme krásný májový večer.
2: Vám také všem.
0: Ano, děkujem. Naschledanou. Broněk Uher opět nás zásobuje pár e-maily, takže chtěl bych nechat zahrát písničku pro muzikanta Pavla Gorošse z Nivnice. Hraje na klarinet dechové obě Nivničanka. Posílám i jeho ženě Tereze, kamarád Broněk. Takých zdraví Vilema a Květinku Hochmanovi z Pitína jim posílá. A ještě tady na e-mailu naskočilo pro spolužáka Milana Adámka ze Strání Květné a jeho maminku Aničku a Dámkovou písničku posílá kamarád Broněk. Tak písnička se jmenuje Máj, měsíc máj, je od Františka Kotázka a bude hráti Novovešťanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: připomenu nahrávku Novovešťanky Maruška Peprníčková, Boženka Zajíčková, Marie Vlková, Anička Čechmanová nám zpívali. Maruška z Kostice dovolala. Mařenko, dobrý podvečer.
1: No, dobrý podvečer, pane Hegner, já vás zdravím a i vašeho spolupracovníka, nebo...
0: No, to je Alenka. Alenka měla dneska vysílání, tak oni, když mají vysílání odpoledne, tak nám taky...
1: Tak s náma
0: krásně
1: ano,
0: pomáhají.
1: Tak také přeju hodně krásný den a hodně zdravíčka. Pane Hegner, já bych chtěla popřát k narozeninám. Zajtra oslaví svoje kulaté 70. narozeniny naša souseda přes dvě, Eva Prokopová. Já jsem, čil jsem toto, co se hrává, to jsem vám nevypla, to je pravda. Eva Prokopová a slaví zajtra 70 roků. Mm-hmm. Evo, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost tvojí rodiny a k tomu ti přeju také boží požehnání. Písničku pošlu celé její rodině, hlavně jejímu manželovi, protože to je zlatý člověk, tak písničku nech si užije aj on. A posílám tu písničku aj jejich babičce, která s nima bývá a starají se o ňu. Tak také, to jsou nejstarší občanka u nás v Kostici.
0: Aha.
1: Tak jim přeju také hodně toho zdravíčka, nech jsou ještě tady dlouho mezi náma. Jsou šikovná čila, tak nech jsou ještě tady dlouho. Pane Hegner, ještě mám přání. Vedlá nich zas, ona bývá přes dvě od nás a ještě vedlá ní bývá pan Mirek Šímkovič, který také zajtra slaví o 5 roků víc, tak 75. Ale na jeho 60. narozeniny se mu narodil aj vnuk. Takže ten má 15 roků. Ano, tak mají to jeden den. Je to Martin Šímkovič, ten mladý je, a ten starší, teda senior je Mirek.
0: Mirek, ano.
1: Ano, a já jim přeju také hlavně to zdraví, protože toho potřebuje hodně, byl na operaci s kolenama, ale je moc šikovný. Tak já jim přeju také hodně zdraví klukom, nech se daří ve sportu, sportuju, tak a zdraví má jeho ženu Lidušku, také jí pošlu písničku celé rodině a hlavně nech jsou zdraví a nech to tady berem všecko tak, jak to berem, protože jsme tady perfektní ulic. Tak to musím
0: pochválit. Ano, to jste mě aj rozesmála, ano, když si to takhle řekněte, ale zaplať pánbu, že to není tak, že každý druhý soused se haní spolu a hádají se a to tak to je prima.
1: Ne, dobré, je to všecko jednou. U nám ostříhá stromky pěkně do gulata, jako ty chvojky a takové šikovní. Tak to je zase ještě toho pana Šímkoviča syn, tak já jim také za to děkuju, on si zaslouží jaký zahrát. Já jsem říkala, že to je taky náš tady opatrovník, protože to dělá hodně tady nám zahrádky. Tak já jim přeju také hodně a hodně zdravíčka.
0: Dobře.
1: A ještě, pane Hegner, v Lanžotě měla narozeniny v dubnu, je to švagrová tej Evy Prokopovej, Božka Uhrová, měla také ty kulaté 70. narozeniny. Tak já jí také přeju toho zdraví, protože to potřebuje, byla na operaci a nevíme si z kyčlu nebo s kolenem, ale přeju jí toho zdraví a také celé její rodině. Vám přeju také toho zdraví a i vaší kolegyni a mějte se moc a moc dobře.
0: Maruško, zdravíme do Kostic, ať se vám daří. Naschledanou, krásný máj. Tak ať se daří.
1: Doufám, že neuschnete.
0: No snad ne, no. Tak my už jsme, my, naše věková kategorie, Alenka je mladší podstatně, takže ale ta asi neuschne a my už to, my schneme už automaticky.
1: Ano, to je jasné.
0: Jo, tak to se mějte krásně,
1: tak
0: naschledanou.
1: Opatrujte se, naschledanou.
0: A e-mail, který měl být v poledne, už jsme nestihli, Věra Pastorková opět trošku delší, tak ho zkusím přečíst. Májový pozdrav s hudebním dárkem, ať zaletí do malebné dědinky, bohaté nejen duchem, ale i krajinou, na Kochavec potěší tam Beňovci na 103, tři sourozence Ondráška, Martinka, nejmladší princeznu Fanny Crlovi z Břestku. Všem třem přeji, ať si užijí krásnou slunečnou neděli z prodlouženého víkendu s prarodiči, dále zbytek školního roku a pak ty nejbarevnější prázdniny, ať v Břesku, na Chovávci či ve Frýdku Místku. Jmenování pochází z folklorní rodiny, nejmladší Fanny prvačka, už profesionálně hraje na husličky, kluci a tak dále, na basu a tak dále. Maminka bývala primáška tatínek ve Zlíně ve Filharmonii Bouslava Martinu a učí, tak není o čem pochybovat. Radost z muziky, ať je dále rodinou, rodinkou Crlovou, ať provází a k životu nic neschází, si přejeme. Kdo má hudbu v srdci, patří k nejbohatším této země a to jsou, toho jsou živým důkazem jmenovaní. Závěrem píseň, ať potěší jejich rodiče Lucinku s Martinkem, pokud už jsou všichni pospolu v Beňovci na 103. A jelikož jsme spolu a trávíme prodloužený víkend pospolu též na Kochavci, píseň, ať potěší naše sousedy do Beňovce z Vychopnice, přejí sousedovi Věra s Pavlem s přáním pohádkové neděle. Máme vás moc rádi, Lucinko, Martine, Ondro, Martinku a Faninko, ať vás píseň potěší, si přejeme se slunce nejen na nebíčku, ale i v srdíčku, naši milí, vám závěrem přejem. Tolik Věra z Kochavce, Pastorková, a když je toho tolik sluníčka, je potřeba pořád vodu, tak Jan Skácel napsal nádhernou báseň, no a neméně krásně Jirka Pavlica ji zhudebnil, což značí, že zazní teď modlitba za vodu v podání Hradišťanů.

0: naprosto skvěle to Jirka Pavlica zhudebnil, ten text Jana Skácela. No a třeba ta voda přijde podle předpovědi už příští týden, tak na to se těší samozřejmě všichni zemědělci. No a nakonec i my, protože je to potřeba, je všude sucho jako hrom, jak ten vítr fouká. Marie z Moravce to moc dobře ví a poví teď, co má na srdci. Dobrý večer, Mařenko.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner. Prosím, Líčková Vysočina, zdraví Brno.
0: Ano.
1: A chtěla bych pozdravit vaši kolegyni.
0: Lenku, ano.
1: A tuto písničku posíláme do Lanžota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otnic. Oni by komu?
0: No, my taky to už víme, máj... jasně.
1: A těchto májových dnech jim přejeme hlavně zdravíčko, zdravíčko. A hodně toho sluníčka, štěstí a pohodu. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce.
0: Mm-hmm.
1: A vám, pane Hegner, a vaši kolegyni přeji to samé. Sluné dny a hlavně nejvíce zdraví, štěstí
0: a lásku.
1: Lásky.
0: Ano.
1: A abyste nám dlouho ještě vysílali ty písničky, protože vy to opravdu perfektně zvládáte.
0: No, děkuji, děkuji, Mařenko. Mějte krásný večer, nebo ať se vám daří.
1: Ano, děkuji a zase nejdy naschledanou.
0: Ano, jak se zpívá v jedné písni někdy příště, tak ať se vám daří, ano, naschledanou. Zdravíme Káju z Moravského Krumlova, který prozradil, že je tady v Brně. Kájo, dobrý podvečer.
2: Ano, v nemocnici.
0: A kde dobrý pak,
2: večer,
0: kde pak?
2: Já bych chtěl, no, v Novém Liskovci, já mám po operaci kyčle.
0: Hezky a dobrý, drží to dobrý.
2: Jo, začíná chodit o berlích a chodítku a už se snažím.
0: Takže to byla artróza, jo?
2: No jasně, no, od třetího stupně.
0: No jej, jde. Zrovna jsme se včera o tom bavili na vystoupení, jak jsme byli v Dolních Kounicích, jo, s primášem Alešem, no, Smutným, jasně, no. Taky to potřebuje, taky říkal, no jej, a taky,
2: no,
0: že jo.
2: No, věta přibývají a nemoce ubývají, no.
0: Je to tak, ano, nebo oboji souběžně, léta přibývají a nemoci přibývají.
2: No taky, ne.
0: Tak Kájo, povídejte.
2: Jo, já bych chtěl poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří mě podpořili k operací. Mm-hmm. Tady je Moravský Krumlov, Dobřinsko, Petrovice a Lesanice a příbuzenstvo, kteří mě donutili k té operaci toho kyčelního kloubu. Děkuji vám všem a pak se s vámi uděláme jiší oslavu.
0: Mm-hmm. Nechtělo se vám, Kájo, jít do toho, jo? Měl jste obavy, nebo?
2: No, ještě ne, jako, ale už to bylo na hraně, jsem musel jít.
0: No, tak ono se to takhle říká. Moje maminka měla kdysi, ale to už je, že jo, 30 let zpátky a teď už zase ta technika pokročila, podstatně měla oba dva klouby, ale ona nespala a ne, to prostě byla bolest v noci a prostě, no, tak kdo to prožívá, tak to cítí, že jo, nejvíc.
2: Ten pan doktor, co mě operoval tady v Brně na Pekařské, tak říká, už to bylo velice na hraně, už to muselo jít.
0: Tak, že jo, oni mají zkušenost, tak to vidí, to rozdělají, že jo, rozříznou a vidí přesně, co to tělo dělá tam.
2: No tak teďka v červenci ještě mám kulatý, to ještě oslavím s rodinou a bude to dobrý.
0: Hezky, tak přejeme už dopředu, Kájo, a jinak jsi se ptal.
2: Jo, potkáme se v Rakvicích, pane
0: Hegner. Jo, jo, jo, super, super, tak to už přijete, to už možná bez berlí přivalíte, ne?
2: No, to jasně, to bude bez berlí, jasně, to bude zájet.
0: Krásný, krásný, a ptal jsi se, jak bylo ve Znojmě na festivalu Fajn, že jo, hrála Zounečanka. Jasně, amatéři z Dobří.
2: Dobrá, děkuju vám,
0: odpoledne. Ať se daří, naschledanou.
2: Jo, vám taky děkuju moc, mějte se.
0: A dobrou rekonvalescenci přejeme, naschledanou. E-mail, Mirá Dagmar, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody v každém dní, ať tě život doprovází, jen to dobré, ať máš kolem sebe lidi, kteří tě mají rádi, ať se ti splní všechna tajná přání. Užij si svůj den naplno s úsměvem, všechno nejlepší, to je přání pro Dagmar Malinovou z Loučky u Valašských Klobouk, to posílá Jarda Wolf. Tak, taky děkuji Marušce Hanákové z Moravce, hned tady přistál e-mail a pozdrav Jarouška, hoď a moc potěšil. Tak tolik e-mail, ještě tady mám jeden potom. No a teďka písnička. Dívám se, ano, Antonín Osička, Josef Mikel, Vršky a Kotáry a Hornobojani.
3: Český rozhlas Brno.

Dovolal se Robin z Moudřínova, no a taky Karel Chěřábek se dovolal z Itálie, jenom nás pozdravil a taky povídal něco o historii Znojma, ale to je na delší povídání, tak ho zdravíme do Itálie.

0: babičku vzpomínat. Tak,
1: jo, jo, nechával jsem zahrát, tak kolikrát i tak.
0: Jasně, jasně. Tak teď za malinkou chvilinku možná zrovna písnička, která se bude hodit, která je taková naprosto klidná a v tu Faranka i zpívá a hraje úplně perfektně. Jo, jo, Robi.
1: Teď už nic nebolí, teď už to bude dobrý.
0: Ano, ano, ano. Výborně. Dobře, Robi, krásný večer, ahoj. Ještě e-mail naskočil. Dnes se dožívá 70 let naše sousedka paní Eva Bažantová z Velkých Němčic a ve čtvrtek 7. května bude mít 30 let náš vnuk Tomáš Mrkvica. Přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, pohody, hodně krásných dní plných sluníčka. Za celou rodinu přeje Věra Mrkvicová, ano, a ona si ještě přeje, aby to bylo také odvysíláno zítra v pondělí, takže já už jsem předběhl jednu gratulaci a zítra paní Jiřinka to odvysílá asi znova. Ještě tady je e-mail od Honzíka Boleslava, ten nás vždycky informuje, předává takové zajímavé věci. Četl jsem moc pěknou, zajímavou podnětnou knihu doktorky Michaely Kopecké s názvem Procházky kulturní Prahou hudební. Mnoho krásných fotografií pocházejících od toto Dlaboli. Kniha je rozdělena na několik kapitol podle čtvrtí, kým se vztahují informace o jejich dějinách. A na straně 75 titulem Nové město, ostatní čtvrtí Prahy jsou uvozující velmi výstižná slova skladatele Vítězslava Nováka. Jsou skladatelé, jimž je hudba nástrojem, vyjádření jejich ideí básnických či filozofických nebo jejich titanismu. Na druhé straně jsou skladatelé, kteří sami jsou nástroji hudby, zcela proniknuti její krásou. Ti první vyslovují hudbou to, co se jich dotkne, a druzí mění v hudbu to, čeho se dotknou. K těmto náleží geniové Haydn, Mozart, Schubert, k ním se druží i Antonín Dvořák. Skládání je s tím životní nutností, ba rozkoší. Čím je květů vůně, čím ptáků zpěv, tím je jim hudební tvoření. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného, zajímavého, nejen hudby němčiny, latiny, pan doktor Jan Boleslav Stišnova. A my si poslechneme písničku Jožulky Uhra, Zpívali mužáci v podání tu Faranky.
2: Český rozhlas

tak jste pochopili, sobuláky si poslechneme někdy příště, protože nám tam naskočila Javorinka ze Strání, jak to máme v tom playlistu na Straňanských lukách, to jste samozřejmě taky poznali. A my se budeme pomaličku loučit, já děkuju Alence tady za spolupráci dnešní, vám přijí samé krásné májové dny, zítra paní Jiřinka Ostrá se vám bude věnovat, já naskočím místo Ivanky v úterý a ve středu, ve čtvrtek zase paní Jiřinka a já v pátek místo Ivanky. Tak to jenom takhle dopředu. Mějte se krásně, hezký večer a krásný vstup do toho nového týdne. A na závěr nám zahraje mistříňanka od Miloše Procházky skladbu s názvem Tondovi, což značí Toníkovi Pavlušovi. Ať se vám daří.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně Bosonohách opraví Pražskou ulici, položí tam tichý asfalt. Hasiči na Kroměřížsku likvidují požár lesa v nepřístupném terénu. V Rajhradě rozšiřují školu za 80 milionů korun. Zítra bude polojasno nebo oblačno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý večer. Hlavní dopravní tah v Brně Bosonohách čeká rekonstrukce. Na Pražskou ulici silničáři položí tichý asfalt. Práce vyjdou na 4,5 milionu korun. Potrvají od 18. května do 15. června, tak aby vše bylo hotové do začátku mistrovství světa silničních motocyklů. Pokračuje starosta Brna Bosonoh Martin Černý z KDU-ČSL.
2: Jedná se o modifikovaný asfalt právě s příměsí nižší frakce toho kamínku, který se přidává. Ten zajistí to, že ta hlučnost toho povrchu je nižší. Celá ta rekonstrukce bude teda řízená semaforem a kyvadlovou dopravou a věřím, že zase ta komunikace bude sloužit všem řidičům.
0: Hasiči likvidují požár lesa u obce Rusava na Kroměřížsku, zasahují v těžko přístupném terénu, uvedl to na Facebooku jejich mluvčí Pavel Řezníček. Na místě je 15 jednotek kvůli suchu a větru. Likvidují hasiči v posledních dnech v Česku řadu lesních a přírodních požárů. Stovky hasičů druhým dnem bojují s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. Podle meteorologů hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru do středy. To má začít pršet na většině území republiky. Fakultní nemocnice Brno upozorňuje na začátek sezóny západonilské horečky, přenášejí ji komáři. Lidé se můžou nakazit při cestách do Maďarska, Rumunska, Srbska, Itálie, na pevninskou část Řecka. Výskyt komárů je také ve Francii v Národním parku Karmark a ve Španělsku v oblasti Andaluzie a Extremadury. Pro dárce krve proto od začátku května platí, že pokud se vrací z některé uvedené rizikové oblasti, musí počkat 28 dní, než budou moci darovat krev, informuje nemocnice na sociálních sítích. V Rajhradě u Brna pokračuje rozsáhlá přístavba základní školy TG Masaryka. Práce začaly loni v prosinci, hotové mají být do konce ledna 2027. Hlavním podnětem pro úpravy za 80 milionů korun byla podle nezávislého starosty Rajhradu Františka Ondráčka potřeba větší jídelny.
3: Těch žáků je hodně a nemohli se všichni ve vhodný čas stravovat, takže my děláme novou jídelnu, kuchyni, zázemí pro kuchařky. Dál se tam podařilo umístit 3 nové učebny kmenové s kabinetem a se zázemím pro učitele a asistenty.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, skoro jasno, přes den většinou polojasno nebo oblačno, později odpoledne a večer přeháňka. Nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů v údolích se slabším větrem kolem 8. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehody dejte pozor na tahu Brno, Uherské Hradiště v Bučovicích a také u Brankovic. Zdržíte se tam zhruba 10 minut. Podobné zdržení je také na D1 z Vyškova na Brno, a to od 213. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si, že se jednoho dne probudíte ve vlastním těle a máte pocit, že vám ho někdo vyměnil. Špatně spíte, vybuchnete kvůli maličkosti, v práci se vám rozostřuje soustředění a váha ukazuje víc, i když jíte pořád skoro stejně. Možná si říkáte, jsem jen přetažená, ale co když je to začátek nové životní kapitoly, o které se pořád ještě mluví jen šeptem. Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. A já dnes otevřu téma, které se týká poloviny lidstva a přesto o něm často mlčíme i před nejlepší kamarádkou. Budeme mluvit o klimaktériu. Naším cílem je dnes jediné, dodat tělu to, co mu chybí. Mým dnešním hostem bude špičková lékařka Česka, specializující se na klimakterickou medicínu, paní doktorka Monika Skuhrovcová z gynekologie Klumpar v Poděbradech a z fakultní nemocnice v Hradci Králové. O svých obtížích, které díky léčbě odešly, se s námi podělí paní Jana. Zaskočili jí příznaky jako většinu z nás. Po písničce o fyziologických změnách u žen po 40.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou? Vítejte.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
3: Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že jete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatné nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
1: Jano, kolik vám je let?
3: Budeme 55.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
2: Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku. Většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let. A je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
2: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
2: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy, a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40, nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje, a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila za prvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor, a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako změnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš, nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když se žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct. Takže aby si to ty ženy jako nechávaly odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuji za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Janička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je tam to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54, 5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, dva, tři, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhletom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc, byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší, pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem ač zdravotník bych měla vidět, co jsou jako návaly. Ale pro mě to bylo obrovské překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Pauze, co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělízkem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněna. Tu ženu to nějak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu, se tak jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je nově a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité, důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál. Proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy. A samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží. Takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
3: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdybychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let. Můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
3: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
3: Určitě.
1: Děkuju vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: židovskou gramotnost české komunity, ale i podpořit mezigenerační dialog a zapojit nové členy do aktivního života židovské obce. To vše prostřednictvím otevřeného a kvalitního vzdělávacího programu. Limut nabídne inspirativní přednášky zajímavých hostů, komunitní šabaton nebo program pro děti. A my už jsme ve spojení s členkou organizačního týmu Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, proč se akce jmenuje Limut? Co to znamená?
1: Název Limut vychází z hebrejského slova Lilmot a když bych teda s nějakou mírou nadsázky to chtěla přeložit, tak bych mohla říct, že to znamená učit se, učit se, učit se. Je to vzdělávací program, který vlastně se soustředí na celoživotní židovské vzdělávání.
0: Letos jste pozvali řadu zajímavých hostů, kdo tady přijede?
1: Na ten line-up jsem vlastně docela pyšná, pokud všechno dobře dopadne, tak by měl přijet filozof Moshe Halbertal, historička Dina Porat, edukátorka Sophie Goldblum a takovou hvězdou toho programu je Gila Fein, spisovatelka, pedagožka a autorka knihy o ženách v Talmudu.
0: O jakých tématech budou mluvit?
1: Tak už jsem trošku nakousla, že Gila Fein napsala knihu o ženách v Talmudu. Ona je také studentkou a dalo by se říct pokračovatelkou odkazu rabína Saxe. V té její přednášce tady se budeme věnovat takým neznámým jménům židovských žen, které se vyskytují v Talmudu. Sophie Goldblum má připravené takové textové studium o síle paměti. Moshe Halbertal se zaměří na život z jinakostí a Dina Porat je jedna z tvůrkyní definice antisemitismu, tak to je takové aktuálnější téma. Vlastně budeme se bavit o tom, jak vznikala tahle ta definice a jaké má třeba souvislosti v dnešní době.
0: Limut nabídne i komunitní šabaton. Můžete nám přiblížit, o co jde?
1: Je to taková komunitní část, Limut má několik částí, jedna je komunitní a jedna je pro veřejnost, to jsou večerní přednáškové programy v Majzlově synagoze a ta komunitní část se soustředí kolem šabatonu, je taková anekdota, která říká dva židé, minimálně tři synagogy, smyslem vlastně bude také oživit několik synagog v Praze a nabídnout členem komunity různé možnosti zapojení podle jejich míry židovského prožívání, vztahu k té náboženské tradici nebo kulturní tradici.
0: Proč Limut v Praze organizujete?
1: Limut původně vznikl ve Velké Británii a rozšířil se do různých evropských zemí. Jedná se vlastně o vzdělávací akci s cílem nabídnout celoživotní vzdělávání, různé zajímavé přednášky, studium textu. Vychází vlastně i z toho, že nějaké intelektuální studium může být jakýmsi projevem třeba i spirituálního života, nebo že vlastně může mít to studium textu nějaký takovýhle rozměr zajímavý i pro sekulární publikum. V Čechách prochází teď takovou proměnou nebo takovým experimentem, který navazuje na koncept Lehrhausu. Je to taková myšlenka založená na vzdělávací instituci France Rosenzweiga z 20. let minulého století a smyslem je vlastně vytvořit nějaký prostor pro dialog, studium textu, filozofie, kultury a cílem je vlastně otevřít tenhle ten prostor širokému spektru účastníků bez ohledu na jejich náboženské zázemí nebo na úroveň znalostí. A je to prostor, který by měl být mezigenerační, součástí je i program pro děti, pro různé kruhy účastníků.
0: Říká jedna z organizátorek Limudu Praha a ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
1: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach zpívá část ranní modlitby. Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře.

Houslista, skladatel, textař a herec Otto Sattler byl oblíbenou postavou pražské barové hudební scény před druhou světovou válkou i po ní. Všude, kam přišel, přinášel humor a zábavu. Jeho osud ale

0: humorný nebyl. V Osvětimi mu zachránili život právě jeho housle. Musel na ně hrát nacistům i ve chvíli, kdy věděl, že jeho žena a děti umírají v plynové komoře. Od narození Oty Sattlera právě dnes uplynulo 120 let. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Otto Sattler se narodil 5. května 1906 do židovské rodiny v Písku. O jeho mládí a studiu se dochovalo málo, ale jisté je, že musel projít solidní hudební průpravou. Patřil přitom k těm muzikantům, jejich školou nebyla jen instituce, ale především praxe. Již jako mladý muž tak přišel do Prahy s hudbou, která nebyla určena koncertním síním, ale kavárnám, barům a tančírnám. A jakoby už tehdy tušil, že život může mít více podob, tvořil i pod pseudonymy Ota Sedlář a K. Zelený. Ve 30. letech Otto Sattler, i když Ota se mu běžně česky říkalo, patřil k úspěšným postavám kulturního života první republiky. Skládal písně, hrál v orchestrech, improvizoval, jako herec menších rolí se objevoval i ve filmech. Pak přišla válka a s ní ticho, které hudba nepřemohla. V září 1942 byl Otto Sattler deportován do terezínského geta. K zdání klidu a pro svou propagandu zde nacisté cynicky využívali i hudební vystoupení. Vězňům však dávala pozapomenout na všudy přítomnou tíseň, vracela naději na život za zdmi a Otto Sattler spolu se svým předválečným spoluhráčem, pianistou Kurtem Mayerem, patřil k oblíbeným hudebníkům. Vše se změnilo na podzim 1944. Otto Sattler byl jedním z mnoha transportů odlečen do vyhlazovacího tábora Osvětim a zde již hudba nebyla ani únikem, ani útěchou. Z vězňů složená tzv. Lagerkapela musela hrát při nástupech vězňů i ponižujících rituálech nacistů a do takové kapely byl Otto Sattler zařazen. 5. října 1944 do Osvětimi z Terezína doputovalo 1500 vězňů, mezi nimi i Sattlerova žena a jeho tři synové. Nevěděli, díky bohu, kam jdou, já ovšem ano, napsal po válce. Večer jsem měl nejtěžší úkol svého života. Hraj, i když srdce bolestí a stekem nad bezmocností puká. Byl jsem nucen hrát vrahům svých synů, vrahům matek, vrahům milionů. V noci jsem šel do své ubikace. Komíny chrlily kolem plameny vysoko k nebi, vše bylo rudé a černý kouř čpěl. Tak končil den, poslední den mých nejdražších na světě. Po Osvětimi Otto Sattler prošel ještě dalšími tábory, válku přežil. Když se pak vrátil do Prahy, hrál dál a znovu stál i před kamerou. Jako hudebník se objevil například ve své době oblíbených filmech Až přijde kocour nebo Lásky jedné plavovlásky. Byl však už jiným člověkem než tím z prvorepublikových kaváren. Pamětníci na něj vzpomínali jako na tichou, téměř tajemnou postavu. Muže s houslemi, který se objevoval a mizel, jako by nikdy zcela nepatřil do jednoho světa. 12. listopadu 1990 Otto Sattler ve svých 84 letech v Praze zemřel.

0: Výraznou stopu zanechali Židé na Jindřichohradecku. Provazovali textilní továrny, sklenářství nebo likérky. Dodnes stojí jejich domy nebo tovární objekty. Redaktorka Kateřina Havránková se na Kozím plácku v Jindřichově Hradci sešla s Martou Léblovou ze spolku Zikaron, který židovskou komunitu v kraji připomíná a už tu položil 40 štolprštajnů. Zdejší památník připomíná Židy ze širokého okolí, například i z nedalekého města Strmilov.
1: Ta komunita ve Strmilově byla o něco menší než v Jindřichově Hradci, ale samozřejmě byla. S Jindřichovým Hradcem Strmilov spojovali jak příbuzenské vztahy mezi rodinami, obchodnické. Děti sem jezdili třeba do škol studovat nebo do učení. A jedním z Židů, který se spojuje se Strmilovem, je rodina Rudolfa Weinsteina, kterého taky máme zde na tom památníku, protože jeho žena Božena pocházela nedaleko od Strmilova a v roce 1941 nevěděli, že to bude jenom na rok a kousek se z Českých Budějovic, kde měli rozjetou nadějnou živnost, odstěhovali do tohoto malého městečka.
2: Já vidím, že těch Weinsteinů je tady opravdu hodně na tom seznamu. Ta rodina byla velká nebo byla rozvětvená. Co se dělo v tom Strmilově?
1: Stejně jako v Jindřichově Hradci, Židé byli tou skupinou, která přispívala k prosperitě města. Prostě dotvářeli nějakým způsobem kolorit toho města díky svým různým živnostem. Byl tam třeba doktor Kohn, který si tam vystavil takovou na Strmilov docela výraznou vilu.
2: Ta je vidět mimochodem také, když člověk projíždí Strmilovem, může se tam třeba návštěvník jenom podívat, lépe řečeno prohlédnout si zvenku.
1: A jenom krátce k doktoru Kohnovi. On byl takový osvícený doktor, kterému nebylo prostě jedno, jak v těch drobných malých městečkách a obcích okolo ty obyvatele a hlavně ženy s malými miminky na tom jsou, tak založil třeba poradnu pro matky s dětmi, objížděl ten svůj rajon v autě. Zkrátka věnoval se té doktorské práci tak, jak měl, s plným nasazením a ještě větším. Další ze strmilovských rodin byla rodina Munků. Rozsáhlá rodina, jeden z bratrů Emanuel zůstal ve Strmilově, kde měl obchod s kůžemi. Jeden z jeho bratrů, Josef Munk, se přestěhoval do Jindřichova Hradce a založil si rodinu a obchod zde s textilním zbožím.
2: Ale tady na tom seznamu Munk není, žádné toto jméno?
1: Josef Munk, který bydlel v Jindřichově Hradci, zde není z toho důvodu, protože v roce 1923 v poměrně mladém věku, v 37 letech, zemřel na tuberkulózu. V Jindřichově Hradci zůstala jeho žena se synem, kterému byly necelé 2 roky. Ta Erna byla velmi energická podnikatelka, měla zde sestru, která jí pomáhala, takže pokračovala dál v nějaké té obchodnické živnosti. Je to takový jeden z těch snad šťastnějších příběhů. Někdy v roce 39-40 se podruhé vdala a zatím to vypadá podle indicí, že se jí i s tím synem podařilo vystěhovat včas do Spojených států amerických. To období Shoah měla možnost prožít a přežít a založit nový život v Americe.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. U památníku v Polském Jedvabném, který připomíná zavraždění stovek místních Židů v roce 1941, se objevila matoucí kontejnerová instalace. Ta zpochybňuje podíl Poláků na tomto zločinu a viní z něj nacisty, přestože dřívější vyšetřování i historici potvrdili, že hrůzný čin spáchali místní obyvatelé. V historicky významném Novgorodku na západě Běloruska byl na půdě soukromého domu objeven vzácný fragment svitku Tory z druhé poloviny 18. století. Podle expertů jej zde mohli ukrýt Židé během nacistické okupace a po jejím skončení zde zůstal nepovšimnut po celá další desetiletí. V Terezínském muzeu Geta je možné až do konce měsíce zhlédnout výstavu věnovanou českému rabínovi Richardu Fedrovi. Shromážděné dokumenty podrobně přibližují tuto významnou osobnost židovského života minulého století, překladatele a autora řady knih. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové v Česku rozšířili a také prodloužili výstrahu před požáry. Plzní projel tradiční konvoj svobody, na akci dorazili tisíce lidí. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě převážně polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území České republiky, kromě oblasti jihozápadních Čech, oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se ale měla postupně vylepšovat příští týden, upřesní meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
2: Kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy. Pokuty téměř za 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení přibližně o 1,5 milionu. Počet přestupků byl sice srovnatelný, po legislativních úpravách se ale změnily výše pokut, upřesnila Pavla Roubalíková z kanceláře přerovského primátora.
4: Za překročení rychlosti nad 60 km v hodině je stanoveno 750 korun, při rychlosti nad 80 km v hodině mimo obec pak 1250 korun. Při vyšší rychlosti nad 90 km za hodinu a 100 km za hodinu mimo obec jsou pak přestupky řešeny ve správním řízení. V letošním roce očekáváme propad v příjmech, protože po spuštění provozu na dálnici projíždí měřenými úseky méně aut jak v předchozích letech.
2: Plzní dnes projel tradiční konvoj svobody. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo zhruba 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli také oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
5: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
6: Mává tady koloně.
5: Majka Vacková.
6: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
7: Je to perfektní.
6: Z jižní Moravy přijala Marta Novotná.
7: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
6: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas. Sport.
2: Lídr světového pořadí Ital Jannik Sinner ve finále ve španělském Madridu smetl 6-1 a 6-2 dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva z Německa. Sinner jako vůbec první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters v řadě.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu oblačnosti bude přibývat a na západě Čech zatím jen ujediněle přehánka. Nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, pouze přechodně polojasno, později odpoledne a večer ujediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou polojasno beze srážek. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D48 Nový Jičín Frýdek Místek stále opatrně na obchvatu Příbora na kilometru 32,5 ještě překáží osobní vozidlo po požáru. Projíždí se tam levým jízdním pruhem. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
8: Česká 12.
9: Přeji
0: dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Je tady první májová hitparáda letošního roku. Mám pro vás tři novinky. Novinky budou mít Marek Ztracený, Luděk Malár a skupina No Name s Terezou Maškovou. A zavoláme na Slovensko, protože tam je Igor Tymko, autor té písničky a logicky i zpěvák skupiny No Name. Kromě toho mám pro vás samozřejmě 9 největších hitů týdne a sám jsem zvědav, kdo bude na prvním místě. Začneme ale úplně jinak. Začneme písničkou, kterou všichni důvěrně známe, a to už od roku 1998. Ve středu jsme se dozvěděli, že nás opustil Oscar Petr. Oscar Petr to byla taková, bych řekl, výrazná postava naší populární hudby a našeho roku už od 70. let minulého století. My jsme se znali, protože jsem jako televizní moderátor i jako rozhlasový moderátor velice často zpovídal právě Oscara Petra díky jeho písničkám. On napsal mnoho hitů pro mnoho interpretů, z nichž mohu i pár vyjmenovat, za Aleš Brichta, Helena Vondráčková, Leona Machálková, Anna K., samozřejmě rodná kapela Marcias nebo Aneta Langerová, a napsal také pár písniček právě pro skupinu Lucie, a od skupiny Lucie bude ten hit, který si dnes pustíme na úvod jako vzpomínku na Oscara Petra. On je autorem hudby, text Robert Kodym, Medvídek. Dobrý den.

Skupina Lucie, Medvídek a vzpomínka na Oscara Petra s písničkou, která v této hitparádě nikdy v historii ještě nezazněla. A je tady první novinka. Marek Ztracený se vrací s novým singlem a ten singl se jmenuje Modlitba za pátek. Je to taková hymna netrpělivého čekání na víkend. Tenhle singl vznikl ve Vídni ve spolupráci s producentem, který se jmenuje Johan Herbs, a Marek Ztracený s ním natočil pár písniček. Tohle je první výsledek jejich spolupráce.

0: host České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď lídr skupiny, která je velice populární a má za sebou fantastickou kariéru dodnes a jmenuje se No Name, tedy ta skupina. A mým hostem je Igor Tymko, ahoj.
2: Ahoj Martinku, zdravím vaši poslucháčov, čaute.
1: Já ti volám proto, protože máte novinku s Terezou Maškovou. Tu novinku si napsal ty, jsi autorem hudby i textu a jak vy jste se vůbec dali dohromady?
2: No nějaký rok to už je a oslovil ju onoho času náš kolega, klávesák Zoli Šalaj, ktorý napísal hudbu do piesne O nás dvou. A je to jeden z velikánskych hitov Terezy Maškovej. Text tam robila Janka Kolesárová a ja som to trošku nejak štruktúrálne upravil. A tak sme sa stretli s Terezkou prvýkrát. Ona tú pieseň O nás dvou počula a podala chci v tom spívať. Tam sa skamarátili a začali sme sa baviť aj ako kolegovia, aj vám si prispievať do jej tvorby. No a tak to nejak vyústilo nejaké kamarátstvo, dovolím si povedať priateľstvo. A prvýkrát ten nový duet, ten Počíte leta, Počíte přátelé, som jej zahral, keď ona odohrala v Karlíne Whitney Houston. Pili sme do rána bíleho, taký rúžový drink, Maškovka sa to volá. A nad ránom som jej povedal, Terezo, ja mám song pre nás dva, pre Maškovu a No Name, a Nepočíte leta, Počíte přátelé. Zahral som jej v tom bare na klavíri, no a slovo dalo slovo a výsledok už poznáš.
1: To je krásný příběh. Zahrál jsem to v baru pri klavíri, je skvělý. Já teďka úplně odbočím. Představ si, já jsem včera šel po Staroměstském náměstí, volal jsem ti, jestli budeš dneska k dispozici. A chtěl jsem si vzpomenout na to, kdy jsme se poprvé viděli, nebo kdy jsem poprvé já zažil No Name, jo. Ale já si nejsem úplně jistý, tak jestli bys mi to mohl potvrdit nebo ne. Moderoval jsem přímý přenos koncertu skupiny Elán z Lucerny.
2: Ano.
1: A vy jste tam byli jako předkapela, je to možný?
2: Je to možné. My sme pred Elánom hrali a bolo to veľká pomoc od Matadorov, od kapely Elán, keď nás zobrali na československé turné a česká časť z neho vyšla a vlastne bolo to presne, pokiaľ sa Jožo Ráš vrátil po tej havárii, takže to bolo úplne vypredané a všade to bolo. Takže áno, je to pravda, pred Elánom sme vystupovali a radi na to spomíname.
1: Není to sice tak dlouho, není to 30 let, ale vy budete slaviť a chystáte veľkou oslavu k nám sem do České republiky.
2: Je to tak, je to 12. prosince a keď sa niekto pýta, prečo nie doma na Slovensku, tak tým, že my pôsobíme v celom tom teritóriu bývalého Československa, tak sme museli zvoliť jeden jediný bod, kde sa slietajú aj Slováci, Moraváci, aj Česi a logicky je to najviac nakumulované v Prahe. Takže bude to teda 30-ročnica kapely No Name, no a môžem povedať, že za tých hostí príde aj Tereza Mašková.
1: A ja velice rád prídu také. Měj se moc hezky, díky za predstavení hitu, ktorý sa jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. A hodne přátel ti přeju, měj se hezky, ahoj.
2: Verím, že si jedným z nich. Krásny deň.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes už legendární skupina No Name a stále populárnější a populárnější zpěvačka Tereza Mašková, jejich společný duet, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. Schválně se podívejte kolem sebe a zapomínejte si na své přátele. Je to dobré si osvěžit, koho máte kolem sebe, i když zrovna vedle vás nesedí. Autor hudby a textu Igor Tymko. Třetí novinka je z alba, které vydal Luděk Malár a jmenuje se Přání v kapse. Sám si ji pro sebe napsal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Dozněla celkově 57. novinka letošního roku, tedy roku 2026. Můžeme si zrekapitulovat ty novinky, ale předtím vám prozradím číslo, na které se hlasuje. To je pro vás, kteří jste ještě třeba nikdy nehlasovali a chcete to zkusit. Někteří z vás už mají to číslo dávno uložené. Je to číslo 900 1103, 900 1103, a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat dnes můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První novinka se jmenuje Modlitba za pátek, Marek Ztracený, a tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit mezera 11. A třetí novinka, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla, Přání v kapse, Luděk Malár, SMSka hit mezera 10. Před námi je žebříček největších hitů týdne. A ještě prozradím, že jenom jedna novinka z těch novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a bude dnes v žebříčku a bude hodně vysoko. 9. místo Dolomity, skupina My tři a vy.

Dolomity, což je jedna z 15 písní z nového alba skupiny My tři a vy, které se jmenuje Za horizonty a vyšlo 4. března. Kapela My tři a vy má za sebou více jak 20 let existence, 5 vydaných alb, několik cen jak ze zahrady, tak sporty a také několik nominací na ceny Anděl. Jsme u místa 8. a to je zatím nejlepší umístění pro písničku, která byla dvakrát na místě 9. a jmenuje se Pupy. Zpívají Lucie Bílá a Radek Filipi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: 3 týdny už takhle zvoní svatební zvony Lucie Bílé a Radka Filipyho v této hitparádě. Ta písnička se jmenuje Pupy a dnes je na místě 8. Na místě 8 před týdnem byl duet Petra Jandy a Jana Smigmátora Starší kluk a mladý pán. Dnes je to návrat na 7. místo a je to písnička, kterou napsali Petr Janda a Lukáš Koranda. Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Nejlepší je hlasovat hned, ale klidně si to můžete nechat až na tu středu.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud. 16 týdnů v žebříčku už je jejich duet v hitparádě a jmenuje se Když zaspíváš. Má také ocenění Zlatá česká dvanáctka a může dostat i platinovou českou dvanáctku, protože má na svém kontě 6 vítězství. Ale teď pozor, vysvětlím to. 3 vítězství jsou z loňského roku, z roku 2025, a 3 vítězství jsou z letošního roku. Zatím v této hitparádě v tom letošním roce vyhrálo jen 6 písní. Když léta běží, Josef Wolter, jedno vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna, Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, skupina Premiér a Bigo, jedno vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky, Venuše, 4 vítězství a Jetplane, Ruda Sakala, 5 vítězství, tedy zatím v hitparádě česká dvanáctka. Dnes vyhraje písnička, která trhne rekord letošního roku. Teď jsme u místa 5. a tady je Jana Vaculíková, jako autorka i jako interpretka. Její píseň se jmenuje Maják.

Hit, který do této hitparády nastupoval z nuly na druhé místo, byl také třetí, minulý týden čtvrté místo, dnes pokles na pětku, Maják a Jana Vaculíková. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete, máme seznamy jak videí, tak písní na Spotify nebo na YouTube. No a jestli sledujete můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, tak tam se většinou v sobotu na večer dozvíte, jaké jsou novinky v hitparádě Česká 12. Mezi novinkami kdysi byla také písnička Loďky od skupiny Venuše. Dnes je na čtvrtém místě a má už zlatou českou 12.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už 13 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Loďky, která má zlatou českou dvanáctku a je od skupiny Venuše a vrátila se dnes na místo čtvrté. Na třetí pozici je stejně jako před týdnem Josef Wolter s písničkou Když léta běží, která před 14 dny v této hitparádě zvítězila.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Už jsem upozornil na to, že jen jedna z novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a je v dnešním žebříčku. Ty novinky, které se nedostaly, se jmenují Selhání skupina Činasky a Alfa Samec, Lajlajlaj skupina Línie. A ta novinka, která se dostala do hitparády a je dnes na druhém místě, jde tedy z nuly na dvojku, se jmenuje Pro mámu, napsali ji a naspívali Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: SMSky z hlasy posíláme na číslo 900 1103 a hlasovat můžeme klidně pro všechny, které v hitparádě jsou, tedy pro všechny písničky, které v hitparádě jsou. První novinka, Modlitba za pátek, Marek Ztracený, hit Mezera 12. Druhá novinka, Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 9, osmička Pupy, Lucie Bílá a Radek Filipy, hit Mezera 8, 7. místo Starší kluk a Mladý pán, Petr Janda a Jan Svikmátor, hit Mezera 7, 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6, 5. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 5, 4. Loďky, Venuše, hit Mezera 4, 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3 a 2. místo Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. SMSka hit Mezera 1 je pro vítězný hit. A ten hit je 9 týdnů v žebříčku a z toho 6krát vyhrál. Přesně řečeno, dnes vítězí po 6. Jetplane, Ruda Sakala, loučí se Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči dál zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Policie v Olomouci chytila vězně z Nymburska na útěku. Na dalším místě v Libereckém kraji začne od zítřka jezdit poptávková doprava. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě a ve Slezsku polojasno. Maxima většinou kolem 25 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. V Národním parku České Švýcarsko se hasičům dál daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat více než 400 hasičů. České televizi to večer potvrdil generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček.
2: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
0: Na sever Čech už zítra dorazí další dva vrtulníky ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se zřejmě podhrabal pod oplocením věznice. Podle informací serveru Novinky.cz jeho útěk teď prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne od zítřka jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moci přes aplikaci Tvůj bus objednat 8-místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam budou potřebovat. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj půjde na Hrádecku zatím o zkušební provoz.
3: Tohle je pilotní projekt a na základě toho se potom bude vyhodnocovat a případně dojde k nějakým úpravám jednotlivých linek, takže teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Tohle je moderní trend, takže k tomu bude docházet určitě i v dalších oblastech.
0: Systém taxibusu už funguje například v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku nebo v Železném Brodě na Jablonecku. Sport. Fotbalisté Sparty ve svém úvodním utkání nadstavbové části ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Už odpoledne ve stejné skupině Plzeň porazila Hradec Králové 3-1 a ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. A ještě krátce volejbal. Lvi Praha srovnali finále play-off extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Dnes večer doma zvítězili 3-1 na sety. O titulu se tak rozhodne v úterý na palubovce Karlových Varů.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím pouze ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer přeháňky ojediněle. Na Moravě a ve Slezsku po celý den většinou polojasno bez deště. Nejvyšší teploty mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je stále pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Zdržení je 15 minut, nehodu vyšetřují u hranic na Moravě. Na silnici z Lipníka nad Bečvou se na kruhové křižovatce v Drahotuších srazilo osobní vozidlo s motorkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
4: Víte, že na dnešek připadá den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s tvarohem, tak to já miluji. Já mám rád štrudel, vábovku a tyhle věci snídaní. Dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. To musíme v 12:30 se otvírat, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy si naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, na krajnici knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nové suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. Jo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, pak vždycky předem říkám, koni, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám, jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. No. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchnem do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak kdysi nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii touhletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčeji. Nějak.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to jdu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Narozeninový desátý rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restauraci má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Micana, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silný hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo, a podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, by tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo. Víc to osvěží na mě ten pohled, jo, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstám takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby. A to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít. A pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: To znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiánek, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařej a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčku a hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120. Jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli těm jatýrkům?
2: Kolik bude tak 10 minut sodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází. Nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami. Pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby. Pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní. Myslím, že ho každý zvládne. A Patriku, tady je zajímavý. Ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všudy, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme, to je profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl, Patriku, ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody. Ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbacherovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogen uhličitý sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovýhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propos pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si na vám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: sedíme. Posadili jsme se. Máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No, já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice jsme bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mi to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali, pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně se jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec jsem to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli, náš dům, takže ten, to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě. Stáli a slinili tam. Tak dostali zbytky.
0: Co ještě dělat takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No, tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek? Nebo?
2: Má asi 80 krav, dva koně. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. To se pak někomu dělají bifteky, že jo? No.
2: My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak dokoupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale

0: se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí teda nějakým poloukách a honí král.
1: No. Trkla vás někdy?
0: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ním moc nechodím.
2: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se takhle mohli sejít a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a taky děkuju.
3: A mějte se krásně.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatny. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit, tak abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz, anebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouření na vkošili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace, reaguje tak na kritiku od premiéra Andreje Babiše. Desítky lidí po dnešním pražském maratonu skončili v nemocnici a počasí zítra v Čechách oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle premiéra motoristé nepochopili, že jsou v vládních funkcích a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
2: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se čili lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
1: Andrej Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Záchranáři při dnešním pražském maratonu ošetřili více než 160 lidí, je to téměř třikrát více než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice a 3 jsou ve vážném stavu. Potvrdil to mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu už v 8 hodin ráno.
3: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
4: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
5: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
4: 2 lidi jsou na plicní ventilaci, 1 na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: V Dení Horní Suché na Havířovsku plánuje opravy tamního zdravotnického střediska. 2 budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Vedení radnice chce rekonstrukci zahájit ještě letos. Potvrdil to nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
6: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kde tady byly dílny. A další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní středisko. Sport.
1: Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarům 0-1 po nájezdech. České hokejové hry v Českých Budějovicích nakonec ovládli Švédové, čeští hokejisté skončili na druhém místě, třetí je Finsko a poslední Švýcarsko. Počasí. V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím jen ujediněle s přeháňkou, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer ujediněle přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno bez deště. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Barrandov. Od 16. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici D5. Zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Jsou osobnosti, které se starají o naši zábavu a úsměvy od našich dětských let až do dospělosti. K takovým patří dáma, která bývala označována za královnu dětských srdcí. Jak říká jedno indické přísloví, úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.
8: ti do práce.
7: My se dnes vrátíme až do roku 1956. Tehdy se 27. dubna narodila holčička, o které si budeme vyprávět. Vyražme tedy spolu do archívu zábavy.
8: Tak já budu s tebou.
7: To není třeba. Já už jsem si ukázky nachystal. Jsou z televize, filmů i rozhlasu.
8: Tak se postaráš o mé rozptýlení. O zábavu, rozuměl jsi?
7: No tak ne tak zhurta. Já s tím počítám a taky s tím, že pobavíme společně posluchače.
8: Tak hýbaj.
7: Já být vámi, tak si najdu všechny dokumenty o svém životě.
8: Už to mám.
7: Tak začneme. Bavit nás bude Dagmar Patrasová. A k poslechu vás zve Patrik Rozehnal.
8: Ale to ti povídám, bědo, jestli se nebudu bavit, jak náleží. Strčím tě.
7: Kam?
8: Do hladomorny.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: co teď a co dál?
1: No, teď začneme vyprávět příběh Dagmar Patrasové.
0: Děkuji.
2: Hvězdné návraty.
1: Začal, jak už jsme řekli, 27. dubna v roce 1956. Tehdy se narodila do umělecké rodiny. Jejím tatínkem byl profesor Karel Patras, solový harfenista České filharmonie a docent AMU. Maminka Věra Patrasová byla zpěvačkou filharmonického sboru. A kde to dětství malá Dagmar prožívala?
3: Bydlela jsem na Praze 1 a koukala jsem z okna, z balkónu přímo do židovského hřbitova.
4: Takový optimistický výhled.
3: No, pro mě to byla ohromná krása, ty pomníky a vůbec byly tam stromy a bylo to tam klidný, nádherný. A hrávala jsem si tam kolem toho hřbitova, tehdy nejezdilo tolik aut, tak jedno, dvě denně projeli tou naší ulicí a bylo to nádherné dětství. Měli jsme partu s klukama, jak teda přes Leticích, tak i v Praze.
4: Tak to je krásný. Takže jsi to tak střídala přes Letickou a Pražskou partu.
3: No jasně.
4: Jezdila si prostě, jak byly prázdniny, ať už velikonoční, nebo letní, nebo možná občas i na Vánoce.
3: No, můj tatínek právě je z Přesletic a jezdíval tam každý týden za svou milovanou maminkou, mojí milovanou babičkou Aničkou. A já jsem jezdila s ním, takže já jsem tam byla hodně často.
1: Právě u babičky v Přesleticích poprvé vystoupila Dagmar Patrasová na jevišti. Měla na sobě černý trikot, blondětou paruku a na obličeji udělali pihu. Měla ráda převleky a kostýmy. Ve druhé třídě pak tančila menuet se spolužákem v divadle Jiřího Volkra. Šaty ale byly velké, tak si je vpředu trochu nařasila, jakože má prsa. 18-letou mladou dívenku si Dagmar Patrasová zahrála i v pohádce Královna Koloběžka první, podle předlohy Jana Wericha v režii Ludvíka Ráži. Dostala zapeklitý úkol přijet na královskou audienci, ale s podmínkami.
5: A kolik pak je?
6: 18.
5: 18? To bych jí rád poznal. Řekni, ať se u mě zastaví. Bez kurza. Ať se dostaví ke královské audienci. Ale musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a musí mi přinést dar, nedar. Budeš si to vůbec všechno pamatovat?
6: Budu. Všechno správně vyřídím, celou cestu si to budu drmolit.
5: No, tak uháně.
7: Potřebuju holuba a dvě kolečka od trakaře. A musíme sebou mrsknout.
8: Tatínku?
7: Jdeme ti ohoblovat prkínko.
6: Prkínko.
7: Ani krátké, ani dlouhé. Ani úzké, ani široké. Zkrátka tak akorát, ano?
6: Akorát.
7: A ty mi, maminko, musíš ušít šaty.
9: Z toho růžovýho hervábí, co ti schovávám na candrbálu?
7: Ne, ne. Model ke královské audienci vytvoříme z rybářských sítí. Půjde to?
9: No, co by to nešlo? Budeš je chtít s límečkem?
7: Na vázačku. Límeček mi nesluší. Nemějte strach. Pan král si potrpí na žertíky, ale my ho stejně převezem.
1: Ale vraťme se na začátek kariéry Dagmar Patrasové. Řekněme, že její televizní i filmová kariéra se naplno rozjela se slavným filmem 30 panen a Pythagoras režiséra Pavla Hobla. Jde o hudební komedii, kde dívky z mimopražského gymnázia na hodinách matematiky příliš pozor nedávají. Ale jejich profesor, kterého si zahrál Jiří Mencl, je nakonec zaujme. Třeba i písní, ze které se stane hit. Ale pro pořádek, naspíval ji Achilles Michailidis.
10: Tak a jestli dovolíte, na tohle na chvilku zapomeneme a vrátíme se k Pythagorově větě.

0: tak fajn.
1: Na tohle natáčení zavzpomínala Dagmar Patrasová i v našem rozhlasovém pořadu. Vzpomínky nám zůstanou.
2: Byla tam Jarka Šalerová, Honza Kraus, ten hrál mýho kluka.
3: Já jsem se tam na holky, no nevadí. No. Já vím, že Honza Kraus tam jezdil na fichtlu tehdy, tuším.
2: Ano.
3: Měl tam pionýra a hrozně tam s tím čmoudil.
2: Ano. A když z holek, tak ještě Maruška Drahokoupilová.
3: No je, krásná sestava. Užívali jste si tehdy tohleto natáčení?
2: Strašně moc. My jsme to vlastně natáčeli v létě.
3: A to jste byli ještě konzervatoristky, nebo byli jste ještě ve škole, nebo už to bylo po škole?
2: Já byla v prvním ročníku, čerstvě teda, takže první prázdniny na konzervatoři. Točili jsme to ve Zlíně na Kudlově v ateliérech.
3: A ta škola, to gymnázium, to se točilo kde?
2: No tam byla, to byl vlastně ateliér.
3: Mm-hmm. Aha, takže to byl ateliér a všechno prostě...
2: No ty exteriéry se točily v Kroměříži. Krásné Kroměříži.
3: No to, na to jsem se ptal, říkal jsem si, kde je budova té školy. Kroměříž to byla. Takže krásný začátek. Byl to úplně první tvůj film?
2: Nebyl.
3: Ne?
2: Ne. Já jsem jako teda první kontakt s kamerou, jestli myslíš takhle, jsem měla v 10 letech.
3: Už,
2: když jsem hrála Chudé dítě.
3: Chudé?
2: Ano.
3: Prosím tě, kde?
2: No, bylo to v rodinné poště a my jsme šli ze třídou s paní učitelkou do parku běhat, kluci, holky dohromady, a já jsem ten závod vyhrála. A tam stály asi 4 lidi kolem té paní učitelky, ona se mě potom zavolala a říkala mi, že si mě vybrali do televize. Oni si mě vybrali, já jsem si myslela kvůli tomu, že jsem vyhrála ten závod, ale oni si mě vybrali, protože jsem byla hubenatá, kolenatá holka a hodila jsem se jim typově.
3: Jo, prostě potřebovala takovou holku, která vypadá, jako že nedostala týden na jíst.
2: Přesně.
3: Ty jsi tak vypadala jako malé dítě.
2: Jo.
3: Taková prostě neduživá, rachitická, malá dádinka.
2: Taková, říkali mi, Japonečka, prostě měla takový krátký vlasy, zastřižený jak na mikádo, a hrozně mě mrzelo, že nemůžu mít dlouhý vlasy, protože maminka mě pořád nechávala stříhat, ale v 9 jsem si to vynahradila, to už jsem vzdorovala, nechala jsem si je narůst.
1: Všichni jsme si Dagmar Patrasovou zafixovali s jejím legendárním účesem. Ten ji provázel během celé kariéry. Nevznikl při tom, co by výsledek kreativity kadeřníků ve vyhlášeném pražském salonu ve Smečkách, jak by se dalo předpokládat, ale spíš jako, jak už jste slyšeli, pubertální revolta. Nijak zvlášť prý o ně nepečovala, stačil jí obyčejný šampon a fén. Jediným, kdo si dovolil do jeho účesu zasáhnout, byl v roce 1982 tým východoněmeckého režiséra Horsta Seemanna, když natáčeli třídílný seriál Hotel Polan und seine Gäste. Jednoho dne přišla ráno do maskérny, nikdo se jí na nic neptal a najednou měla na hlavě trvalou. Vůbec je nezajímalo, že má roztočený jiný film, kde má vlasy rovné. Vypadala strašně a trvalo to pěknou chvíli, než se jí vlasy zase dostaly zpátky do formy. Nicméně za pomoci olivového oleje, žloutku a citronu se to povedlo. Vlasy v pořádku, jak bychom řekli, měla třeba i ve filmu Vrchní prchni, kde si zahrála svůdnou Manuelu.
4: Manuel, se obávám, že nejsem chuďas, kterého hledáš. Mám vilu na Ořechovce.
5: Já vím. Viděla jsem tě, jak jsi se vrátil pro tu plátěnou tříkolku.
1: V tomto filmu podle scénáře Zdeňka Svěráka si dokonce oblékla ve scéně, kde má rande s Daliborem Vránou, tedy Josefem Abrahamem, svetr z vlastního šatníku. Byl s vypletenou liškou. Kdysi si ho nechala uplést na zakázku. No a režisérovi se motiv s liškou líbil, přišel mu do té scény hodně vtipný a tak prošel zdárně konkurzem. S upnutými béžovými šaty ze slavné scény ve vaně, které se díky proudu vody změní ve zcela průsvitný model, to ale bylo jinak. Ty šaty byly ušité kostýmní návrhářkou Helenou Dubovou přesně pro tuhle scénu. Stejně jako byl daný scénář, byl daný i materiál šatů, který se měl zachovat přesně, jak se zachoval. A Dagmar Patrasovou tenhle film proslavil. Když totiž 1. ledna roku 1981 vstoupil do kin, změnil jí úplně život. Samozřejmě, že už byla populární předtím, ale ne tak, jako od této chvíle. Stala se sexbombou českého filmu.
6: Český rozhlas Brno,
0: Rozhlas naší Moravy.

0: Zatímco většina mužů považovala vždycky Dagmar Patrasovou za krásku první třídy, ona sama si tak nikdy zvlášť v dětství nebo mládí nepřipadala. Chtěla mít vlnité blond vlasy a po tatínkovi modré oči. To, jak vypadala, nepovažovala zrovna za velkou životní výhru. Až s věkem si uvědomila, že důležitější je to, co má v hlavě, ne na hlavě. O herečce Dagmar Patrasové si budeme dál vyprávět a ona bude vzpomínat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Taky by vás zajímalo, čím chtěla původně v dětství být? Odpovídala i Vladimíru Hronovi v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Co jsem chtěla být? Chtěla jsem být cukrářkou, protože na Pařížské ulici byla fantastická cukrárna a měli tam Eskima za padesátník v takovém...
3: strašně, už to začíná, tady všichni
2: laskají. Strašně dobrý, ano, určitě si je pamatujete ještě. A já jsem jednou jich snědla 75 na posezení, ano. Dostala jsem na nákup, nějak jsem prostě to nevydržela.
3: Počkej, 75, to jsem nesnět ani já? No. Jasně, tak 12-13 na nuku a ležel jsem na zemi mrtvej. 75 Eskim,
2: tyhle Eskim, a kdyby ještě existovaly, tak už to číslo trumfnu, určitě.
3: Takže jsi toužila být cukrářkou. Kdy se to změnilo?
2: Já jsem chtěla být cukrářkou, chtěla jsem být lékařkou, chtěla jsem být paní učitelkou. Mm-hmm. Vždycky se to měnilo podle toho, jak jsem kdy...
3: Jestli bylo Eskimo nebo
2: ano,
3: nebylo.
2: Jestli nebylo Eskimo, nebo jestli byla hodná paní učitelka.
3: Nebo jestli si kluci rozbili koleno, to si najednou chtěla být paní doktorka. Opravovala si ty kolena a ty rozbitý lokty. Ano. To já znám.
2: A mezi tím jsem ale... si zahrála i ochotnické divadlo v těch Přesleticích. Měla jsem takovou blondětou paruku, ale to bylo z koudele, jo, jestli to znáš. A protože jsem dělala od malička sportovní gymnastiku, tak jsem tam hrála nějakou baletku. Já jsem milovala sportovní gymnastiku. Věnovala jsem se jí od 4 let.
3: Že dnes nemáš na zdi, já nevím, zlatý medaile z olympiády nebo tak.
2: Nebyl
3: čas?
2: Ne, ono to mělo takový zvláštní vývoj. Za prvé lordo, za páteře.
3: A já.
2: Za druhý jsem chtěla jít na sportovní školu na Štrsmajerovo náměstí. Tam by tam maminka, dělala jsem přijímačky, ale maminka mi to zatrhla. Prostě, že ne, že baletky a gymnastky, mě řekla doslova.
3: Neříkej to. Ano, my víme. Ne, chtěla
2: říct něco jiného. Horší porody. Co jsi smyslel?
3: No takhle, ježišmarja. Já už jsem, fuj, to jsem se lek, že to do rádia zazní. No, mě maminka říkala o hercích a takhle. No nic, ale... No ne, nic. Chtěl jsem horší porody. No vidíš, to mě nenapadlo. To budu používat teďkon.
2: No tak právě kvůli tomu mě to zakázala. Byla to velká křivda té dětské dušičky, protože všechno se mě povedlo, přijímačky se mi povedly a najednou jsem nesměla. A já jsem tak jako, já jsem v bíku a já jsem se tak zabejčila, že jsem prostě s tím sekla.
3: Je, to je škoda. Mohli jsme vídat v televizi.
4: Patrasová jde na náradě, právě přichází s míčom a to jsou neuvěřitelné věci. Pozor, co to bylo? To bylo trojité salto mortále. Patrasová jde znova a znova jste zlatá medaila.
3: Tohle jsme mohli slyšet v televizi.
2: Je, zlatý Karolko. Ne, já jsem s tím nesekla úplně, ale přestala jsem chodit do sportovní školy, teda do sportovního klubu a pak jsem se věnovala vlastně i tanci, ale chodila jsem také do výtvarného kroužku, do dramatického kroužku. No a jednoho dne jsem si dala takový slib, to jsem stála za oknem, takhle za záclonou a koukala jsem do toho židovského hřbitova a oni si tak jako holky někdy mluví pro sebe a říkají si ty svoje přáníčka a já jsem si přála strašně moc... A slíbila jsem si, že bych se chtěla stát herečkou, ale bylo tam ještě to, pozor, já bych chtěla být dobrou herečkou.
0: Takovou se chtěla stát její hrdinka ve filmu Útěk ze seriálu. Komedii roku 1989 natočil Hynek Bočan a byla tehdy o něčem nepředstavitelném. O nekonečném seriálu, kde hlavním hrdinou byl Petr Nárožný. Hrál vedoucího Dagmar Patrasová, pak starostlivou sekretářku. A Petr Nárožný, ten se zranil, má ránu na čele.
5: Děkuji.
2: Prosím.
5: jste nikdy neřekl, že jste horolezec.
6: Tak vy si, Honičko, taky myslíte, že po neděli kontrolu kvartální výkazy?
5: Bolí to moc?
6: Ne, ale občas mi motá hlava.
5: Aby to nebyl nakonec otřes mozku.
6: Ne, otřes ne. Měl jsem takový menší skluz po skále. Ale kamarád mi jistil.
5: Ale stejně nikdy vás, horolezce, nepochopím. Proč vystupujete na ty vrcholy, když je to tak nebezpečné?
6: To je pravda. Proč? Proč, že? Co nás k tomu nutí? Rvát se s přírodou, s počasím, jít výš. Víte, tam na horách, tam se člověk cítí takový nějaký svobodnější. Vzdálený u těch každodenních podrazů tady dole. Tam nahoře, tam opravdu platí jiné zákony. Protože přátelství, je tam opravdu přátelství a...
5: Řekněte to, Bohoušku.
6: Přijďte někdy mezi nás, Haničko.
5: A to bych směla.
6: Ani já budu šťastný.
7: Stop! Skoprujeme.
0: Když jsme u té režisérské práce, tak klapku si zahrála Dagmar Patrasová třeba i v jiné komedii. Trhák.
8: Můžeme?
7: Blíž.
8: Klapka blíž, tak. Kamera. Klap.
5: 146.
0: A jak se tedy z Dagmar Patrasové stala ta dobrá herečka? Rozhodla se, že se přihlásí na Pražskou konzervatoř.
2: Prostě nějak se to semlilo a šla jsem dělat přijímačky na konzervatoř tajně, protože táta nechtěl. Ten mi to zakázal. A bylo to velice pikantní, protože my jsme tam měli několik kol, že? A byla třída, kde se odehrávaly přijímačky, vedle byla třída, kde byla přípravna nás, adeptů, a vedle byla třída, kde můj tatínek dělal přijímačky na harfu. No, takže já vždycky tajně vyběhla, když jsem měla jít na řadu, a dělala jsem ty přijímačky, a ono to prasklo ještě ten den. V komisi byl a učil tam také pan doktor Pixa a šel na cigárko před školu a potkal svého kolegu, dřív se jezdilo hodně na estrády, a tak potkal svého kolegu, který hrál v České filharmonii jako můj tatínek. No a tak si tak jako povídali, a on co, no dělám tady přijímačky, a dobrý, jako, jaký to bude ročník, no máme tady teď, tady byla jedna nějaká Patrasová a hrozně se nám líbila. A taky vemete, jo, tu vemem. No a ten pan Černý to šel za tepla okamžitě oznámit tatínkovi,
3: ano,
2: že může být hrozně šťastný, že se mu dcera dostala na konzervatoř.
3: No, jenže, to byl tatínek šťastný.
2: Jo, tatínek nebyl šťastný a tatínek udělal to, co by podle mě snad žádný tatínek neudělal. Odebral se za panem ředitelem Tausingrem a řekl mu, že si nepřeje, aby mě přijímali na konzervatoř. Že si to prostě nepřeje. No a pan ředitel mu říkal, no tak počkejte, já si myslím, že když má ještě, koukám na ty výsledky, má tady třikrát podtržený talent, když to tak... no ne, já si to nepřeju prostě v žádném případě. Pan ředitel řekl, máme ten první ročník zkušební, třeba ji vyhodíme, když nebude dobrá. A táta řekl, dobře, takže ji vemete? A řekl, ano, je přijatá. Tatínek říká, já dávám výpověď. Takhle úžasného tátu já jsem měla prostě. Dal výpověď, rok se na mě mračil a po roce já jsem ho vzala na premiéru filmu 650 neomluvených hodin a do kina Blaník, a tam tatínek takzvaně vyměkl a začal trošičku jako ustupovat ze svých zásad, no a potom dokonce si vystřihoval o mě výstřižky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: knížku tenhle ten kluk.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Začněme naše další vyprávění o Dagmar Patrasové ukázkou, která rozhodně také patří do její filmografie. Jde o film Smrt stopařek. Jde o českou kriminálku natočenou režisérem Jindřichem Polákem v roce 1979 na motivy skutečné události.
3: Co chceš dělat? Další se připlazí až ráno.
4: Ještě, že nám zachránil život. Dáme chůzi.
3: Chůzi? No, tak to je teda for.
4: Na konci města něco stopnem.
3: Teď jo. Teď je jedna.
2: Stopnou, ale řidiči nákladního vozu, který má agresivní sklony. A jednou vezme dvě mladé stopařky. Janu Naďovou a Dagmar Patrasovou. Obě zaveze do lesa, kde se je snaží znásilnit. Během pokusu ale jednu z nich nechtěně zabije. Je tedy nucen odstranit i tu druhou, jako nežádoucího svědka. Docela silný příběh.
3: Kdo teď tak může jet?
4: Někdo z fámu, někdo, kdo si přivstane, anebo někdo, kdo nemůže spát.
3: Ba ne, já spíš myslím, že narazíme na nějakýho tyráka.
4: Je to jedno, ale pěšky už neudělám ani krok.
3: Vždy taky nemůžeš. Prosím tě, to byl nápad nový kozačky na cestu.
4: Ale sednou ne.
3: No, nechceš jabko?
4: Prosím tě, kolik jich tam máš?
3: To víš, máma. Prej nám budu ještě dobrý.

0: Po úspěchu tohoto filmu se stejná dvojice hereček, tedy Jana Naďová a Dagmar Patrasová, sešly i v pohádkovém seriálu Arabella. Pro profesionální dráhu Dagmar Patrasové byla vždy příznačná schopnost sebeprezentace a cílevědomost. I když se Jana Naďová díky hlavní roli princezny Arabely vezla na vlně mimořádné popularity, její herecká kariéra šla v 80. letech do ztracena. A k herectví se vrátila až mnohem později. Naproti tomu Patrasová dokázala z vedlejší a hlavně záporné role princezny Xénie vytěžit maximum a fakticky na této postavě založit životní kariéru. Připomeňme si některé okamžiky z tohoto seriálu.
1: No vidíte, vaše sestra se chová vzorně.
2: Co pak si prováděla, Xenie?
1: Pořád zdržuje, něco sbírá.
2: Aspoň jsem něco viděla. Ty tady sedíš jako pecka.
1: Nesedejte si, princezno, spěcháme. Pana Majera jsme v televizi nestihli, je prý doma.
2: Pojedeme taxíkem. Co je to? Ty naše chudinko zaostalá. A pojďte už, mám hlad jako vlk.
3: Jen se podívejte, není tu jediný mrakodrap, jediná továrna, jediné auto, prostě nic. Ta zaostalost mě rozčiluje.
4: Ale v říši pohádek přece...
3: Můj královský otec je pryč. Využij příležitosti a všechno změním. Přesto mě dobře slyšíte. To je proto, že mám... Jak se to jmenuje?
4: Mikrofon.
3: To je proto, že mám mikrofon. Všechny čáry a kouzla se prostě ruší.
5: Ale proč, veličenstvo?
3: Protože je to nemoderní. Proč má Popelka přebírat hrách, když máme vysavače? Nač sedmimílové boty, když máme rychlíky. Tady jezinky budou prodávat v samoobsluze, Jeníček a Mařenka nastoupí k poště a tamhle loupežníci nastoupí do autoservisu.
0: Jak na nárůst obrovské popularity reagovala Dagmar Patrasová?
6: No, já jsem byla hodně mladá ještě a s tímhletím jsem nepočítala. Ale stalo se, samozřejmě, ne zase až tak v takové míře, jak ty říkáš, ale volali na mě převážně děti, pokřikovali, hele, Xenie, jak se máš, tak co, já ti poradím, zavři draka do elektrárny, ať je tady víc energie elektrický, nebo prosím tě, vykašli se na toho Willibalda. K tobě by se hodil nějaký takovej ráznější, šikovnější. No, měli prostě spoustu nápadů, co bych ještě měla udělat. Čili návody, které by sami děti rádi zrealizovali ještě navíc.
0: Sama pro sebe pochopila Dagmar Patrasová, že je skutečnou kráskou, když natáčela v Nizozemsku, Německu a ve Francii a na večeři pozval samotný Alain Delon. Tehdy bylo naprosto nemožné, aby člověk na ulici potkal svůj zahraniční idol, natož, aby s ním pak mohl jít na večeři. Prý tehdy usrkával ústřice a koukal na ni tím svým magickým pohledem. Najednou seděla v restauraci uprostřed Paříže po boku muže, jemuž leželi u nohou zástupy žen z celého světa. Ona ale své srdce dala známému hudebníkovi, Felixovi Slováčkovi. A když už mluvíme o nápadnících, o ty šlo i ve slavné pohádce o princezně, která Ráčkovala, která vznikla v roce 1986. Dagmar Patrasová jako princezna Ráčkovala, protože to byl podle ní znak urozenosti a požadovala to samé i u svých nápadníků. Před kamerou se setkala tehdy s Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou, Jiřím Krampolem a Janem Čenským.
7: Jenom abyste si dobře vybrala, princezna.
8: To mi také dělá trochu starosti, Krištofe. Ale nevemu si nikoho, kdo nebude stejně uhozený, jako jsem já sama. Vemu si jen toho, kdo bude mít nejvznešenější éra. Ale v těch šatech zásnubám stejně nepůjdu. A ten hrníček, ten je přece jenom slep. Tak co je? No tak co je?
7: Šťáhlav Štěk ze Štěkova.

0: tak malinko zvýšená. No ale to při téhle situaci je docela normální. Prosím.
1: Pejci, mohl byste nám o sobě něco říci?
2: Jsem Štáhla Vštěk ze Štěkova. Jediný syn svého otce Štěpána Štěka ze Štěkova. Mám 9 sester. Štěpánku Štěkovou ze Štěkova, Štěstěnu Štěkovou ze Štěkova, Školastýku Štěkovou ze Štěkova,
1: tak Rapuánu Miláčkova,
2: Štefány Štěkovou ze Štěkova.
3: Ale jste ale jediným dědicem království?
2: Jediným dědicem království.
4: Řekněte to ještě jednou.
2: Jediným dědicem království.
4: Děkuji vám, princi. Můžete jít. Nejste dost hoden, abyste se ucházel o mou ruku.
1: Krištofe, vyprovoď prince pofrem.
3: Není to škoda, je to přece jen jediný dědic.
2: Ale já byl jsem již na 38 námluvách, ale takhle se mnou teda nejednali nikde. Zkrátka nevídané.
5: Ano, to je prince.
2: Vy tomu rozumíte?
5: Já ano, ale vy si z toho nic nedělejte a klidně jděte na další námluvy, prosím. Možná to chodíte lépe.
4: Taková nehoráznost. Vetře se k nám do hodiny a vůbec není urozený.
3: Krištofe, kdo pak je tam další?
5: Ano. Nikdo tam není.
3: To byla krátká rada.
1: Dalším a posledním uchazečem o ruku princezny Karolinky jsem já sám.
4: Maminko!
0: Cože, vy?
1: Tak o mé urozenosti nemůže být pochyb. Protože mé R je stejně zvučné jako R.

0: No toto. Já? Vaš?
1: Pardon. Se tady prosím správně na námluvách princezny Karolíny II?
0: Ano, ano, princi, to jsem já. Oh, odkud přicházíte, že vaše R je tak libozvučné? Musíte být velmi vznešený. Tak krásné R jsem ještě nikdy neslyšel.

léčit brnění, má na něm rádoby RP. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné RP.

0: Smím prosím připít na krásu princezny a moudrost královny?
1: Děti, mějte se rádi.
2: Ale já jsem se vyslovil před tímto pánem.
3: Ano, vyslovil, ale já vás nechci.
2: Jsem ztracen.
1: Ale...
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Když už jsme u té muziky, jak se vlastně Dagmar Patrasová dostala k písním, ke zpívání, k pěvecké kariéře? Odpovídala kdysi Janu Rosákovi v pořadu Tandem.
6: Kdo tě nastartoval třeba do divadla Semafor ke zpívání?
7: Jiří Mencl. A ten řekl Suchýmu, že točí se šikovnou Komindou, protože já jsem se projevovala jinak, než se mě zaškatulkovali lidi. A doporučil mě ke konkurzu na recital Sladký život blázna Vinska. No a ten konkurs proběhl. Já jsem spíš tvrdila, že jsem herečka, ne zpěvačka, i když jsem měla hlavní obor zpěv, herectví a tanec. Ale to jsem tak jako okrajové, to zpívání. A taky hlavně jinou technikou se učí na škole a jinak se zpívá v Semaforu. No, takže ty oči sloup Ferdy Havlíka byly na místě, ale protože jsem tak pak přidala Křičkovi kluky, taková herecká halikačka to byla, tak mě angažovali, no a zůstala jsem tam strašně moc dlouho.
5: S pěveckou kariérou pak pokračovala v polovině 80. let. V roce 1986 totiž přišel její muž Felix Slováček s nápadem, aby Dáda zaplnila díru na trhu a natočila desku písniček pro děti. Tím se za sex symbolem 80. let zavřela voda a Dagmar nastartovala druhou kariéru. Byl to obrovský úspěch. Najednou měla tolik práce, že na nic jiného nezbýval čas.
8: Také jsem začala účinkovat v dětských pořadech, v dětských vánočních i silvestrovských pořadech, kde jsem se potkávala s kolegy.

0: třeba s Antonínem Jedličkou.
1: Populární strýček Jedlička.
0: Tak kterého jsem strašně musela krotit, aby nemluvil před dětma sprostě. No a tam takový ten zlom nastal, když jsem naspívala písničku, kterou pro mě napsal pan dirigent Popelka a Ondřej Suchý, a ta se jmenovala Chytila jsem na pasece žížalu. Já totiž, když mám představení, tak chodí rodiče, kteří skutečně na mě vyrostli, a někdy jsou to i babičky a dědečkové, kteří přivedou vnoučky nebo svoje děti a předávají vlastně tu svoji dádu dalším generacím.
2: A taky její role pro dospělé už zůstaly třeba jen v archívu. Uchované jako komedie nazvaná V podstatě jsme normální, natočená v roce 1981 režisérem Otakarem Fukou, kde jednu z rolí hrály i Roztrhnuté punčochy. V autě u Petra Kostky. Musel pak koupit náhradní.
3: 27 DL máme jenom v černém. Můžou být?
4: To nevadí, beru.
3: Prosím.
4: Dejte mi to radši dvakrát. Kolik?
3: To je 34 korun.
4: Pro jistotu.
3: Prosím.
4: Se to rádo trhá.
3: Naschledanou.
5: Ty máš rád černý prádlo?
4: Ty ne.
5: Kam je to vlastně vezeš?
4: Uvidíš.
2: Přemýšleli jste někdy, proč se Dagmar Patrasové říká Dáda? Prý našla kdysi maminčin sešit, ve kterém našla maminčiny vzkazy tatínkovi. Třeba narodila se nám krásná holčička. Je to taková dádinka. Stálo v dopisu z porodnice. Maminka totiž měla panenku dádinku, kterou dostala od svojí maminky a ta zase od své tety, která žila se svou sestrou ve Vídni, na panství knížete Schwarzenberga. Jejich tatínek tam dělal ředitele správy panství. Vyrůstali tam s dcerou pana hraběte a od ní každá dostala panenku. Maminka tuhle tu hračku podědila. Kudrnatou černovlásku s porcelánovým obličejem pojmenovanou dádinka. To jméno ale matrika rodičům pro mladou Dagmar nepovolila. Takže Dagmar Patrasová je křtěná Dagmar, ale odjakživa ji říkali Dáda, dádinka. No a v divadle Semafor ji pak psali i na plakáty a pan Suchý ji říkal Dádule. Mimochodem na něj moc ráda vzpomínala.
0: Jiří Suchý, který vychovává dodnes mnoho generací, tak já když jsem hrála v divadle Semafor, tak jsme měli představení, které se jmenovalo Sladký život blázna Vinska, kde vlastně hrál i Jirka Datel Novotný, který
6: nás opustil,
0: který premiéru doslova, jak bych to řekla, pro...
6: No, jako kdyby měl průjem,
0: jako,
6: chceš říct.
0: Dostavil se
1: opak zácpy, kterou jsme zmiňovali.
0: Ano. A stala se i taková hezká historka, kde já jsem hrála tehdy dívku Rebeku a měla jsem zamávat rukama a říct na jeho narážku, to nejsou ruce, to jsou prostě křídla, a zamávat a skočit mu do náruče. Tak já jsem to řekla, zamávala jsem, skočila mu do náruče a spadli jsme v oba jak pytel cementu na zem. A teď hrozný záchvat, znáš to, takový ten, kdy už tě to bolí a nemůžeš s tím přestat. A teď jsme se jako zvedali a ten Jirka se znova otočil a teď no prostě 10 minut, fakt přátelé, 10 minut trvalo, než jsme se dovysmáli. Strhli jsme i publikum, všichni brečeli smích. A byla to jedno z nejkrásnějších představení. A já, protože Jiří Suchý dodnes píše každý rok 5 her, udělá 5 premiér, zrežíruje to, udělá kostýmy a všechno.
1: Napíše úžasnou muziku.
0: Napíše fantastickou muziku.
6: Ještě dělá choreografii.
0: Dělá choreografii, ano. A ještě ovládne celý ten skvělý soubor. Já bych snad mu na závěr tady za nás za všechny zatleskala.
1: No rozhodně.
2: Na závěr bychom si v našem pořadu o Dagmar Patrasové měli připomenout její slavnou seriálovou roli. Tu, která ji naprosto proměnila, co se týká vizáže. V roce 1983 totiž Jindřich Polák natáčel kultovní seriál Návštěvníci. A hned v úvodních scénách se Dáda objevila s holou hlavou. Tehdy se ale o své vlasy bát nemusela. Všechno bylo domluvené, věděla, že ji neoholí. Před natáčením ovšem trávila v maskérně 3 hodiny. Vlasy ji nejdříve obtočili kolem hlavy, rozpustili mýdlo a tou hmotou ji vlasy zafixovali, pak nasadili pleš, přechody zalepili a všechno doťukali make-upem, který tu masku sjednotil s kůží. Dagmar Patrasovou si co by Káťu z návštěvníků oblíbili nejenom českoslovenští diváci, ale i ti zahraniční. Ostatně velkým tématem nejenom mladých mužů začátkem 80. let bylo i to, že Dagmar Patrasová se v seriálu objevila na jeden okamžik zcela nahá. Hudbu k tomuto seriálu napsal Karel Svoboda a doplní naše ukázky, které pro vás máme.
7: Na peníze pozor, za všecko se platí. U pokladny čekat, až vám za větší hodnoty vrátí menší hodnoty. Je to strašně složité, ale nějak to snad zvládnem.
8: A co?
7: Ale tohle to je 100. Tohle 500. Je menší, ale platí víc, no.
8: To nepochopím.
9: Všechno prohledat, knihu po knize, prohlédnout každý list papíru.
7: 3 mušketýři. A jsou tu 4.
8: Ukažte. To jsem nečet.
9: Nečíst, hledat, protřepat, zahodit. Hlavně sešit.
2: Takové bylo vzpomínání na Dagmar Patrasovou. Hlavně z té její profesní a veselé roviny. Ať se jí daří, ať nás baví a vás i pořad, který jste právě doposlouchali. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Neděle 3. května 2026, hodina před půlnocí a start noční linky. Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vám příjemnou dobrou noc, poměrně teplou noc, přeje Honza Macoun. No doufám, že to není poprvé a naposled.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: I když člověk nikdy neví. Poprvé a doufám, že naposled, taky dnešní téma.

0: ještě jednou vítejte při poslechu vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a vlastně společného regionálního vysílání stanice Střední Čechy. To je moje mateřská stanice, ve které provázím posluchače středních Čech a Prahy vždy do dobrého rána mezi 5. a 9. Ale dnes vlastně to budu mít s takovou předpremiérou, povíkendovou, odpočívající, tak doufám, že jste naladěni stejně tak dobře jako já. Hlavně odpočatí a komu to dnešní počasí, sluneční paprsky a teploty nad 25 dělali skvěle, no tak fajn, doufám, že jste se nespálili. Téma poprvé a rozhodně naposled téma dnešního vysílání, tak budu rád, když se připojíte. 731 800 900, psát můžete do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky na linka@rozhlas.cz. A tak se ptám, co jste zkusili jednou a už nikdy víc? Přepálili jste to s alkoholem, sedli jste si na atrakci, ze které jste slezli se slibem už nikdy? Ochutnali jste jídlo, které vás vyděsilo víc než potěšilo, nebo věřili jste někomu, kdo vás zklamal? Těch možností je dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo otevře dnešní vysílání, budu moc rád. Samozřejmě, jako vždy platí, Praha nekouše. Netvrdím, že by Brno ano, nebo Zlín, ale každopádně, kdyby náhodou osmělili byste se, volali úplně poprvé, tak rozhodně vás v tom nenechám utopit. Budu se doptávat, protože téma je to poměrně široké. Poprvé a rozhodně naposled. Kdy jste si to řekli? Při jaké příležitosti a vůbec dalo se to taky dodržet? Už tu mám první příspěvky do dnešního vysílání, tak třeba od Mirka, který napsal: na firemním večírku jsem si chtěl dokázat, že ještě držím krok s mladšími. Skončilo to ztrátou paměti, probuzením u cizího kolegy a historkami, které jsem ani nechtěl slyšet. Nejhorší byl pocit studu a bezmoci, že jsem neměl věci pod kontrolou. Od té doby piju minimálně, stačilo jednou. No a Iveta, a tam to má pozitivní, tak ať to máme vyvážené. Nechala jsem se přemrovit do amatérské taneční soutěže. Na pódiu jsem zapomněla kroky, zamotala se a málem srazila porotu. V tu chvíli trapas, ale dnes smějeme se tomu a s kamarádkou pokaždé, když si na to vzpomeneme. Jednou stačilo, ale stálo to za to. No tak co, Stardance přece budou dávat, tak doufám, že se vám tahle vzpomínka zase vynoří.

0: Psychologové upozorňují, že negativní první zkušenost má na naše další chování výrazný vliv. Mozek si ji ukládá jako varování a příště reaguje opatrněji. Výzkumy z oblasti behaviorní psychologie ukazují, že lidé se často učí nejvíc právě z nepříjemných situací. Ty formují naše rozhodování, nastavují hranice a pomáhají vyhodnocovat riziko. Jinými slovy, to, co jsme si řekli naposled, nás ve skutečnosti posouvá dál. Nedělní noční linka Českého rozhlasu poprvé a rozhodně naposled. Volejte právě teď, je to to nejvhodnější, 731 800 900, kdo nám to noční povídání otevře. Ať už budete z Prahy, středních Čech, Brna nebo Ostravy, budu moc rád. Tak halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady posluchačka Petra.
0: Já vás zdravím, milá Petro, prosím pěkně, stlumit rádio, ať se neslyšíme 384krát a jakmile budete mít rádio vypnuté, tak můžete
1: už
0: spustit. Poprvé a rozhodně naposled, tak co jste provedla?
1: Co jsem si řekla, když jsem byla na učňáku.
0: Ano.
1: A v prváku hned a poslali mě na halu, kde byly volně slepice i kohouti. A mistrová nám ještě říkala, nesmíte utíkat, je tady suchá podestýlka. Když vás kohout napadne, nebát se ho, odrazit ho, nenakopávat ho, ale on vás nechá být, neutíkat. No, jenom, že mě napadlo nic lepšího, než začít utíkat, jo? Prach se zadýmil, kohouti se na mě všichni vrhli. Já jsem vrazila do zdi, dveře jsem nenašla. Vylezla jsem ven úplně hotová a řekla jsem poprvé a naposledy, já už tam nejdu, ne?
0: Počkejte, a to bylo v rámci nějaké praxe, nebo jak to bylo?
1: Ano, v rámci praxe.
0: A to už se vám podařilo jako potom do budoucna se vyhýbat tady tomu místu?
1: My jsme tam byli náhodou na praxi, pak už jsme, jako když jsme jeli, tak jsem tam opravdu jenom jako byla jsem potom v klecových chovách, už jsem se tam nedostala ve škole, jo? To bylo v prváku za celé tři roky, jsem se mezi kohouty nedostala, fakt, že ne. No a tak nějak jsem to zazdila.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem na to a po 12 letech, po 13 vlastně, jsem měla nastoupit do práce na drůbežárnu, ale vzhledem k tomu, že já od malinka jako k tě drůbeži, já jsem tam měl kohouty, já jsem se jako takhle nebála, já jsem na dvůr chodila mezi kohouty všechno. Tak nám mě vedoucí řekl, kde mám pozbírat ty vajíčka, všechno a asi 3 dny jsem tam byla úplně v pohodě.
0: Aha.
1: Pozbírala jsem ty vajíčka a všechno a 4. den tam se mnou byla jedna paní tam a teď prostě mě napadl kohout a já nevím, prostě já jsem se rozdělala a říkala, stůj, zařvala mě, tak já jsem se zastavila a pomalinky jsem vylezla ven, ona za mnou došla, jsem se úplně třepla, říkám, já už tam nejdu, už mě tam nikdo nedostanete. A teď ta paní říká, no, to jsme tady tak před 10 rokama měli jednu učnicu a v ten moment si mě to úplně vybavilo a já říkám, no, tak to už je, teď jsem moment začala počítat, říkám, to už je 14 let a to jsem byla já. A ona, vidíš to? Nikdy neříkej nikdy.
0: To je fakt. No a prosím vás, vy bydlíte na vesnici nebo bydlíte ve městě?
1: Teď už bydlím ve městě, teď už bydlím kousek od Brna, ale tenkrát jsem bydlela na vesnici, jo.
0: No, ale to znamená, že se čas od času tam ten kohout asi jako zjeví,
1: jo?
0: Někde, ne?
1: Ale jako když se zjeví jeden kohout, mě to nevadí, ale tam jich bylo strašně moc a najednou ten jeden kohout a teď se všichni postavili, teď se rozvíjne tam kolem vás třeba 30 kohoutů. Takže prostě ten šok a tam prostě jo, ale to fakt, já jsem to úplně vytěsnila, ale ta paní mě dostala, jak říká, to jsme tady měli takovou děvčicu, tak před 10 rokama učnicu a ta to řekla taky. A teď já ho jsem počítala, koukala na něj, říkám, tak to je 14 let a byla jsem to já.
0: Tak tolik Petra, skoro od Brna poprvé a skoro naposled, nebo rozhodně naposled, no to nebylo, ale na podruhé se to znovu projevilo a myšlenky také byly, vzpomínky, jo. Zadařilo se. Tak vám přejeme
1: ale
0: krásnou dobrou noc.
1: Ale jsem teda naposledy, co jsem utíkala, a od té doby už jsem neutíkala, jo.
0: Já bych si v tu danou chvíli představoval kohout na víně, hodně kohoutu na víně. Honzíku, to uvaříš, bude se to vařit dlouho, ale bude to výborné. Tak Petra, dobrou noc.
1: Já jsem jim vždycky nadávala, představovala jsem si, kdo to je, komu chci vynadat, nadávala jsem si, oni už na mě nešli.
0: Děkuju, ať se daří, pěkné sny.
1: Jo, mám taky, našlenou.
0: Tak přichází čas taky na Pavla, který napsal, a to je teda dost negativní zkušenost, ale poslyšte, až si to poslechnete, ten jeho velmi stručný příběh napsaný, tak budete se mnou souhlasit, že to snad se zadaří i každému. Kamarád, se kterým jsem se znal 30 let, mě požádal o pomoc. Tvrdil, že se dostal do problému a potřebuje rychle půjčit peníze. Neváhal jsem, věřil jsem mu, šlo o 100 tisíc. A slíbil mi je vrátit do půl roku, jenže půl roku se změnilo v rok a pak další rok. Výmluvy, sliby a nakonec úplné ticho. Dnes spolu nemluvíme a já jsem přišel nejen o peníze, ale hlavně o člověka, kterému jsem věřil. Naučilo mě to být opatrnější a nepouštět emoce do finančních rozhodnutí. Souhlas. Skupina Olympik, naši večerní hosté, Noční linky.

0: a nenechám. Telefon zvoní, zvedám. Na druhé straně Ludmila, zdravím, pěkný večer.
1: Pěkný večer vám přeji a všem posluchačům. Ludmilo. Tak děkuji, já vám řeknu.
0: Děkuju.
1: Co se mě stalo, že už nikdy v životě více. Měla jsem jet do lázní.
0: Ano.
1: A tak jsem šla k holičovi. Nebyla jsem zbalená, měla jsem všechno rozložený. Měla jsem dvě děti, jo. A manžel, že se o ně postará. No a já jsem teda šla od toho holiče a bydlela jsem ve čtyřpatrovým domě a měla jsem tam kamarádku, ta byla dole a já nahoře. A já nevím, co jsme si udělali, že jsme spolu nebyli. A ona zrovna ten den měla narozeniny. A já jsem šla od toho holiče, bylo myslím 6 hodin večer a říkám, no já budu lepší než ona. Koupila jsem mi kytku a zazvonila jsem tam. A ona, je, pojď dál. No tak byli s manželem oba dva doma. A že já ti jdu popřát, abys věděla, že jsou lepší než ty. A tak jsem jí popřála a ona, no to si musíme spolu dát kořálku. Já říkám, a víš, já to nepiju. Ale trošku ti škrabe v krku, říkáš, tak si dej. Tak jedna štampila slivovice.
0: Ano.
1: A pak čtvrtá a už jsem šla domů. A než jsem vyšla ty schody, tak to na mě tak padlo, že prvně jsem otevřela dveře, ze všechno jsem zahodila kabelu, co jsem měla, prvně záchod. Byla jsem tam hodinu.
0: Objímala jste, jo? Objímala jste.
1: Objímala jsem. No já, ale co, když jsem měla ráno jet, ne? Takže já, a teď já jsem nebyla zbalená vůbec, takže jsem do 11 hodin jsem strávila na tom záchodě, potom jsem si zbalila ten kufr a ráno o 6, v 7 hodin jel vlak, autobus, to Karlovy Vary, Brno Karlovy Vary. Tak jsem si to, vezl mě kamarád a on mě říká, co je ti? Já říkám, nemluv na mě vůbec, na mě nemluv, mě je špatně. A to ti přejde. Tak jsme sedli do autobusu, teda já, a já jsem. První zastávka byla, před Prahou byl nějaký motorest a já si nemůžu vzpomínat, jak on se jmenoval.
0: Vzpomenu si, teď určitě je velká
1: výzva. A tam bylo motorest.
0: U rybiček taky by.
1: Ne, to nebylo. To nebylo. Ale to
0: naháč.
1: Bylo jako
0: směrem. Naháč.
1: Naháč. A tak já, kuchaře, můj švagr. Teďka, já jsem se tam doplazila z toho autobusu a vedle mě si jsem ten řidič a říkám si, co musí vedle mě se dá. A ten, já mě tady prosila s pan Fiala, tak ho zavolali a on, švagrová, tak jedeš na to? A já říkám, jo, ani se mě nechceli vzjet, jak mě je špatně. A právě co? Já tam, ale včera jsem to dala. A on říká, no tak to si musíš spravit teďka, to musíš dát jednu kořáku.
0: Ale takhle se pije, jo. Ty
1: a nalil mě Malibu, že to se ještě nepila. To bylo moderní v té době. To bylo 90.
0: Ano.
1: A takže já jsem vypila jedno Malibu a řidič, páneboj, já ti na ňu dám pozor.
0: No prosím vás, jako když přijede Pražák na Moravu, tak chápu, že to nezvládne s tím pitím, protože Moraváci pohostiní a tak dále. Ale to není umění, že? Umění je opít Moraváka v Praze nebo před Prahou, nebo dopít jako vás, teda, ale řeknu vám, to máte teda velkou výdrž, ty lázně dopadly dobře.
1: No tak můžu vám říct, že prvně jsem se ubytovala a říkali mě, a zítra půjdete na krev. Já jsem vlezla do postele a spala se celou.
0: Jak já vám rozumím, jak já vám rozumím.
1: Je 12 hodin, takže já jsem vlezla do té postele a spala jsem a spala až do rána.
0: Ano.
1: A od té doby opravdu, když jenom ucítím tu slivovicu, tak bych to nepila. A potom jsem, potom myslím, ale za půl roku jsem byla na návštěvě u kamarádky a manžel jej přišel a Balin, už dáme si spolu bílou holku. A já jsem nevěděla, co to je. A on přijel se slavicu. Já říkám, Ježišmarja.
0: No Ježišmarja. Teď jde o to, jestli to vydrží.
1: Kolem ani omylem, ne?
0: No, teda, řeknu vám tohle, já jsem měl velmi podobné s Becherovkou a ještě podobněji s Raký, která teda mi neudělala dobře, možná stejně jako vám. No moc děkuju, Ludmilo, zdravím, do Brna, ať se daří.
1: Vám taky.
0: A dobrou noc, ano, krásnou noc, píšu si Ludmila Brno, Slivovice, opila hodinu na toaletě, jdem před lázněmi, pak další Malibu před Prahou. No, hezky se nám to tu rozjíždí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Popojedeme i písničkou. Jakub Smolík, jen blázen žádlí. Poprvé a rozhodně naposled téma nočního vysílání Českého rozhlasu ze studia z Prahy. Zdraví pro dnešní noc. Honza Macoun, ať se vám daří. No, pojďte.

0: 23:29, tady ve studiu už mám kávu připravenou. No, nebude stačit do 1 hodiny ráno, máme tady noční vysílání, taky noční linku. Dnes na téma, kterého se, myslím, dotkne úplně každý. Určitě jste někdy řekli nebo slyšeli poprvé a rozhodně naposled. Tak mě se vybavuje mnoho ukázek z filmů. Pepiku, tohle bylo naposledy, co ti říkám, si myslí, že se tady s ním muckám ve svém věku. To byla vesničková středisková, ale nechávám to na vás, je to o vás, vaše příběhy, vaše prožitky, které jsou od srdce a na které vzpomínáte, ať už s libostí nebo nelibostí, tak jsem s nimi. 731 800 900. Poprvé bývá lákavé, je v tom zvědavost, touha něco zažít, někdy i tlak okolí, jenže ne každá zkušenost dopadne dobře. Někdy stačí jeden pokus a člověk má jasno. Rozhodně naposled je okamžik, kdy si nastavíme hranice. Řekneme si, co už nechceme, co nám nesedí, co nás stálo víc, než jsme čekali, a právě tyhle momenty nás často naučí víc než všechny úspěchy, protože chyba, nepříjemný zážitek nebo zklamání se do paměti zapíše mnohem silněji než to, co vyšlo. A kdo nám zavolá jako další? Haló, haló, Honza u telefonu, kdo pak tam?
1: No, vítám vás, Vláďa z Kopnice.
0: Zdravím vás, Vláďo, tak ven s tím, co bylo poprvé a rozhodně naposled ve vašem životě.
1: No, tak poprvé, tak jsme se zlíčil na vojně. To jsem byl na vojně v 68.
0: Ano.
1: Do kluk do Spěšan ze zabíjačku. Takže s kolegu do tak litra půl jsme vytáhli silovice.
0: Ano.
1: Ráno jak stoločil starčina na světnicu, tak jak rychle otevřel, tak rychle vypadl.
0: Tak to bylo...
1: Kde jsme byli, pluli samou zelenou vodu, nic víc, ani na jídlo, na nic.
0: Takže píšu no, si Slivovice.
1: Jestli jsem byl ve Štramberku někde, někdy v Baště.
0: Ano.
1: A na městě.
0: Povídejte.
1: Tak tam se dobře háže šabla. Gospody.
0: Takhle, betonové květináče u Pražského paláce, u Pražského výstaviště by mohli s mojí Becherovkou také vyprávět, ale to už myslím stačí v tom případě. Tak děkuju. Děkuju, Vladimír, zdravím směr Kopřivnice, ať se daří. A vy další, kdo jste napřímo, zavolejte 731 800 900, budu moc rád, když se to i vám podaří. Kdo se pokusíte, tak halo, halo, kdo pak vy, a prosím vás, bez šavlí, kdo pak je tam?
2: Kdy je pan Robert Solomouc?
0: Já vás zdravím. Pavel nebo Robert?
2: Robert.
0: Roberte, povězte mi. Poprvé a rozhodně naposled.
2: No, poprvé a naposled jsem udělal takovou kravinu, když mě bylo 10. Byla zamrzlá říčka. Já jsem šel přes led, viděl jsem tam stopy a probožil jsem se a skoupal jsem se v ledu. No, bylo to totálně v háji. Jako. A přišel jsem domů, spíš jsem se dovlikl, protože venku mrzlo, takže jsem byl samé rampou.
0: Aha.
2: Rodiče, vždycky jsem dostal vylágu, když jsem něco provedl, a tentokrát ne, oni mě odnesli do vany, protože já už jsem nebyl schopen si zestit ani kalhoty. No, byla to malá hrůza. Pak jsem měl zimnicu a 2 týdny jsem ležel normálně v posteli. Já jsem měl 33 na teploměru, 4 peřiny a furt mě byla zima. Oni říkali, za trest budeš 2 týdny ležet v posteli. Akorát když jsem potřeboval na toaletu, takže nechodit přes zamrzlou vodu, když je v zimě. To už nebudu ani zkoušet, jako to byla malá hrůza prostě. A jinak vás zdravím a
0: děkuju.
2: Všetky pozdravujte.
0: Ano, zdravíme tež. Děkujeme moc, Roberte, dobrou noc. Ať se daří.
2: Všetky pozdravujte. Naschle.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak já marně přemýšlím v hlavě, kdy já jsem tohleto řekl. Já jsem pro každou špatnost, ale je pravda, že bych asi věděl, o čem bych to mohl říct. A to jsem to ještě neudělal. Takhle bungee jumping? Ne, to ani nechci zkoušet. Ale třeba mám tady příspěvky, a to pozor, třeba od France, který píše, to je velmi podobné, nebo podobné ve stejném duchu. Kde to je? Tady. Jako dárek jsem obdržel od mé paní vyhlídkový let balonem nad hrad Bezděs. Při letu se mě pilot otázal, zda v letech tohoto vzdušného plavidla budu ještě někdy pokračovat. Má odpověď byla okamžitá, nesouhlasná. Na další dotaz ze strany toho vzduchoplavce. Proč? Klidným hlasem jsem prohlásil, balon nemá knipl. Vždyť se vzlétnout nedá a cíl se velmi těžce určuje pilotem samotným. Ten, kdo je zde skutečným šéfem, je vítr, a to já nerad. Když nemohu si svůj cíl a místo přistání zvolit sám, holt jsem soulista, jak v životnosti, tak i v osobním životě. Moc zdravím. A nebo Pavel, krásnou noc přeji všem posluchačům i vám, pane Honzo, jak bývalým. Bývají na kolotočích takové ty klece, kde si stoupnete, opřete se zády o plochu, kde jsou kolem madla, kterých se držíte, a ono se to roztočí a ještě to celý roztočený se točí kolem dokola, takový nějaký klece, nebo vůbec nevím, jak se to jmenuje, tak do toho jsem vlezl jenom jednou a doufám, že naposledy, protože to byla opravdu hrůza. Děkuji moc, přeji všem, Pavel. Ano, tady si teď uvědomuji, že něco podobného, centrifuga na kolotočích, jo, Honzík jednou vyzkoušel a taky mu to neudělalo žaludečně dobře. Teda nevím, jestli za to mohla ta cukrová vata, klobása, popcorn a zase cukrová vata. Řeknu vám, jako buďme rádi, že tam byla odstředivá síla teda, jo, protože jinak by to letělo různými směry.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zavolejte klidně teď hned 731 800 900 dnes v noční lince z Prahy s Honzou Macounem na téma poprvé a rozhodně naposled. I když se to třeba nedodrží, to už tady mám takové poznámky, tak zkusím vás. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Tak Magdaleno, zdravím i vás, hezkou neděli, teplý to večer jarní, povězte poprvé a rozhodně naposled. Co jste vyzkoušela, anebo někdo vyzkoušel, aby mi to tak jako zkusíte reprodukovat?
2: Ono už to bylo dávno, opět alkohol. Když jsem měla po prvním semestru na pedagogické fakultě, tak my jsme byli parta šesti tělocvikářek, měli jsme aprobaci čeština tělocvik a chtěli jsme oslavit konec prvního semestru, a protože jsme nebyli finančně na tom dobře, tak se koupilo, nějaký to byl jablečňák.
0: Ježišmarja. No.
2: A to nás, to jsme na to byli čtyři, na to lahe, to byla litrová lahe. A já jsem, oslavovali jsme to na kolejích a já jsem tam zůstala spát. A když jsme zalehli, se mnou se to začalo točit a řekla jsem, a už nikdy.
0: Počkejte, jako už já nikdy jablečňáku nebo obecně alkoholu?
2: Obecně alkohol, pak se mi to stalo ještě jednou na nějakým přípitku na rautu, a to opět se mnou točila postel, ne centrifuga, ale postel.
0: No.
2: A pokud jsem se dostala na nějaký takovouhle akci, co se týče recepcí nebo rautu, tak přípitek, ale jako jenom usrknout. A další, poprvé a naposled, byl porod, kde jsem rodila 17 hodin. Sice se mě narodila krásná dcera, ono už je to taky hodně dlouho.
0: Ano.
2: Ale v té době jsem řekla, a je to naposled.
0: Jo, tak. Teda, jako tak přece.
2: Máte jediná, jenom, ale
0: A to mi neříkejte, vlastně je pravda, že teď si vybavuju, že máma mi vyprávěla o tom, že když byla sestra starší, já jí říkám, mám mentálně znevýhodněná sestra, i když ji miluju, tak je pravda, že máma říkala, že tenkrát s ní byla na takzvané hekačce, což si odvodím, co to asi bylo, a že ten porod trval skoro 20 hodin, ale že se mnou to bylo lup a byl jsem venku.
2: No, vidíte to. Jaký jsem byl
0: šikovnej. Já jsem byl šikovnej, to spíš byla máma, a tím jsem chtěl říct, že možná, že ten váš druhý porod by mohl být podstatně rychlejší.
2: Já, to bylo štěstí, že mě kolegyně ze sportu, které už měly děti, tak mě říkali, hele, my sportovkyně, my máme dobrý porody, nebo. Jo. A kdybych mě byli řekli, že máme blbý porody, já jsem se tady neotěhotněla.
0: Magdaleno, děkuju moc. Zdravím do Hradce, pěkné sny a příště naslyšenou.
2: Já taky a přeju krásné dobré ráno.
0: Děkuju.
2: S panem moderátorem Macíkem.
0: Jo, těším se. Ať se daří.
1: Noční

Poprvé a rozhodně naposled, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Teď nasedáme na cyklon, to je horská dráha. Kdo si ji pamatujete z Juldy Fuldy, také cestovala i po republice poměrně nedávno, tak už jsme nahoře, jo? Mě to pouštím do vysílání, protože tak nějak se to podobá tomu, co zažila Marta z Prahy 6. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane Honzo. V roce 69 pořádal náš podnik zájezd do Vídně. Šla jsem s kolegama do Prátoru a oni mě vzali na horskou dráhu. Myslela jsem, že je to moje poslední chvilka v životě. Kolegové na ní šli znovu, ale já jsem si řekla nikdy více. Totéž si říkám, když musím použít služeb České pošty. I vy jedna. Ten poslední, kdo za to může, je ta paní za tou přepážkou. Děkuji vám, pane Macoune, za krásné pořady, které jsou jako pohlazení po duši. Marta Prášest, Marto i já děkuju za napsání, vážím si toho a jsem rád, že posloucháte i vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, mé mateřské stanice. A Michal ten napsal Mača. Tenhle japonský zázrak usrkávají kosmopolitní dámičky, uvědomělé studentky, psychologie a jiné oběti moderních trendů. Musí to být super mega cool drink, tahle mača, říkám si posměšně. Můj první log a. Hned mě napadá, že to snad vytáhli z těch nejhlubších vrstev prehistorických žabích výkalů na dně japonských

0: Linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A zase někdo z vás na telefonu. Kdo to bude? 731 800 900. Nejvhodnější okamžik zavolat právě teď do studia Českého rozhlasu. No a říct si poprvé a rozhodně naposled, kdy to bylo, při jaké příležitosti a že si to pamatujete až do dnešního dne. No, co jste si vyzkoušeli a už jste si řekli, že tohle už zkrátka, ne, už nikdy více. Jenom to vidím a už ten žaludek jde nahoru, ale to ještě neznamená, že se to týká alkoholu. I když alkohol jako metla lidstva, zatím myslím, že to vede. Když se podívám do svých poznámek, tak Petra bála se kohoutů z dob studií, Ludmila Slivovice opila hodinu na toaletě den před lázněmi, Vladimír Slivovice, moc Slivovice, Robert chodit přes zamrzlý rybník, propadl se, a Magdalena Jablečňák, moc opila plus porod 17 hodin. Já si to všechno znamenám, to abyste neřekli, že nedávám pozor. To teda sakra dávám. Tak kdo další bude? Kdo zavolá, kdo bude poslední před půlnocí?

0: Mrázek a Modrá zem v rámci vysílání Českého rozhlasu a Noční linky. Volá Natálie jako další. Zdravím vás. Halo, halo. Jste na druhé straně, slyšíme se.
1: Ano, ano, dobrý den.
0: Zdravím, pěkný večer, pěknou noc. Jak se vám daří? Váš vás neznám. Voláte poprvé?
1: Ano, ano, volám poprvé.
0: Natálie, tak povězte, já vím jenom, že jste z Ústí, už to nebudu lokalizovat víc, ale to dnešní noční téma poprvé a rozhodně naposled, tak co k němu?
1: No, tak já jsem si ve svých 8 letech obrousila zuby, protože jsem chtěla vypadat jak upír.
0: Jako opravdu, jak se

0: Vám to jako podařilo? Jako pilník jste vzala, nebo?
1: No, ano, pilníkem. Přesně tak.
0: A to byla jako mladistvá nerozvážnost, nebo v čem jste to letěla? V jakých filmech?
1: Myslím, že to byly zrovna Monster High, je takový...
0: Jo, vím, rozumím.
1: Taková kreslená to tak. Já jsem si, no, a já jsem si prostě asi v kolik? Ve tři ráno jsem si prostě řekla, že si obrousím zuby a...
0: Monster High.
1: Už bych to
0: já jako
1: dělala,
0: milující strejda, milující strejda dvou holek, tak vlastně vím, co je Monster High. Taky znám období Hello Kitty, což bylo ještě možná horší než Monster High, ale že to dotáhnete do takhle jako dokonalosti, to bych nečekal. Mimochodem, co na to okolí?
1: No, tak...
0: Nebo roce, tak bylo, když to přeskočím, okolí. Dostala jste na budku od rodičů.
1: Ano, velice, ano, velice.
0: Pardon. No, ale tak zase je to jako dobrá průprava do filmu nebo divadla, bych to tak viděl. Sice teda jako je to takový úzkoprofilový zrovna obor, ve kterém byste se mohla nacházet. Ale co potom dál? Jak se to napravilo? Nebo dalo se s tím něco dělat? Nebo jste doteď upír? Natálie, halo? A už ji neslyším. Taková škoda. No, nevadí, příště, ale děkuju, to zásadní jsme měli, já si to tady znamenám, Natálie, upilovala si zuby, zatím dobrý. Tak, slyšíme
1: halo,
0: se?
1: Halo?
0: Ano, slyšíme se, jste tam pořád?
1: Ano, slyšíme se, ano, jsem,
0: je,
1: pardon.
0: Tak to jsem rád, ale pověste, Natálie, ještě to jsem se doptával, co s těma zubama dál, jak se to řešilo, nebo to jste pořád v upíří, v upířím stavu? Ne, zase nám to vypadlo. Tak nevadí, příště, ale jako poprvé a naposled fakt dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A ještě někoho stihneme, možná velmi stručně, máme za chvilku půlnoc, tak uvidíme, uslyšíme. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
3: No, zdravím, tady vaše věrná posluchačka Marcela.
0: Marcelo, zdravím vás, už se vás znamenám. No. A co si k vám poznamenám?
3: No, no takovou trapnou situaci. Poprvé a naposled.
0: Ano.
3: Mě kamarádky a sestry přemluvili a jdu na centrifugu. A nesnáším tyhle ty... tyhle ty kolotoče, no.
0: No,
3: mě se potom dělá blbě.
0: No, mě se potom nedělá jenom blbě a já to udělám klidně i potom. To
3: no,
0: jako...
3: a tak oni mě tak nějak přemluvili, já jsem si koupila u jednoho stánku v Ústí na Torlici žvýkačku nebo lízátko, aby mi bylo trošku lépe. Tak dlouho mě to tak trvalo, že sice jsem to zvládla,
0: ano.
3: Ale už jsem chtěla jakoby vystoupit, ale ona ta centrifuga šla pak jakoby pospátku, to mě neudělalo už vůbec dobře. No a já jsem přemlouvala toho kolotočáře, že bych potřeba vystoupit, že budu zvracen a on to neudělal, tak jsem ho...
0: No takže to asi tak jako dobré, no dobré. Tak
3: no
0: to...
3: v závěru jsem ho pozvracela, no ale...
0: Ježíš, Honzo, co jsi to vybral dneska za téma? Buď jsme tady opilí, anebo zvracíme, no, tak se to
3: no,
0: stane.
3: Ale kdyby mě, jakoby, že, když, než to šlo dozadu a já vystoupila, tak se nic nestane.
0: No,
3: ale tím, že...
0: No,
3: no tak
0: bohužel. Bohužel.
3: No, ale ne, omlouvám se, ale nepozvracal jsem jenom jeho.
0: Marcelo, děkuju, podrobnosti příště, dobrou noc.
3: Vám taky, dobrou noc.
0: Bude půlnoc, pěknou noc.

0: Ano, Lavezinier, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a dneska nám to vychází krásně, přesně, rovnou na půlnoc, tak vítáme nový den a vlastně i nový týden.
1: Noční linka.
0: Dneska je pondělí 4. května 2026, 19. týden tohoto roku. Načínáme ho ve společnosti Českého rozhlasu Noční linky z Prahy s Honzou Macounem a tématem poprvé a rozhodně naposled. Zdravím všechny dnešní oslavence a že neznám ani jednoho Květoslava, ale je jich docela dost, něco přes 2500. Jeden Květoslav připadá na 4170 obyvatel, průměrně jim je 60 a nejčastěji bydlí na Moravě. A úplně ze všeho nejvíc v Litovli a nejbližším okolí. A podle příjmenáře slaví Štěpánkovi. Vás je něco přes 6,5 tisíce a jste tak rozeseti hezky po republice, ale řekl bych, že asi nejvíc vás bydlí na Vysočině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další? Kdo zavolá, kdo napíše? Nebojte se. Klidně se osmělte, i když to bude třeba poprvé. Volejte právě teď.

0: podepsali jste něco, co jste neměli? Šli jste do práce, ze které jste chtěli utéct po prvním dni? Jeli jste na dovolenou, která byla spíš za trest? A nebo zkusili jste vztah, který vás semlel? Půjčili jste peníze, že už jste nikdy neviděli? A co vás přesvědčilo, že tohle opravdu stačilo jednou? Nedělní noční linka z Prahy a téma jedené je jasné a týká se každého z nás, protože hoďme kamenem, kdo nikdy v životě neřekl, tak tohle bylo poprvé a rozhodně naposled.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, Honza, kdo pak je na úvod další hodiny?
2: Alena.
0: Ano, zdravím vás. Aleno, povězte, tak kdy jste si řekla naposled, poprvé a naposled?
2: Poprvé a naposled. Já strašně ráda mám hory a už je to teda asi
0: Ano, vypnout, ať nás to neruší. Tak.
2: Jeli jsme na zájezd, měli jsme každý rok, jsme na podzim jezdívali do Tater a jednou do Roháčů, Tatry Roháče. A já jsme vylezli Ostrý Roháč a já jsem si říkala, už v životě bych tam se nevrátila, protože tam je takový, já nevím, jestli to tam někdo zná, tam je takovej travers, že musíte přelíst vlastně ten vrchol toho Ostrýho Roháče. Strašně krásný, ale prostě jsem si říkala, už v životě mě nikdo nedostane na takové. Já jsem si myslela, jako když člověk vyleze na Mount Everest, takovej pocit hrůzy, jo. Takže jako jiný vrcholí to bylo, prostě nedalo se přirovnat proti tomu Ostrýmu Roháči, aspoň podle mě. Takže jako hory miluju, ale už mi je hodně let, už bych si to nemohla dovolit, jo.
0: Ale no, jak já s váma souhlasím, já do Roháčů nebo na Roháče jezdím každý rok. Každý rok. A tohle bych nedal teda. To bych nedal. To jste teda jako tady tleská.
2: Já jsem taky nevěděla, o co jde, jo. No. A jsme přišli pod ten vrchol, jo. A ano. Věděla jsem, že se musíme dostat na druhou stranu. Takže to... Přelezlo se to, ale říkám, už nikdy více.
0: A tam nejsou, já co si pamatuju, nejsou tam ani lana?
2: No, byly tam takový, já nevím, ono už to je 25 roku, ale byly tam takový jako uchytný, tam byly.
0: Jo, ale vysloveně, jestli se já dobře pamatuji, tak já jsem tam nešel z toho důvodu, že se mi to zdálo i na dálku tak nebezpečný, že jsem se na to vykašlal. No. Ale jinak tam jezdím každý
2: tam,
0: rok.
2: Byli tam takový, jako dalo se přidržet, jo, to se dalo tam, ten takovej úsek se muselo jako člověk přidržet a to tam byly takový lana, jo, to jo. Jako... Ale prostě, když jsme přišli pod to, tak když jsem to viděla, že se to musí prostě přelíst, jinak se už potom nedá buď to se vracet. Roháči jsou strašně špatný na vracení, že jo?
0: Ano.
2: Tam musíte právě přejít buď to tak, nebo tak, jo. To přeční sedlo a polský hřeben a to prostě není problém, ale tyhle Ostrý Roháč, tak jsem si říkala už v životě. Už bych se ani teď už v životě tam nedostala, jo, protože bych to zdravotně nezvládla. Ale už nikdy více teda bych to jako nepřelezla.
0: Věřte tomu, že až pojedu v příštím roce v lednu do Zuberce, na Roháče, tak si na vás vzpomenu velmi, velmi, protože...
2: Je to nádherný, jo, ale prostě... Je to trochu odvaze, no.
0: No, ale tak dala to, tak děkuju.
2: Dala to, ale už toužilo mi se ještě jednou dostat do Tater, ale už ze zdravotních důvodů bych to nezvládla.
0: Jako už Tatry fajn.
2: Ještě.
0: Řeknu vám, Tatry fajn, tyhle kopečky, ty já mám rád.
2: Nádhera.
0: A je jedno, jestli je zima nebo léto.
2: Závidím, vyloženě závidím to strik.
0: Tak moc děkujeme, taky dobrou noc, ať se daří.
2: Děkuju.
1: Noční linka.

0: Noční linka, tady Honza Macoun, téma poprvé a rozhodně naposled. Kdo nám volá teď? Zdravím vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím.
0: Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Už to vypínám rádio. Tady Božena z Hradce.
0: Ano, Boženo, povídejte.
1: Já bych vám chtěla říct, jak já jsem prostě jednou, já jsem jezdila takhle jako závodnice s manželem. Měli jsme ve Třiesku a přijeli jsme na podnik a manžel šel do kanceláře, protože měli jsme nějakou delší cestu a museli jsme na to vytěžovací středisko, kde museli se vozit prostě jednu cestu, aby jsme nejeli s prázdným, tak byly požadavky a to. A já jsem zůstala u toho nákladáku a teď přišli chlapi z dopravy a říkali mě, popojeď s tím, my se sem nemůže nijak dostat. Já jsem se nechala přemluvit a do toho nákladáku jsem vlezla a tak jsem normálně nastartovala, zařadila jedničku, jenže přede mnou byla hromada železného šrotu. A já jsem popojížděla a když jsem byla před tou hromadou, tak jsem prostě nějak spanikařila a místo brzdy, tak jsem smáčkla spojku. Jenže se mě to, prostě pak mi to došlo, že musím smáčknout prostě brzdu a já jsem do té hromady jako najela a ohnula jsem poznávací značku. No, manžel, když přišel, tak mě říká, ty se taky necháš na všechno nahecovat. A já jsem už prostě si říkala, že už v životě za ten volant nevlezu. Přijeli jsme domů, manžel to prostě vyklepával, že o tu značku a syn jezdil s Tatrou a přišel a říká, no, to mamka, že jo? No, manžel říkal, jo, to by, že jo. No a on mě začal hecovat a já mu říkám, ty, když se ti v životě nestane nic, jenže bohneš značku, tak budeš moct být šťastný. No, tak jim to takhle skončilo a už jsem nikdy za volant nevlezla.
0: No děkuji pěkně, taky milé povídání, trochu mi to připomíná, Vesničko má středisková, koukala jsem, že si tomu Pražákovi na Čech dal sloupek.
1: Otíkem, že jo?
0: No jasně. No, hold stane se, no, člověk není vše uměl. Děkuju, Boženko, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A můžete volat i dál 731 800 900. Další příspěvky tady mám třeba od Františka. Dobrý večer. Když mě bylo tak 9 roku a bratrovi 6, tak jsme se svezli na řetězovém kolotoči. Od té doby už nikdy. Na vojně jsem přeplaval za Mělníkem Labe a to v noci pod mě jako neplavec, raději už nikdy. Taky jsem spadl z lešení. Následky byly otřes mozku, 3 zlomená žebra a to nejhorší 3x nalomená páteř. No co k tomu říct? Už nikdy. Posluchačka tak anonymně píše. Tak jsem poprvé a rozhodně naposled oholila své ochlupení. Při růstu to svědělo tak, že už nikdy více. To vám, milá posluchačku, řeknu, že to je ještě dobré, ale když to ještě zaroste, jo, tak to je teda, ne když naroste, ale zaroste ještě ten chlupek, bolest největší. Jana, dobrý večer, pane Honzo, já jsem teď nedávno poprvé okusila strach z vážné nemoci. Když jsem čekala na výsledek ultrazvuku mého prsu, naštěstí to dobře dopadlo, takže doufám, že to bylo poprvé a naposledy. A Bedřich, no katastrofa největší, to je jasné, tady to píše, no mě vyděsilo, jak jsem objednanou pizzu měl úplně spálenou, no to byla katastrofa. No a příspěvek od Michaly, ten si nechám na potom. Čas pro písničku, během které zase můžete volat. Spojte se s Prahou, tady je Věra Martinová a Honza Macoun za chvíli.

0: Poprvé a rozhodně naposled. Většina těch naposled momentů vzniká ze dvou věcí. Tlak okolí a rychlé rozhodnutí bez času na rozmyšlenou a paradoxně lidi těch zkušeností nelitují úplně, spíš říkají, že jim nastavili jisté hranice. Tak zkusme i vy, 731 800 900, kdo nám zavoláte na tohle téma poprvé a rozhodně naposled. Haló, haló, zdravím vás.
1: Dobré ráno, Luboš.
0: Ano, Luboši, zdravím. To je Luboš ze Slovenska, tuším, že jo? Lubo.
1: Já bych navázal na ty alkoholické mejdany.
0: Ano.
1: Co tu máte dneska,
0: ano,
1: jako
0: vede
1: hlavní
0: to.
1: Téma.
0: Ano, vede.
1: A na tu paní, co nabourala s tím autem, tak já jsem měl něco podobného s nákladňákem, ale to bylo, když jsem měl 15 roků, tak jsem potřeboval, já jsem byl bez rodičů a tak, a tak jsem potřeboval brigádu a nějaký peníze, aby si mohl koupit oblečení do učení, tak jsem se přihlásil do sodovkáren Tábor a dali mě tam dělat závozníka k pánovi staršímu nákladní auto Garant a vždycky jsme nafasovali to byly malinovky jenom a sodovky.
0: No.
1: A rozváželi jsme to po restauraci a sudy ještě tam byly limonádové, hliníkové a tak jsme to rozváželi po kasárnách, po restauracích a zajímavý bylo v té době, to bylo někdy v 68. A zajímavý bylo, že jsme za celou dobu, jsem tam byl měsíc a jsme nepotkali policajta. A ten kolega můj si dal všade, my jsme dostali v každé restauraci pohoštění, nějakou svačinu a on si dal pivo a já limonádu. No a když jsme byli tak v 8. restauraci, on už měl 8 piv a už jsem musel jezdit já, on prostě mi řekl zacouvej a jako takový lehký, ne po městě, ale takový ty lehký couvačky a tohle. Tak to začalo, že jsem zboural nejdřív plot, pak jsem strhnul okapovou rýnu a nakonec on zapomněl, byli jsme na Harachovce u Lužnice.
0: Ano.
1: A on zapomněl zabrzdit, nechal tam jenom rychlost. A už šel si zase dát další pivo a to bylo zacouvané na kopci hore a to auto se rozjelo a začalo takovým cukáním jet a hned kousek byla Lužnice, vypadalo to, že by to skončilo v Lužnici, tak já jsem skočil z toho betonového nájezdu, utíkal jsem za autem, otevřel, skočil jsem tam a zabrzdil jsem to. No a on ještě se chválil, seděl tam na pivě, říkal, to mám závozníka, co?
0: No.
1: A tak nasouvej zpátky, mi říká. No, já jsem do takého kopce souvat neuměl, takže jsem to zkoušel, ale drcnul jsem tam do toho. No, nakonec se to podařilo. No, ale měli jsme každý den takový problémy, když už to bylo to osmý pivo, tak třeba vyjížděli jsme z kasáren a otevřela se sajtna, polovička limonád a s basama vyletěla na cestu a tak takový veselý to byl, no. Tenkrát, že policajti nikde a mohl jsem jezdit a já a i když teda to dopadlo vždycky nějaký plot zbouraný nebo rýna to odnesla okap, jako, tak veselé vzpomínky na to.
0: No,
1: a
0: měl
1: jsem spoustu peněz. 2500 jsem dostal tenkrát, to byly šílený peníze.
0: No tak nebyl jste otík, to vás cení, chválí, aspoň jste Pražákovi nenačechral sloupek. Děkuju, dobrou noc.
1: Zatím, mějte se, dobrou noc.
2: Dobrý den, začínáme rychlý spojné. Vážení, vážení, na ně směřují vzhůru. Na první dobu zvážíte, přetočíte
3: dobu. Nohy si zmil?
2: Na dlouhou dobu vidíte vážení vzhůru.
3: To já poznám. Hned se s tebou jinak jde.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo volá jako další? Ještě máme chvíli času. Haló, haló, Honza. Kdo pak je na druhé straně? Jste ve vysílání, kdo pak tam?
5: Ano, ano, tady je Soňa.
0: Milá Soňo, zdravím vás, odkud nám voláte?
5: Já vás Schodová, v Karlových Varů.
0: Ano, máte se dobře.
5: Mám se dobře. Je mi 86 let.
0: Ano.
5: Mám se dobře, ale ještě když žil manžel, tak on si občas zašel na pivo.
0: Ano.
5: Zašel si na pivo, přišel domů, svíknul se, šel spát a já jsem ještě seděla u televize a za chvíli slyším, že někdo chce odemíkat a jít z baráku. Tak jdu do té chodby, podívám se. On byl, jak když ho pán Bůh stvořil a začal nadávat, proč mu neotevřu, když chce jít do práce.
0: Až tak?
5: Až tak začal. A já říkám, pane Bože, že já jsem to tenkrát ho nepustila. Dala mu tašku do ruky a mohla jsem ho pustit. Ať si jde.
0: To by nedopadlo dobře. A vás by to pak mrzelo.
5: Ale ono by se několik lidí aspoň zasmálo.
0: To je taky pravda, taky pravda. Cizí neštěstí vždycky nejvíc potěší.
5: No právě.
0: Soně, děkuju moc. Dobrou noc vám přeju.
5: Já vám taky. Dobrou noc.

0: S vámi noční linka, nedělní, i když už máme pondělí, 4.5. Co jste zkusili jen jednou a už nikdy víc? Noční linka s tématem poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další, volejte 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo můžete psát i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A volá nám kdo jako další? Honza.
1: Dobrý ráno, tady je Radek.
0: Ano, Radku, tak povídejte, čekám, jsem jedno velké ucho.
1: No, to je hezký, ale já jsem zatím takovou krásnou věc. Ono to bylo takhle z jara a strávil jsem půl hodinky v chlaďáku velkým.
0: Ještě jednou, a půl hodinky v chlaďáku?
1: Půl hodinky ve velkým chlaďáku.
0: Ano, ano, ano. Dobře.
1: Byl jsem u kamarádky, dali jsme si kávičku a pak tam přišel jeden člověk, kterýho jsme nepotřebovali zrovna.
0: Rušič a takzvaný. Tak
1: jsem, no jo, prudič. A no, byl to manžel kamarádky.
0: Dobře.
1: No a tak jsem hod na chvilku, říkal jsem si na chvilku do chlaďáku. A ono z toho bylo půl hodinky a řeknu vám, že teďka už vím, že to bylo asi naposled. Že kamarádka je hodná a už mě tam nezauře.
0: Já bych byl holčičkou 14 dnů, jenom to slyším, je mi z vás zima teda.
1: To věřím, ale tak víte co, pohoda.
0: Dobře. Tak děkuju i vám, poprvé a naposled do chlaďáku s Radkem a spol. Naschledanou. Dobrou noc. 731 800 900, no. A proč ne? Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Mám hezkou příhodu.
0: Ano, tak ven s tím, ještě se nám představte, prosím, pěkně.
2: Zhasnu rádio, ano.
0: Ano. Zhasnu to.
2: Tak, představte si, já dožil jsem do Ústí Teplic.
0: Ano.
2: A slavil si tam v práci nějaký narozeniny. Já jsem toho dozvěděl a dojel jsem si ustít hrtenic, mazal jsem do garáže, měl jsem odpoledne trénink, hrál jsem volejbal závodně, hodil jsem trošku do auta, ani jsem si neuvědomil, že jsem něco pil, v tom vlaku se to ve mně nějak vypadilo, až další jsem zjistil, když mi nahrávaš, nahrál.
0: Ano.
2: A já jsem se netrefil do balonu. Tak on mi říká, ty vole, ty jsi dneska nějaký urvej. To jsem to si to uvědomil. Nechal jsem to auto na hřišti samozřejmě, šel jsem tomu pěšky a přišel jsem si bruňme až druhý den, ale kdyby mě chytli, já byl úplně, no, já jsem si připravil naprosto střízlivej. Vůbec mi to nedocvaklo, že mě chytli na to, že průšvi.
0: No řekněte, kolik že jste toho vypil?
2: Dobře, půl fačku vína.
0: To, brnkačka no, by řekla, kde jaká žena.
2: Ne, no, ale protože já jsem sportoval,
0: jo, tak.
2: Takže na mě to nemělo nějaký účinek.
0: Takže
2: tak
0: píšu si Milan, alkohol, půl flašky vína a stačilo, dobře.
2: A to je, prosím, to se psal rok mě 87 a tenkrát to bylo 70, ani ne, 70. roce. Jo, takže to je 27 let asi.
0: No, hezké. Let, evidentně to ve vás zůstalo teda, že se na to vzpomenete.
2: Ale chci říct, že od té doby jsem v životě nevypil ani deci. Když jsem měl někam jet, tak to už jsem v životě. To mě tak poučilo.
0: Tak tleskáme. Tleskáme, že jste to vydržel teda.
2: Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pro to, aby se stal doživotním abstinentem, teda myslím alkoholem, no to se otřel jenom o půl flašky vína. To byla nějaká mělnická svíce v akci určitě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A čekám další. Hned, co odpije, je Ivona Přenosilová. Tak.

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak jen houšť, ještě máme nějakých 25 minut na povídání. 731 800 900, kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Pardon. Všechny zdravím, všechny. Konečně jsem ráda, že jsem se dovolala, ale co za to vy nemůžete. Já vám chci říct. No jistě, pane Honzo, jsem tak šťastná, že jsem tento pořad, váš pořad poslouchat, to je show, jo? To se nedá vůbec jinak vyjádřit slovy. No chci říct, byly Velikonoce, ale před 60 rokama. Kluci malí a manžel šel s nima na pomlácku. A já jsem jim říkala, prosím tě, ať všechno dobře dopadne. Myslela jsem tím, že se třeba tam něco napije nebo tak, ať to nikdy nějak nedělal. No ale nic on se vracel. Ale sousedka naproti, všichni jsme se tady dobře znali, byli jsme mladí, tak prostě mě říká, co děláš, jako tak nějak. Já říkám, no nic, nebo ti dám tady prach, pojď dovnitř ke mně, no tak jsem šla. No ale za nějakou dobu zvoní moje maminka, ještě se dobydlela, zazvoní a říká, tady vedle dva sousedí z vedlejšího domu, všichni jsme se znali, všichni jsme byli mladí, no zkrátka přišli za náma. No a tam to začalo. A já jsem nechtěla teda jaksi vidět, že posluchu, tak jsem se honem letěla ještě do bytu, protože to bylo jako přes chodbu, a tam jsem vzala na sklenku, a manžel mi říkal, kdyby náhodou, on to úplně tušil, kdyby náhodou to chtěl někdo to tak já bych to brala s sebou jako nějaký alkohol. Já říkám, a proč, já vůbec nevím o ničem. Nicméně, co se stalo. No zkrátka, už ten alkohol jsem u sebe měla, ti přišli a tohle, šmiglusníci. No a teď co bylo? No prostě Láďa, to byl jeden, říká, tak na zdraví nalej a tohle. A to já říkám, ale já to nepiju. A to bylo ostré hodně, já říkám, já to ne, ale ví, to je dobré, tak říkám, tak trošičku, no pak jsem se tam ještě trošičku, ježišmarja, já bych tak chvilku, já říkám, Láďo, já už nebudu, ne, to musíš, zkus to, no, to tak říká, ale to se nedá pít, nalej mi ještě, no, tak prostě se tak stalo, no nicméně, já jsem měla tak chvilku jazyk tvrdý jazyk, ale to nebylo všechno, za chvilku. Učitou přišel můj muž asi domů a babička říká, teď už otevřeli dveře a teď jako já v takovém stavu. Prostě nohy tvrdé, jazyk tvrdý, no a nic, co bylo dál. Říká, tak co tady je? Ježišmarja, teď jenom si přišel nějaký povyk a teď jsem přišla domů, teda přes chodbu jenom, ani nevím, jak jsem přišla přes tu chodbu a teď mě se točila hlava jako na silném kolotoči. A ten starší chlapec, co měl 12 roku, já říkám, venoušku, prosím mě, dej mi obklad na hlavu. No tak mi dával obklad na kapesník, že studenou vodu. No a to jsou moje vzpomínky, které už dneska tady ti sousedi už jsou mrtví, ale já ještě žiju a jsem si na to vzpomněla. Prostě to byly naše Velikonoce.
0: Alkoholové Velikonoce tady v podání vás, teda no milé a pět od té doby, nebo jste už se ani nedotkla alkoholu?
1: A kde pak? Já můžu mít alkohol, nevím, kolik, já se toho nevšimnu, nevezmu nic, mě to proti. Co mám rada, tak mám rada a jer koně. To je všechno.
0: Jo.
1: Ale ostatní absolutně. No a prostě já jsem se k tomu tak dostala, že ten Láďa, tady ten soused, byl prostě, no zkus, to se nedá pít, no zkus. Tak já jsem říkala, že se to nedá pít, tak zase jsem usmrkla a tím se to vzniklo, no. Že jsem měla jazyk tvrdý. No. To prostě se tak stalo. No prostě, a to jsem vám chtěla říct. A konečně jsem byla ráda, že se mohla jsem tuhle mojí tedy jako takovou povídku říct.
0: No já děkuju, i když je to x let zpátky, pamatujete si to evidentně velmi přesně, no tak vám za to děkuju.
1: Já vám řeknu, kolik je mi roku, pane Honzo, je 84, 80, já už jsem prababička a já si tady toto jak dneska pamatuju všechno. Děkuji, nezdržuju a mějte se jestli.
0: Taky.
1: Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou. No je pravda, že když člověk ochutná toho alkoholu a normálně nepije, víte, jak to bylo v slunce seno?
2: Inženýr Koeza. Svět mě, Svíčku. Kájenko náš.
3: No co mluvíš? Tomu to mám radost.
4: Ne, no, to a
0: ještě tady mám i další příspěvky, tak teď je něco čteného, co dorazilo přes webový formulář, třeba, ano, tady, Michaela. Dobrý večer, já jsem to jednou velmi takzvaně přepískla s požíváním alkoholu. Tento příběh se udál v roce 1969. Já jsem tehdy začala studovat na vysoké škole, přestěhovala jsem se do Brna, kde jsem se seznámila se studentem. Ten byl o 5 let starší než já. To píše Michaela. Pozval mě tehdy do vyhlášené vinárny M Klub na Petrově. Po večeři jsme začali popíjet tvrdý alkohol, který jsem předtím nikdy v životě nepila. Chtěla jsem udělat dojem, že jsem světem protřela osoba. No, dopadlo to špatně. Domů za jeho doprovodu jsem došla celkem v pořádku, ale po ulehnutí do postele se mi udělalo velmi špatně a ráno ještě hůř. Byla to asi otrava alkoholem, nebyla jsem schopná cokoliv pozřít. Jeho maminka tehdy pracovala jako magistra farmacie v jedné lékárně ve středu města. Můj milý usoudil, že bude nejlépe, když mě své matce představím, vysvětlí, co se stalo a že mám určitě pomůže. Dodnes nezapomenu na její zkoumavý pohled přes táru, kdy si asi říkala, jakého exota si její syn vyhlédl. Opravdu mi však pomohla. S oním hochem jsem pak chodila 2 roky a před jeho matkou jsem se nikdy necítila dobře. A věřte mi, že tato skutečnost měla celoživotní vliv na můj vztah k alkoholu. Nemám jej ráda, tvrdý alkohol už vůbec. Tak dobrou noc z Brna přeje Michaela.
5: Noční

0: Loch Lomond, Radůza a Vaby Daněk. Posloucháte Český rozhlas a Noční linku. Poprvé a rozhodně naposled, tak co čemu ve vodí, tady mám takovou menší statistiku, co jsem si udělal z toho, co jste napsali, nebo z toho, co jste zavolali. Tak asi s největší pravděpodobností, když vemu tak horní pětku, špatně vybraná práce, taky toxický partnerský vztah, dalo by se to tak nazvat. Mám tady i nějakou dovolenou, ale rozhodně peníze, půjčení peněz známému a vůbec nejvíc přehnané pití alkoholu. Blackout zkušenost. A že jich bylo. No děkuju pěkně.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: No, tady je posluchačka z Hradce Králové.
0: A křesní jméno jenom vaše, jestli můžu poprosit.
2: Irena.
0: Irena, píšu si, Irena. Abych vás neoslovil třeba Karle nebo něco podobného. No. Irena, pověste.
2: Jenom takovou příhodu. Když mě bylo 13 roku, tak jsme jeli se školou na lyžařský výcvik a měli jsme tam závody. A já jsem si tam zlomila nohu. Bylo to 13. v pátek zrovna. A zlomila jsem si nohu. Dostala jsem sádru až nahoru. A když jsem měla sádru 6 týdnů na noze, tak pak mě sádru sundali. A já jsem si myslela, že když mě sundají sádru, že budu chodit jak rybička, že jo? Jenomže se nestalo tak. Mm-hmm. Já jsem nemohla nohu vůbec v koleně vohnout a maminka vždycky mě říkala, počkej, ty budeš chodit do tanečních, bude z tebe mrzák, nebudeš chodit, koukej s tou nohou něco dělat, jenomže před těma rokama, protože dneska už mě je 80 a to mě bylo 13, tak žádný takový nějaký ty rehabilitace ještě neexistovaly, že jo, protože to ještě se tak nechodilo, to si musel člověk pomoct sám. No a tak jsem říkala, no nedá se nic dělat. Chodila jsem a tahala jsem pořád nohu za sebou. Ne koleno vohnout a nevohnout. Hmm. Pak jedna paní mamince poradila a říkala, ať jezdí na kole, zkuste. Ona, když bude jezdit na kole, tak ona na to zapomene a bude to koleno bohejbat. Jenomže taky ne. No až pak jednou starší sestra povídala, pojď, budeme se spolu projít. Tak jsem s ní šla, že se půjdem projít. A ona šla za mnou ze zadu. A najednou mě to koleno podrazila. A já jsem jenom moje slova byly, ty krávo jedna pitomá, co jsi mě to udělala, to snad není možný. A ona říkala, no a teď se postav a uvidíš, že to bude dobrý. Do dneška jsem za to vděčná, protože opravdu, jak jsem na tu cít sedla na ten bobek, tak snad mě v tom koleni nějak luplo. No a já od té doby jsem začala chodit.
0: Já jako amatér, chirurg, který si hrál pod vánočním stromečkem s barbínami, které patřily mé sestře a já jsem se snažil jakožto velký hit oných Vánoc, kdy ta barbína, to byly ty takzvané kloubové, tak jsem se

0: kráva, co má, nadávala jsem. A ona říká, ale vidíš to, teď ti můžeš jenom poděkovat, když krásně chodíš a teď to koleno ohejbáš a můžeš jezdit na kole, všechno. A opravdu to tak bylo. A bylo všechno,
1: no, fajn.
0: Se byla hotová.
1: No, Ireno, děkuju moc.
0: Tak jo, já taky.
1: Taky naschledanou. Rád jsem vás slyšel. Mimochodem, to teda připomíná dost Sněženky a Machři.
2: Ale zmákla si to skvěle.
1: Vydrž, prďka, vydrž. Sjezd na běžkách. No, stane se. A kdo bude další? Ještě máme chviličku času. Halo, halo, kdo jste vy na druhé straně?
3: Zdravím, Jara, Kyjov.
1: Ano, zdravím vás. Povězte v Kyjově, jaké střeštěné nápady máte, nebo jste měl a byli, no, poprvé a naposled?
3: Ano, byl to střeštěný nápad, ale dělali jsme přístřešek u někého a měl tam feferonky, takové, já se na to hleděl, říkám, tak tohle, až jsme to dodělali, tak pán došel a donesl dvě skleničky. A říká, ty jsou jemné, ty jsou ostré. Tak nic, bratr si vzal jemné, já dostal ostré. Tak jsem to doma otevřel, vzal jsem to, jenom špičku jsem si dal. A myslel jsem, že vyskočím nevím kam. To už jsem řekl, to nikdy. Tak jsem to vzal do sklepa, jako ke kamošovi. A teď tam došel známý a ten taky tak, jako já říkám, ale já jsem si dal špičku a říkám, už nikdy. A on říká, to je dobrý, šup to do puse. A ten nevěděl, co má dělat. Říkám, co už si vzal. A pak už se ta sklenička nikdy neobjevila.
1: No.
3: Prostě z toho sklepa zmizla. Jo, takže takhle, já osobně, já mám rád ostré, ale tohle bylo tak ostré, že to se mě vyletěly oči a ten nevěděl, ten tam skákal jak čert.
1: Já
3: takže
1: si
3: to je moje zkušenost.
1: Píšu tady ostré, protože to bych docela rád někdy probral s posluchači v noční lince. Pálivé, pálivá,
3: no, ostrá, cokoliv feferonka, ostrého. Oni mají nějaké stupnice.
1: Jo, já tomu nerozumím, vím, o čem se bavíme, ale na druhou stranu mě cokoliv pálí, tak mě to úplně zničí tu chuť toho jídla. Takže
3: já to toho říkám, ale ty si teďka víno neochutnáš. A on neviděl, co do té pusy má dát. Já říkám.
1: No
3: já
1: teda.
3: Říkám, mě stačila jenom špička, já jsem jenom kuslal špičku a nadával jsem mi jaký špaček taky a on si to, že to nic není, a vzal to celé do pusy, říkám, no, tak teď si to budeš dělat.
1: Děkuju, do Kyjova zdravím, dobrou noc.
3: Ano, taky, mějte se.
1: No, o těch příspěvků tady ještě mám, tak třeba, víte co, dáme si ještě chviličku písničky a uzavřeme to. Ne, nemám vlastně příspěvek, nebo ano, nebo se mi to tady celé kouslo zamrazilo. Helena napsala, dobrý večer. Troufl byste si na téma eutanázie? Myslím, že je to téma velmi zajímavé, ale tak trochu tabu. Díky, Helena. Ano. Možnosti tady jsou, když napíšete, ať už ostatním kolegům, anebo mě konkrétně, ať už do formuláře, nebo na jan.macun@rozhlas.cz, témata, o kterých se domníváte, že byste rádi slyšeli odpovědi, nebo nějakou diskuzi, která se zvedne, ať už bude pozitivní nebo negativní, no tak jsem s vašimi návrhy, budu moc rád. jan.macun@rozhlas.cz. Mám takové tušení, nebo jestli si dobře pamatuji, Heleno, probírali jsme to, no jo, ale kdy? To už taky bude pár měsíců, možná let zpátky, aspoň v mém vysílání. Tak beru na vědomí a vy ostatní případně připojte se.

Noční linka Českého rozhlasu jde do finále, za chvíli 1 hodina, přesně za 3,5 minuty, tak musím ještě poděkovat a nějak to se sumarizovat, kdo jste zavolali, kdo jste napsali, ať už to byla Petra, Ludmila, Vladimír, Robert, Magdalena, Marcela, Natálie, Alena, Boženka, Luboš, Radek, Milan a další. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se osmělili. Téma, které jsme probírali poprvé a rozhodně naposled. Z dnešních reakcí posluchačů je docela dobře vidět, že poprvé a naposled má několik jasných společných jmenovatelů, a kdybych měl být úplně konkrétnější nebo nejkonkrétnější, nejčastěji se objevoval alkohol, ať už slivovice, víno nebo tvrdý alkohol obecně. Lidé popisují silné opilosti, zvracení, výpadky a hlavně stud druhý den. Právě tahle zkušenost bývá natolik nepříjemná, že jim úplně změní vztah k pití a někteří ho omezí a jiní ho úplně odmítnou. A druhá silná skupina jsou kolotoče, atrakce a jisté adrenalinové zážitky, horská dráha, centrifuga, různé klece, ale třeba i vyhlídkový let balónem. Společný motiv je ztráta kontroly, rychlost, výška nebo fakt, že člověk nemá situaci ve svých rukou. No a hodně silně se také ukazuje jisté riskování a hazard se zdravím, ať už přechod přes zamrzlý rybník, noční plavání přes řeku nebo pád z lešení. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy se loučí Honza Macon. Přeji vám klidnou noc, ať se vám daří s některými z vás ráno v 5 naslyšenou a s vámi ostatními v noční lince v pátek a v sobotu zase na značce a hodinu před půlnocí. Tak ať se vám daří.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový teda... unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
2: Jsme trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych dala ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky,
2: jo,
1: bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, ano, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě. Je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je...
1: Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty to uvádí tež, doktor Plácal. Prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: No to ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady
1: třeba...
2: tady je nikdo nemá.
1: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
2: No.
1: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo. Já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli jste něco?
2: No.
1: Naopak,
2: neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk, jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma, no ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele, mol.
1: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
2: To není potlesk, to je
1: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
1: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne.
1: Jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že?
2: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. To já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás...
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde od začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
1: No.
2: Pozor.
1: Ano, to už byl téměř
2: trošku,
1: u bodu varu. Ano.
2: Jo,
1: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
2: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: To... Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každý jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoďte.
2: Ale no to, když nevím.
1: No ne, no tak pak.
2: Čemu plácat, že tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. Pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánu

já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: Jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V 3. roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. 1. role velká sláva, v 5. roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Býteši v restauraci u Karlíčka na svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Býteši mu ji Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloub. Víte co, přátelé, radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak nashledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: přijde. Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mě snad začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano, to ostatně taky vedle vás, že jo. Moment, jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. No jenom proto, s obdivem, no prosím. Proto. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jako že člověk, žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii. Jo, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: No, tak já o tom nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano,
2: ano
1: to
2: ano.
1: Je moudré, aha. Protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale jo? Ale se, nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepřou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: Ale co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
3: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
0: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět.
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla.
2: Nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubet, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tady máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štandgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, kam to šlapete, neumíte dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiň.
1: Já, promiňte, takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl: jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Chtěl by vědět, proč. Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy? Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na kolotoč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

divadlo hraju skvěle. Na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou. Já princeznou hravě.

0: Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
1: Ne, já to budu dělat takhle.
2: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
1: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
2: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
1: Já chápu, ale ty nechápeš.
2: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo. Kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo.
0: Bobulkovo rozčílené se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: Lístečku, co to tady vyvádíš?
1: Jakube, už jste tady zas? Vy nedáte pokoj?
0: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
1: Já nevyvádím.

špičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: A jej, dadej, bobulko, a jej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.